0: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
1: Sej mi stuhu hedvábnou.
0: A nebo Michal Tučný.
2: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již zítra od rána výhradně na Country Rádiu.

0: Dobrý den.
1: Taky tak. Náhoda, co?
0: No, to je. Člověk tady tak sedí.
1: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
0: No, já vás hned poznal.
1: Tak, hned. Já vás taky.
0: Tak.
1: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. A... podle obličeje.
0: A... no,
1: tak vy taky tak... trochu jako...
0: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
1: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
0: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to
1: a... Ano. A... nebo tamto, že
0: ano,
1: jo?
0: Ano, tak.
1: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
0: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
1: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
0: Jo. To je jako u mě, víte.
1: Taky, že jo, no.
0: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
1: Ano.
0: A...
1: nebo i něco jiného,
0: no,
1: že jo.
0: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
1: No já vím, a jste v troubě.
0: Ano. No a když ne, tak se zase něco nachomejtne.
1: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak... prostě, víte?
0: Jo.
1: No ne?
0: No, to teda nikdy.
1: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, no. Že jo? No jo.
0: Baba.
1: Co říkáte?
0: A říkám, baba.
1: A jaká baba?
0: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo.
1: Je tak baba jako jo, já tak, no jo, to
0: tak
1: jo.
0: Tak jsem to myslel.
1: Jo.
0: No.
1: Jo, co jsem to chtěl říct ještě. Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
0: No jo. No tak řekněte něco podobného.
1: Jo. No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
0: Já? Taky ne. Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
1: A co?
0: Jouda zemřel.
1: Jouda?
0: Jouda.
1: Jaký Jouda?
0: Franta Jouda.
1: Jo, Franta, no. Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
0: Je to tak, zemřel.
1: Prosím vás, a úplně?
0: Jo.
1: Tak to on už nežije, co?
0: Teď prej už ne.
1: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
0: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
1: Prosím vás, a kde?
0: No co kde?
1: No kde byl?
0: No já nevím.
1: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
0: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
1: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
0: Já nevím.
1: Takovej hodný člověk to někdy byl, no. Víte?
0: Ještě minulej týden byl naživu.
1: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
0: Jo.
1: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
0: Ale umřel. Na traverzu.
1: Prosím vás. Zápal, jo?
0: Ale ne. Spadla na něj.
1: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
0: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
1: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
0: No Jouda.
1: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
0: No vy jste ho neznal?
1: No já myslím, že jo.
0: No tak to byl on.
1: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
0: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
1: Jo, ta Franta Jouda, já už vím, no. No. Tak toho jsem neznal.
0: A já myslím, že jste ho znal.
1: No já taky myslel na převítel, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
0: No jo.
1: Já znal jinýho vítal, ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
0: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
1: Ne, pak s ním je to horší.
0: Prosím vás, jak to horší?
1: A ten ještě žije, chudák.
0: Jo. A takovejch dneska ještě ale hodně.
1: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
0: Jo, Rambousek, aby ho neznal. Takový malej pihovatej, no jo. A co pak je s Rambouskem?
1: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
0: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No. Tak to on bude asi jako ona.
1: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
0: Ale tu je ona stávající.
1: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
0: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
1: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
0: no, tak. Ona je taková korpulentní.
1: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak, jen tak kapku pulentní,
0: no,
1: že jo.
0: Tak no, nějak, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
1: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, a pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
0: No, a tu si teď bude brát?
1: Yeah.
0: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
1: No. No pak teď to ještě bude, že jo? Za takových 10 let.
0: Jo, za 10, to už mu bude 60.
1: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
0: No, kde pak? Věřte, že není přešťastný manželství.
1: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
0: Jak slepičí nemoc?
1: No jako když zanáší.
0: Jo tak.
1: Tak to je konec, víte?
0: To je pravda, to je konec.
1: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
0: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
1: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
0: Ježišmarja, už... jak to letí.
1: No jo, taky.
0: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
1: No.
0: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
1: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
0: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
1: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.

jsem starej tomšůr z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starej vagabund

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalíte na kudlu, co vytáh starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

0: I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something.
1: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

měl by vstát a začít klít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Ten pa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál. Za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá, tomu klavíristovi dáte si něco k pití? On pa, no dal bych si 2 deci vína. Pá, prosím, za chvilku jsou tady, on pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama, on pá, ne, já nemám kam dávat drobný. Ve vlaku v kupé sedí maminka se synáčkem a naproti takovej pán, který začne najednou brunátnět a pak rozhořčeně vzkřikne, maminko, prosím vás, řekněte tomu svýmu chlapci, ať je konečně přestane imitovat. Maminka se pojívá a povídá, prosím tě, přestaň se už tvářit jako idiot.

já tam vždycky stál a pot se ze mne lil. Jen kamaráda, žena ví, kde jsem tu noc byl.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

plák na mršáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani dřev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plák na mršáky neplatí.

ani hrna pořádně neplatí. Ani pr, ani hrna, ani prach, ani smík, ani ten, ani smík, ani vrát, ani než, ani smík, ani pár, ani šátky neplatí. Ani pr, ani hrna, ani prach, ani smík, ani ten, ani smík, ani vrát, ani než, ani smík, ani pár, ani šátky neplatí.

0: asi tak dneska u nás v české kotlince zná jméno Benjo Peterson. No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupý Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již zítra od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.
1: S tebou, Matildo, se na vandr dám.

0: Kdyby před vás někdo položil knihu a srnčí na smetaně?
1: To je těžká otázka. Po čem bych šách? No. To je těžká otázka. To bych se ocitl v takzvaném direnma a to nevím. To je těžká a těžší zkouška by to byla. Prakticky, kdybyste to provedl, Herko, teď mě to vrtá hlavou. No, musel bych si uvědomit především, že jsem člověk kulturní, bytost myslící, obdařená tedy rozumem, že nejsem, jak se použijí živoči, že nejsem primitiv a v tom případě po zralé úvaze bych sáhl po tom srnčím na smetaně. Protože primitiv by taky sáhl po srnčím na smetaně, ale bez úvahy. To je to, co nás dělí právě. Protože já bych si řekl, po zralé úvaze bych si řekl, srnčí na smetaně vystydne, ale básník je věčný, že? Jídlo podléhá zkáze, ale to, co bylo napsáno, tedy napsané slovo, zůstává. A ne, jak říkali staří, litera scripta mopet.
2: Manet.
1: Prosím?
2: Litera scripta manet.
1: Litera scripta manet? Manet. Vidíte, já, to je moje taková slabost, já si totiž ty impresionisty pletu.
3: Nezdá se vám, že jste se právě přiznal ke značné slabosti?
1: Jak to?
3: My například, snad mohu mluvit za všechny, bychom vždycky dali přednost básníku před jídlem.
1: No počkejte, nemůžete mluvit za všechny. To, na to by taky mohli doplatit všichni tedy. To ne, to já bych se zeptal všech, prosím. Já navrhu takové hlasování. Kdo by dal přednost básníkovi před jídlem, tedy knize před srnčím na smetaně? Všichni, sakra, pozor. Pozor, všichni. Tady taky všichni. A to je nádherný národ. My se učtem a budeme podvyživený. A že to na nás není vidět, to je zajímavý. Tak tedy opačně. Kdo by dal přednost srnčímu na smetaně před knihou? No výborně. Tamhle vidím ruku, která se zvedá. Aspoň jeden. Příteli, děkuji vám. Mohu vás pozvat, prosím vás, na malou takovou. Pojďte dál, pojďte ke stolu. Já bych navrhoval takovou malou přestávečku. Rozdat 120 knih, ať si čtou a dvakrát srnčí na smetaně, jo? Děkuji. Jsem rád, pane Škvorecký, že jste to právě vy, kdo dal přednost srnčímu před knihou. Já jsem to málem lítal sám. Jak vám chutnalo?
4: Já vám musím říct, pane Horníček, že já jsem skoro nerad.
1: No?
4: Že jsem se k tomu přiznal.
1: Proč?
4: A hlavně, že to teda tady jim, víte, no? Protože já jsem si uvědomil, že možná se na ten program dívá pan doktor Horký z Krče z nemocnice. A ten by mě tohle asi neschválil.
1: Aha! No. To na mě se v tomhle směru dívá několik doktorů, protože mě už jeden nepomůže. Nade mnou je celé konzílium, včetně prosektorů, který už čekají. No a to by mě zajímalo, teď si můžem povídat, protože o literatuře bych si s váma nemohl povídat, tak vysoko nejsem. Ale v čem vám to jako vadí?
4: No, já jsem měl žloutenku, víte.
1: A sakra. No.
4: A co, jak vám se to mluví, vy jste štíhlej, ale já... A to, co vidíte, to není obezita, jak ta slečna říkala, to je následek takového experimentu, víte. To dělali na mě dva čínští lékaři v motolské nemocnici.
1: Číňani už jsou v Motole?
4: No to bylo v roce 60. To bylo v roce 60, tehdy tam ještě byli. Prostě oni mě podrobili takzvanému laparoskopickému vyšetření.
1: Hrgo, to zní hrdě. To jsem ještě nezažil. Vyprávějte.
4: Buďte rád. No? To prostě vám vpíchnou takovou tlustou jehlu semhle.
1: Do břicha?
4: Do břicha a nafouknou vám břicho kyslíkem. A pak vám píchnou tadyhle takový periskop a prohlížejí prostě tu nafouklou břišní dutinu, vidějí játra, ledviny, slezinu a prostě všechno. Teoreticky to má potom se ten kyslík vstřebat, víte? Jenže u mě jaksi to nenastalo, takže jsem zůstal...
1: Vy jste zůstal nafouklej.
4: Já mám takové podezření, víte, jestli to nebyl nějaký omyl, nebo dokonce něco horšího, jestli... Páč, já když chodím tak velice lehce. Jestli to nebylo... Měl to být kyslík, ale jestli to třeba nebylo helium, nebo...
1: Abyste neulít, třeba. To bylo krásné takové vysvětlení emigrace, že jo, já jsem prostě ulít, já nechtěl utíct, jo. Ale zrovna vanul východní vítr a já jsem ulít.

0: svou lásku mít, bylo jak ve dně spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už vážně musím.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirásek.

cestou vzpomínku prvé chci domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spad z města Činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

0: געגועים יש תחת.
1: קאנטרי פוצ'סי.
2: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Později bude oblačnosti ubývat na jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia, místy i více. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 15 stupňů.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u vzdělání. V příštím roce si ještě s penězi poradí. Počty přijatých už ale budou muset vysoké školy snížit. Tak se na tom shodli zástupci vedení českých vysokých škol. Zatímco letos přijali veřejné vysoké školy do prvních ročníků asi 70 tisíc nových studentů, při přijímačkách v roce 2027 by jich mohlo uspět zhruba 59 tisíc. Vláda Andreje Babiše totiž vysokým školám v rozpočtu na příští rok přidělila o 293 milionů korun méně než letos. Vzdělaných lidí u nás tedy nepřibyde. Také zemědělce trápí vysoké ceny pohonných hmot. Na některých místech stouply meziročně o víc než polovinu. Jeden stroj může spotřebovat až 200 litrů nafty denně. Regulace cen, kterou vláda zavedla, farmářům tedy vůbec nepomohla. Pokud máte problémy se zrakem, tak následující zpráva je právě pro vás.
2: Lidé si budou moci v Ostravě zanedlouho nechat zdarma zkontrolovat oční pozadí pomocí přístroje s umělou inteligencí. Mobilní ambulance bude v sobotu 10. října od 10 do 18 hodin stát na parkovišti u hypermarketu Globus. Vyšetření je bezbolestné, trvá několik minut a oči se nemusí rozkapávat. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: S volbami i referendum. Kdy a kde, to zjistil náš kolega Savana.
3: Letošní volby budou v městské části Praha-Libuš spojené s místním referendem. Jeho tématem bude souhlas s plánovanou revitalizací sídliště na Písnici poté, co ho odkoupily soukromé skupiny. Ti převzali sídliště i s projektem revitalizace, který počítá i s novou výstavbou. S tou ale místní nesouhlasí. Zároveň se bojí o zachování svých současných nájemních smluv. Ovšem budou rozhodovat právě ve zmíněném referendu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a ve šlágru 8. kola Tipsport Extraligy mají navrch hokejisté Pardubic. Nad Spartou vyhráli 6-4. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Karlovy Vary přemohly Plzeň 4-1. Olomouc utrpěla debakl 0-9 s Cincem, který dosáhl na rekord v počtu výher na počátku soutěže. Hradec Králové vyhrál nad Vítkovicemi 3-2 po prodloužení a Litvínov v přídavku doma Kladnu podlehl 2-3 po prodloužení. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Růže z Texasu a Valdemar Matuška. Ano, první písnička v začátku dnešního vysílání s Kačkou a s Vláďou. Máme 6 hodin a 8 minut a my vás vítáme při pondělku 5. října.
1: Ano, svůj svátek slaví všechny Elišky, tak to je takové nádherné jméno. Těch Elišek je, těch je ale v Česku strašně moc. A já se vůbec nedivím, protože je to takové hezké jméno. Musím říct, že je to jedno z mála jmen. Když chceš jako být na Elišku ošklivý, když něco provede, tak stejně musíš říct jako Eliško, jako hezky, jako Eliško.
0: Nebo Elo třeba zdrobněle. Nevím.
1: To není podle mě zdrobněle na Elo. Není, Elo je spíš takové Elo. Mm-hmm. Víš, jako bubu. Ale jako Eliška je prostě takové hezké, něžné jméno. Je. Tak milé dámy, přejeme vám všechno nejlepší. Doufám, že dneska dostanete nějakou kytku a pošlete nám fotku.
0: Bezvadný. Hlavně, aby vám někdo dal třeba ještě pusu po ránu, protože pak, když máte nějakého partnera, tak si ten polibek, včetně kytky, bez pochyby zasloužíte.
1: No i bez partnera si polibek z Elišky zaslouží, ne? Pro boha, jako nemusí narychlo teď schánět nějakého partnera.
0: Tak, nikoho neschánějte, důležité je, že tu s vámi vysílání Kantere Rádio a nejbližší hudební nabídka.
1: KTO, bude i Michal Tučný, třeba Babi Rivola, no spoustu muziky máme.
0: Krásné ráno.

0: No.
1: No?
0: Býváš se mnou
1: ano,
0: kříž,
1: ano,
0: Vladimíre?
1: No, tak jak kdy, samozřejmě.
0: Vaš slova.
1: Všechno, nemývám s tebou ani vteřinu. Trošku tedy. Mnohdy. No, věřím, že kříž také trošku... Au, no tak... Mají také na D5, protože tam se tvoří kolona, začíná u rozvadová kolona kamionu ze 148. kilometru, se posouvá až do Německa, tím je samozřejmě ovlivněn i levý jízdní pruh, tak v tom místě dávejte pozor a buďte trpěliví. Jak to je s počasím?
0: Počkej, jako do Německa, jako třeba do Berlína až nebo kam, až je ta kolona?
1: Až k hranicím, až trošku za hranice.
0: Vážně.
1: Tam se to rozplyne, samozřejmě otázkou je, kam kdo jede. Takže pokud jede méně lidí třeba na Mnichov, tak tam budou menší fronty, než kdyby jeli do Berlína.
0: Skutečně?
1: No.
0: Dobře, tak jo, ty jsi taková hlava. Takže dobře, jak to vypadá aktuálně s počasím, teploty mezi 18 až 23 stupni Celsia? Ne teď samozřejmě, teď jsou teploty výrazně níže, kolem 7 stupňů a venku máme mlhavo.
1: Ano, ano, a je tam opravdu teda docela frešno, je tam chladno, ale ještě pár dnů bychom měli mít krásné počasí ve znamení babího léta, tak pokud můžete, tak si ho užijte a ty bližší informace o počasí si řekneme za chviličku.
0: Teď už Vabě Rivola a Karabina a taky Kamarádi táborovních ohňů.
1: Táborovních, jo?

0: Jak bylo, je a bude.
1: Já už se dívám do kalendáře, aby jsme věděli, kdy sluníčko vyšlo, protože já teda kalendář sluníčka nemám, ale mám ten myslivecký a to znamená, že myslivecký kalendář je taky kalendářem sluníčka, aby vědělo, na kdy si nastavit ten budík. Tak dneska to bude 6 minut po hodině 7 a zapadat nám bude přesně v 6:30.
2: No a samozřejmě neopomeneme ani rekordní teploty, ty by nás mohly motivovat anebo nám udělat radost v případě těch nejnižších, že dnes takovéhle frišno nebude. Tak minus 1,9 stupňů Celsia bylo na mě v roce 1912. Pro změnu v roce 1983 bylo nejtepleji a to maxima vystoupala na 24,8 stupňů Celsia.
1: Není možná.
2: Je to tak.
1: Neuvěřitelné. Tak ty teploty, jak jsme říkali, je kolem 6-7 stupňů Celsia, ale pozor, tentokrát vyhrává Jižní Morava s nejvyššími teplotami takhle brzy po ráno. Tam je v tuto chvíli kolem 12 stupňů.
2: Ano, tak a jak to bude vypadat přes den? Teploty se nám ujednotí na 18 až 23 stupních Celsia, jak už jsme říkali s Kačenkou. Je tu další série, alespoň pár dnů budeme užívat babího léta. Navíc má být slunečný den, ráno trošku oblačněji.
1: Počítáme s podobnými teplotami i při zítřejším dni, tedy při úterý 6. října. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24.
2: Na svatého Placida slunce ohně nevydá. Jediná pranostika vztahující se k dnešnímu 5. říjnovému dni.
1: Teplé září, říjen se mračí. Ano. Ještě ne, ještě se nemračí, ještě je pořád veselý.
2: Hlavně vy se nemračte. Krásné ráno z Country Rádia.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 6 hodin, 28 minut je aktuální čas, alespoň tady ve vysílacím studiu Country rádia. Začínáme dopravou, začínáme nehodou, která se stala na D8. Je to nájezd exit číslo 18, směr Praha. Další dopravní nehoda, tak ta se stala ve Vysoké nad Jizerou na silnici 825. No a ještě tu máme problém, který je hlášen z Hluboké nad Vltavou. Tady se havarovalo v okrese České Budějovice na silnici 20. Co nám nabízí koleje? Máme tu aktuální dopravní informace, které se týkají absencí vlakových spojů. Tak nesvezete se určitě, a to až do 20. tohoto měsíce na trase Radnice Chrást u Plzně, nebo také Fulnek Odry. Tady se tahle výluka týká vždycky jenom Pondělka. Tak ať se vám dobře cestuje, šťastnou cestu přejeme s Country rádiem. Teď už počasí a zprávy.
2: Country rádio.
3: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Volby do místních zastupitelstev a doplňkové volby do Senátu se konají tento týden, 9. a 10. října. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Za Medvídkem Mývalem už nemusíte jen do zoologické zahrady. Stačí jít na Žižkov. Invazivní druh se objevil v Praze. Slunečno a nadprůměrné teplo si užijeme do středy. Potom babí léto s největší pravděpodobností skončí. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. Dnes budou teploty od 18 do 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: To je naše Eliška. To přece zaznělo v té krásné pohádce Princezna Zemlejna.
2: Ano.
1: Tak tam to říkali.
2: Ten čertík.
1: To je naše Eliška. No. Tak ženské křestní jméno Eliška nebo jeho zkrácená varianta Elza pochází z hebrejštiny a tohle jméno vzniklo zřejmě z hebrejského jména Eliševa, které se překládá jako Bůh je má přísada, ne přísaha, přísada, nebo přísahám na svého Boha. V Česku máme 640 tisíc Elišek. Tak všechno nejholky.
2: Ani se nedivíme, že jich tolik, protože je to skrze opravdu velmi krásné jméno. Méně jmen už je obsaženo v českém kalendáři, alespoň co se týká počtu, a souvisí s Attilou, s Attilem respektive. Protože Attila je mužské křestní jméno gotského původu, které se do Evropy rozšířilo vlivem slavného hunského vládce. No a kolik jich tady máme? Asi 10. No a co je úžasné ještě, Kačko, promiň, význam tohoto jména je třeba malý otec nebo tatínek. Malý otec asi nebude vzrůstem, ale bude to zřejmě zdrobněli na onoho, nebo tedy
1: chudák
2: tatínka.
1: Attila se narodí a už je tatínek.
2: Ano.
1: Vidíte, vůbec prostě jen otevře oči, udělá a už víme, že je to tatínek. Tak, mrkneme se i na Mezinárodní den učitelů, protože to je den, který taky dneska slavíme. Je známý jako Světový den učitelů a byl vyhlášen organizací UNESCO, ale v Česku oslavíme 28. března, protože
2: tak,
1: tehdy se narodil Jan Amos Komenský.
2: No tak učitelé mají opět důvod k oslavě, takže nejen jeden, ale dva svátky v roce, což je naprosto příjemné a je to fajn. Světový den meningitidy, tak to máme právě dnes. Jedná se o zánět mozkových blan, který byl ustanoven v roce 2009. Tato celosvětová událost upozorňuje na zásadní potřeby informovanosti, prevence a podpory těch, kteří jsou touto závažnou nemocí ohroženi nebo postižení.
1: No a jde zejména teda o děti a seniory. Ano. Jo? A je teda asi důležité připomenout, že pokud máte obavy, pokud se třeba vyskytujete jako velmi jako tam, kde je hodně lidí, tak tam je samozřejmě to riziko vyšší, Ano. Tak máme nějaké očkování třeba i.
2: Tak čím bychom uzavřeli dnešní pohled do kalendáře?
1: Smíchem.
2: Ano, to je přesně to důležité. Když začínáme optimisticky u Elišky, tak optimisticky bychom tento vstup měli ukončit, protože dnes máme totiž co?
1: Mezinárodní den úsměvu. Tak každý z vás, když se teďka usměje, tak vězte, že využijete 5 až 53 svalů ve své tváři. Tak pojďme slavit tento den, který vlastně se slaví už od roku 63, kdy poprvé ten jeden chlapík, jak se jmenoval, Harvey Ball, nakreslil smajlíka, který ho dneska používáme,
2: ano, přesně,
1: v SMS-kách.
2: Tak, ano, ano.
1: Takže už od roku 63. Tak úsměv na rty, jdeme na muziku.
2: Ano, no a samozřejmě, pokud i vy se na někoho usmějete, tak způsobíte samozřejmě radost a dobrou náladu a to si myslíme, že pak bude krásný pocit.

0: Tak to byla Cesta z nebe od Nezmaru ve vysílání Country Rádia. Tak my tady máme taky jednu cestu, ale ta úplně teda není z nebe. D11, 39. kilometr ve směru na Jaroměř, tak právě v tomto místě se bouralo. Počítejte se zdržením.
1: No a teploty po ránu v rozmezí od 2 do 11 stupňů Celsia.
0: Od 2, jo.
1: Od 2 stupňů, ano. Jsou, ano, jsou určité výjimky, samozřejmě v těch horských oblastech, kde by ty teploty mohly být ještě nižší, ale přes den bude krásně. Teploty vystoupají až na 23 stupňů Celsia, ale... což je skvělé, k tomu má být jasno. I když se tady díváme na mapu České republiky, tak na západě a na jihozápadě jsou převážně mlhy.
0: No, jsou převážně mlhy, ale to nevadí, všechno se to rozpustí a odpoledne bude parádní. Těšte se na krásný den zase s modrou oblohou.
1: Tak přejeme vám s Country Rádiem hezké ráno. Love is a burning thing. And it makes

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
2: 7:45 budeme probouzet někoho z Liberce.
3: Ano, je to tak a budeme probouzet nedávno oslavenkyni. Já to prozradím, je to paní Věra, má tady krásný vzkaz.
2: Řekneme to celým, je to paní Věra Gebhartová.
3: Ano. Jo?
2: A máme tady celý vzkaz, ale počkejte, to je takový, jako to je doják teda. To se jí bude moc líbit a já doufám, že se dovoláme, aby to pěkně slyšelo.
3: Ano, je to velmi krásné, dokonce i interpret v rámci muziky je vybrán jako písnička k těm nebo předcházejícím narozeninám. Tak doufáme, že budeme mít štěstí, no.
2: No tak zatím to trošku jako budem protahovat. Ty narozeniny byly v sobotu, jo. V sobotu byly to kulatiny, krásně to všichni oslavili. A my teďka dodáme přání, protože v sobotu neprobouzíme, že?
3: Přesně tak.
4: Ano.
2: Dobré ráno, moc vás zdravíme. Máme tam někde na drátě paní Věru?
4: Ano, máme. Kdo ji volá?
3: Country Rádio.
2: My voláme z Country Rádia, tady je Katka s Vláďou. My jsme vás chtěli probudit, protože vy jste v sobotu měla narozeniny a moc na vás myslí vaše dcera.
4: Jo, ten moment, já vám dám ženu, jo?
3: Jo, bezvadný, bezvadný, tak nám ji dejte, budeme moc rádi.
5: Nahalo.
2: Dobré ráno, moc vás zdravíme z Country Rádia, tady je Katka s Vláďou. My bychom vás chtěli tímto způsobem moc pozdravit, popřát vám k vašim narozeninám, které jste měla v sobotu. Myslí na vás pravděpodobně vaše dcera? A chtěla by...
5: No.
3: Máme tady od vás, pro vás vzkaz od vaší dcery, můžeme vám ho přečíst?
5: A co já... Jako mám dělat.
2: Vy jenom poslouchejte a my vám přečteme vzkaz od vaší dcery, která tady zanechala takhle hezký vzkaz a nechávám u nás zahrát písničku.
5: Tak
2: jdeme na to.
3: My vám ho přečteme, ano? Tak, je to 60 let, co jsi mě přivedla na tento svět a já ti chci touto formou poděkovat za tvůj život. Děkuji, miluji tě a vždycky budu. Jsi naše sluníčko, buď tu ještě dlouho s námi, prosím.
2: No a máme vám zahrát písničku od Milana Drobného.
3: Tak co říkáte na tento krásný vzkaz? Haló?
5: Ano.
3: Ano.
5: Poslouchám.
3: Výborně. Tak my pouštíme písničku od Milana Drobného, máte úžasnou dceru, užijte si to, pozdravujte manžela a ať se vám dobře daří. Hodně zdraví přejeme.
2: Všechno nejlepší, naslyšenou.
3: Vidíš to, já si myslím, že ta paní byla v tak velkém šoku.
2: Já si myslím, že jo. Možná, že ještě ty oslavy doznívaly.
3: Ano.

tady čekám, tak jako když jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají.

0: sběr, to je takové sousloví, které je vždycky napsané na takové zelené lahvi.
1: Jo, evokuje to samozřejmě i tohle, ale v tomto případě to byla hudební formace, která se postarala o předcházející písničku, i když jako se to dá sloubit pěkně dohromady, že?
0: Přesně, můžeš poslouchat, viď, a zároveň otevírat. Ale asi ano. Ne teďka takhle brzy po ránu při pondělku 5. října.
1: Ano, my si dáme Marty Stewarta, Harry Potter, no a po celé, kdy budou zprávy a počasí, se na vás budeme opět těšit, nejenom s muzikou, ale s celou řadou informací.
0: Budeme se svlíkat spolu s kapelou Jelen.
1: No, já začínám už teď. Hey,

0: Country počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Později bude oblačnosti ubývat na jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia, místy i více. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 15 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou, protože ceny pohonných hmot pravděpodobně čeká výrazný pokles. U nafty až o 3,50 korun za litr. Opatření státu, tedy zastropování marží u pumpařů a nižší spotřební daň zlevnění sama o sobě podle očekávání moc nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí nikoli nařízení vlády, ale nižší ceny na světových trzích. Do Vánoc zbývají necelé 3 měsíce. Některé obchody už ale plní regály svátečním zbožím. V Polsku tak zákazníci kromě halloweenských masek nacházejí vánoční ozdoby, adventní kalendáře nebo dekorace na stromeček. Obchodníci posouvají začátek vánoční sezony stále hlouběji do podzimu. Stadion na Markétě na Praze 6 se chystá na motorkářskou událost roku. Dnes tu proběhne už 57. memoriál Luboše Tomíčka. Jede se den po pardubické zlaté přilbě. Největší pozornost bude poutat domácí Jan Kvěch, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčkův memoriál po třetí za sebou. Závodní den není jen o závodění. Připraven je také celodenní program pro celé rodiny. Kdo má rád koláče, musí do Třeště. Vysvětlení má Luděk Savana Urbánek.
2: Ve středu 7. října zavoní již od brzkých ranních hodin Jihlavou a Třeští koláčky. Jihlavská charita totiž po roce pořádá tradiční sbírku Koláč pro hospic Bárku. Lidé budou moci přispět na domácí hospic Bárka, který pomáhá na Jihlavsku nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně konec života doma. Letos bude napečeno přes 6 000 koláčků různých příchutí. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Tady je Formule 1. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu v Malajzii a má tak premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa porazil o 2,307 sekundy Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Ten navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který závod nedokončil. Třetí dojel Lewis Hamilton z Ferrari. To byla Formule 1 a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: na jelen, když se svlíkáš, tak to může patřit také mezi takové ranní rituály.
1: No Vládě,
0: když...
1: už se svlíknu, co vám mám povídat.
0: To je pohled. I když nepředpokládám, že byste se v 7 hodin a 7 minut svlékali, ba naopak asi hledáte nějaké vhodné oblečení, abyste mohli vyrazit za pracovními povinnostmi. Konec konců byste mohli jít i obnažení třeba.
1: Jo, prosím vás, radši ne, když se tady koukám na Vladimíra, ten na tě radši nikam nechodí, já takhle klopím zrak a řeknu vám něco tak nějak poslepu, jako jo. Dneska máme Mezinárodní den úsměvu, tak jestli chcete, aby se někdo jako fakt hodně smál, tak udělejte to, co udělal Vladimír, nebo se můžete přijít sem podívat, jak vypadá, a to si myslím, že je dobrý důvod k úsměvu. Jo, takže dneska se budeme hodně smát, budeme se taky hodně povídat o učitelích, protože ti mají také dneska svůj den, je Mezinárodní den učitelů, mají to vlastně dvakrát do roka, ano, to si myslím, že je parádní, to je v podstatě, to jsou takové narozeniny a svátek.
0: Dohromady.
1: Určitě.
0: Také se podíváme do historie, budou tu data v datech a samozřejmě v této hodině budeme soutěžit. Ta soutěž přijde v našem vysílání na řadu kolem 7:45.
1: Budeme někoho hádat, ano. Tak schválně, jestli i dneska uhádnete, koho jsme pro vás schovali a trošku zahalili takovým černým závojem.
0: Teď už jdeme na muziku. Mirek Hofmann, Greenhold, Zelenáči.
1: Hezké pondělí.

0: byla Faith Hill v našem vysílání přesně ve 7:45. Tak školáci, jo, už běžíme, ať to všechno stihneme na 8:00. No a vám všem ostatním, abyste věděli, jak vyběhnout spolu s těmi školáky, jestli odhalení nebo trošku zahalení, tak řekneme vám hnedka, jaké nás čeká počasí. Tak pro dnešní den počítejte s odpoledními teplotami až do 23 stupňů Celsia, ale teď po ránu 5 až maximálně 12 stupňů, ale Vladě říkal, že někde jsou i dva.
1: Samozřejmě, takže ono je to pochopitelně v tom velkém rozptylu, ale důležité je, že se nám to přes ten den krásně srovná v rámci těch teplot babího léta. Ta 23 zní velmi dobře. Méně dobře zní informace, která je aktuálně z dopravy. Týká se D1 z Brna do Prahy. Se dojíždí do kolony za sjezdem na Sázavu. Je to 30. kilometr, ale pozor, ta kolona trvá až na 28. kilometr, kde došlo u Chocerad k dopravní nehodě.
0: No, tak jezděte opatrně, někde jsou i mlhy, tak je to samozřejmě dobré trošku zvolnit.
1: Tak my zvolníme i s muzikou, krásné, příjemné tóny budou patřit Petru Novákovi a skupině Flamengo. Já budu chodit po špičkách.
0: No ty takhle obnažený, já nevím teda, Vladimíře.
1: Já se budu vznášet, jako na obláčcích.

0: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: Tak si pojďme přiblížit, co všechno, no respektive co důležitého se stalo toho 5. říjnového dne napříč historií. No a máme tady jednu důležitou informaci. Z roku 1920, kdy právě toho 5. října v Praze bylo založeno umělecké sdružení 9 sil podle nápadu Vladislava Vančury.
2: Míříme do roku 1936, tehdy se narodil Václav Havel. Český dramatik, esejista, disident a kritik komunistického režimu, později politik a státník. Byl 9. a posledním prezidentem Československa a taky prvním prezidentem České republiky. Dneska by slavil 90. narozeniny.
1: O 10 let později, konkrétně v roce 1946, se narodil Rudolf Hrušinský mladší, český herec, syn slavného herce Rudolfa Hrušinského staršího. No a když jsme u toho výčtu, tak starší bratr herce Jana Hrušinského a také otec Rudolfa Hrušinského nejmladšího. Tak, aby se v tom teď
2: čerpí. Marečku, podejte mi pera trochu. Tak, rok 1609, to jsme skočili do světa, tehdy se narodil Paul Fleming, jeden z nejnadanějších německých lyrických básníků z období baroka a také byl lékařem. Ve svém díle opěvoval lásku a milostná vzplanutí.
1: V roce 1965 se narodil Mario Lemieux, bývalý kanadský hokejový útočník, který odehrál 17 sezon za klub Pittsburgh Penguins v NHL.
2: V roce 1791 se narodil Grigorij Potěmkin, ruský šlechtic, voják, diplomat, politik, a ten vstoupil do dějin zejména tedy jako dlouholetý rádce a milenec neoficiální spoluvládce carevny Kateřiny II. Veliké. Byl to ten pán, co vymyslel ty Potěmkinovy
1: vesnice. No, takový ty nablejskaný. No, jasně, přesně tak. No, a ještě tu máme Steve'a Jobse. A to se samozřejmě dostáváme k úmrtí. Ten zemřel v roce 2011, spoluzakladatel společnosti s tím jabličkem takovým.
2: Apple myslíš?
1: Ano, myslím Apple. Mm-hmm. Tak to byla data v datech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Vlaková výluka, která se týká jenom dnešního dne, tak je na trase Fulnek Odry. Pro změnu Protivín Putin, tak ta je na adrese, teda ta se vztahuje k dnešku a úterku. Šumperk a Zábřeh na Moravě do 16. tohoto měsíce, tedy do příštího týdne. Co nám nabízí silnice? Prostějov D46, tak u Prostějova na 25. a 5. kilometru ve směru na Olomouc to šlo k dopravní nehodě. Další dopravní nehoda je hlášena z D7, 3,5. kilometr. Ve směru na Prahu je to u Tuchoměřic. Tolik ve stručnosti doprava, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Cry Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Čerpací stanice na hranicích s Německem jsou v obležení zahraničních řidičů. Nafta je u našich západních sousedů až o pětinu dražší. Nám se ale tankovací turistika nevyplatí. Alespoň zatím. Na území bývalého hlubinného dolu Centrum na Mostecku vzniká největší plovoucí fotovoltaická elektrárna v Česku. Elektřinu má začít vyrábět v roce 2028. Zelená energie by měla nejméně po dobu 3 let pohánět například elektrobusy dopravního podniku Mostu a Litvínova. Také zemědělci z Hané se potýkají s jednou z nejhorších úrod kukuřice za poslední roky. Dosavadní výnosy jsou oproti normálu nižší v řádu 10% a nízká je také kvalita zrn. Slunečno a nadprůměrné teplo si užijeme do středy. Potom babí léto s největší pravděpodobností skončí. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. Dnes budou teploty od 18 do 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: No a my se vrátíme do minulého týdne. Ano, měli jsme tu 4 témata ranních otazníků a my jsme si vybrali jeden z nich, abychom si přiblížili příspěvky, na které třeba nezbyl čas. A jedním z těch témat bylo, dělíte se o jídlo, dáváte ze svého talíře rádi ochutnávat. No a snesla se tady celá řada vašich příspěvků a jsou různé.
2: Různé, tak myslím, že to bylo celkem půl na půl. Nejdřív to vypadalo, že se jako dělíte všichni hrozně rádi a že vám to vůbec jako nevadí. A pak se začaly objevovat přesně ty příspěvky. No nikdy, v žádném případě. A třeba jako nám to napsala Alenka, že napsala, že dělila se maximálně s malými dětmi, ale to když byly teda opravdu jako velmi malé. A jinak už se aktuálně s nikým nedělí.
1: Ano, my jsme si vždycky dávali stejné,
2: jenom v neděli.
1: Jenom stejné jídlo. Ono v pravěku toho také moc na výběr nebylo a teď už nemám s kým ochutnávat. No, napsala nám Jarmila.
2: No tak aspoň vám nikdo neujídá.
1: No přesně
2: že
1: tak.
2: Jo, jako přesně, pak přijde někdo na návštěvu, že jo, chtěl by ochutnávat. Vy řeknete, ne, jak to bylo jednou v té scénce, pamatuješ?
1: Teď
2: jak tam,
1: nevím,
2: jak tam pekli tu husu, jak to tam...
1: Nepamatuju.
2: Vzpomenu si možná přesněji potom.
1: Ale zase na druhou stranu mohou být lidé, kteří, kteří třeba když jsou sami, tak by se rádi o nějaké to jídlo, tu dobrotu podělili. Důležité je, aby měli s kým se dělit, to je také důležité.
2: To je určitě důležité, nejíst jako sám třeba, že jo.
1: No, další příspěvek. Ahoj country lidičky, s manželem ochutnáváme svoje jídlo skoro vždy, jen občas se stane, že mi po manželově ochutnávání nic nezbyde. A to jsme také řešili, že jo. Někdo ochutná málo, jenom tak ze slušnosti, a někdo to zbaší tomu druhému talíře celé, protože to má lepší než on.
2: Přesně, napsala nám i Tereza, my chodíme s manželem pravidelně do cukrárny a tam si vždycky dáváme dortíky, které si necháváme naříznout na půl. A každý si ochutná od toho svého více, takže neochutávají, prostě nechají si to rovnou rozříznout, aby každý měl od každého kousek.
1: Tím se vyhnou téhleté otázce samozřejmě a přitom zabijou dvě mouky jednou ranou. Ještě jeden příspěvek, ten napsala Maruška a tato napsala velmi pragmaticky. Co je na talíři, je prostě moje. Každý má svůj.
2: No, tak vidíš, paráda. 7:38, pokračujeme v muzice, tady je Petr Rezek, dáme si jednoho tuláka po hvězdách.
1: Krásná muzika, která vám určitě udělá radost v případě, že máte rádi pomalejší tempo, třeba v 7:08.
2: Za chvilku počasí je doprava.

0: Někdo má rychlejší koně, někdo rychlejší mlsný jazyček, že na
1: někdo
0: husu.
1: Mladší ženský.
0: No nebyla to husa, byla to kachna, jak jsme se bavili. Jo, to byla, to byl Dvořák.
1: Větrovec. A paní Bohdalová.
0: A paní Bohdalová, tak už jsme se vzpomněli. Hurá, dali jsme to dohromady. A teď se podíváme na dopravní nehodu, kterou máme na 28. kilometru ze směru z Brna na Prahu. Je to D1. Ve 34. kilometru v husté mlze dojedete do kolony a budete v ní pokračovat dalších 6 kilometrů. Možná si řeknete, no to je na pár minut. Bohužel je to teda opravdu na díl.
1: No a na tu mlhu si dávejte pozor, protože když se díváme na mapu České republiky, tak zvlášť...
0: Tak ji ani nevidíme.
1: Tak ji ani nevidíme, dala by se doslova kraje, hlavně na Ostravsku, kolem Prahy, Plzeňsko, Karlovarský kraj a také Ústí nad Labem. No a co se týká teplot, kolem 11 stupňů by měly být teď aktuální, přes den bude krásná teplota dominující babímu létu, 23. No, na mnoha místech.
0: Paráda, tak to ráno bude prostě takové mlhové a bude takové chladnější, stejně jako v předcházejících víkendových dnech.
1: No, teď nás čeká muzika, za chviličku už budete hádat, o kom budeme hovořit. A ve hře je nějaký pěkný dárek z Country Rádia.
0: Beyoncé, Texas Hold'em, právě teď. This ain't

0: Zdeněk Šut.
1: Poznáte, kdo jsem?
2: Dostáváme se k našemu dnešnímu člověkovi, kterého budeme dneska hádat. Je to taková velká osobnost, o které možná některé věci nebudete vědět, ale na některých se chytíte, tak my na to čekáme. A až se chytíte, tak nám zavolejte na 210 323 333.
3: A nebo možná budete překvapeni, že tyto věci právě má na svědomí tento člověk, protože jste netušili, byť jsou notoricky známí, že pod tím může být podepsán.
2: No ale notoricky známé, to může být třeba pro tebe, ale ano. Ne třeba pro mě. Jo, dobře, rozumíš. Tak to jo. Samozřejmě je člověk od člověka. Záleží, čemu se věnuješ nebo o co se zajímáš.
3: Tak, jdeme na to.
2: Kým jste?
3: Byl jsem. A sice spisovatel, herec, písničkář a lidový filozof. Navíc mé texty jsou plné osobitého, dalo by se říci až absurdního a intelektuálního humoru.
2: No a jak jste se ke všem těmto profesím dostal?
3: No, v roce 1973 jsem vystudoval dálkově Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Následně jsem začal účinkovat po klubech, psal písničky pro děti, texty k filmovým písním. No a takhle to vlastně začalo.
2: A k jakým filmům třeba konkrétně?
3: Především k filmu Přijela k nám pouť, nebo Jen ho nechte, ať se bojí.
2: To jsou takové, jako já bych řekla třeba ta Přijela k nám pouť, takové dětské filmy. Psal jste i pro děti?
3: No tak samozřejmě dětskou poezii a vůbec děti jsem měl hodně rád, od toho se odvíjela i má činnost. Psal jsem třeba verše, ku příkladu pro časopis Mateří Douška.
2: A když se vrátíme k vašemu účinkování, tak účinkoval jste solově nebo ještě s někým?
3: No, tak měl jsem partnera a tím partnerem po mnoho let byl Petr Zkoumal.
2: Tak co? Víte? No. Nevíte?
3: Ano, telefony nám zvoní, některé z nich vypadly, takže počkáme si na další zazvonění. Country Radio. Dobrý den, slumte si rádio, prosím. Haló.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, tak o kom byla řeč? Koho jste měli hádat, naši posluchači?
4: Myslím si, jestli to nebyl Jan Vodňanský.
3: Jan Vodňanský, že by to byl. No jasně, my vás nebudeme napínat.
2: Je to správná
4: odpověď. Mám radost.
2: Jo, a byl to spíš takový typ, když máte jako takhle velkou radost. Je to i pro vás překvapení?
4: No, já jsem si to fakt typla, podle toho Přijela pouť.
3: Ano. A taky Petr Zkoumal, že jo, to bylo absolutně legitimní vodítko a to nejjednodušší možná.
2: Paráda.
4: Ano.
2: No. Jan Vodňanský. Tak super, tak jste naše výherkyně, vydržte nám na lince, gratulujeme. Hmm.
4: Ano, děkuji.
3: No a my jsme tady hovořili, že byl také spisovatel, herec, písničkář a občas si i zaspíval, takže si Jana Vodňanského přiblížíme písničkou Stříbrný noci otazník.
2: Jan Vodňanský byl dneska ten, koho jsme hádali.
3: Tak hezký poslech.
5: Stříbrný noci, otazník, nevyplněný dotazník. Vítr si z vlasy hrává, to už se v noci stává. Rafička zimou třese se, zdá se, že zimu nesnese. Za oknem voní káva. Babi

neonů. Někdo se blíží k někomu a ten mu z dálky mává, jiný ho očekává. Odjíždí noční tramvají tam, kde ho možná hledají, někdo si o něm zdává.

zasněn a trochu zasněžen, prochází městem svůdce žen. Vločka se z nebe snáší k smíchu anebo k pláči. Ten, kdo se vrací po stopách, v prosinci hledá listopad a zatím kroky.

0: Martina Vůreka Orion. Petr Spálený, to jsem říkat asi neměl název té další písně, ale víte co, my vám to s Kačenkou teď pěkně řekneme.
1: Za chvilku nás čeká počasí, taky zprávy v 8 hodin ráno, no a potom už z muziky Michal Tučný, Rád se brouzdám rosou.
0: Tak, ať se vám dobře poslouchá. Poslouchá. Poslouchá. Poslouchá. Poslouchá. Poslouchá. Poslouchá. Poslouchá. Poslouchá. Poslouchá.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Později bude oblačnosti ubývat na jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia, místy i více. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 15 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u vzdělání. V příštím roce si ještě s penězi poradí. Počty přijatých už ale budou muset vysoké školy snížit. Tak se na tom shodli zástupci vedení českých vysokých škol. Zatímco letos přijali veřejné vysoké školy do prvních ročníků asi 70 tisíc nových studentů, při přijímačkách v roce 2027 by jich mohlo uspět zhruba 59 tisíc. Vláda Andreje Babiše totiž vysokým školám v rozpočtu na příští rok přidělila o 293 milionů korun méně než letos. Vzdělaných lidí u nás tedy nepřibyde. Také zemědělce trápí vysoké ceny pohonných hmot. Na některých místech stouply meziročně o víc než polovinu. Jeden stroj může spotřebovat až 200 litrů nafty denně. Regulace cen, kterou vláda zavedla, farmářům tedy vůbec nepomohla. Pokud máte problémy se zrakem, tak následující zpráva je právě pro vás.
2: Lidé si budou moci v Ostravě zanedlouho nechat zdarma zkontrolovat oční pozadí pomocí přístroje s umělou inteligencí. Mobilní ambulance bude v sobotu 10. října od 10 do 18 hodin stát na parkovišti u hypermarketu Globus. Vyšetření je bezbolestné, trvá několik minut a oči se nemusí rozkapávat. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: S volbami i referendum. Kdy a kde, to zjistil náš kolega Savana.
3: Letošní volby budou v městské části Praha-Libuš spojené s místním referendem. Jeho tématem bude souhlas s plánovanou revitalizací sídliště na Písnici poté, co ho odkoupily soukromé skupiny. Ti převzali sídliště i s projektem revitalizace, který počítá i s novou výstavbou. S tou ale místní nesouhlasí. Zároveň se bojí o zachování svých současných nájemních smluv. Ovšem budou rozhodovat právě ve zmíněném referendu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a ve šlágru 8. kola Tipsport Extraligy mají navrch hokejisté Pardubic. Nad Spartou vyhráli 6-4. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Karlovy Vary přemohly Plzeň 4-1. Olomouc utrpěla debakl 0-9 s Cincem, který dosáhl na rekord v počtu výher na počátku soutěže. Hradec Králové vyhrál nad Vítkovicemi 3-2 po prodloužení a Litvínov v přídavku doma Kladnu podlehl 2-3 po prodloužení. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Máme pondělí 5. října, to znamená, že za námi je víkend, který byl velmi takový nabitý, ať už krásným počasím, možná nějakými posledními výlety, ale také třeba se udílely ceny Itálie. A tu za celoživotní mistrovství v oboru činohry získal třeba Petr Nárožný, tak ještě jsme mu dneska negratulovali, ano. Tak si myslím, že je na čase.
1: Tak,
0: gratulujeme.
1: Gratulujeme zcela zaslouženě a oprávněně. Excelentní herec, skvělý daber. Nezapomenu ho v takových těch pohádkách, kde hovořil samozřejmě, že prostě nádherným hlasem, byl prostě úžasný.
0: Je to naprostá legenda, určitě si tuhle tu cenu zasloužil, stejně jako i ostatní ocenění, ke kterým se možná dneska ještě taky dostaneme.
1: Ano, teď už nás čeká Muzikáno a v této hodině také pořád Pod lupou. Koho tu budeme mít, nechejte se překvapit.
0: Bude to velké překvapení, ale možná, že ne pro všechny, kteří už teď koukli na Facebook Country Rádia, protože to nemohli vydržet. Jeho jméno už tam je.
2: Byly doby, když jsem ani neznal jméno svýho doktora. Za to znal jsem tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli. Vlny moře bouří, větry dují,

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: Tak se podíváme na dopravu a také si přiblížíme počasí, které se vztahuje k těmto aktuálním ranním hodinám, přesněji k 8 hodině a 15 minutě. Tak jak to s tím počasím vypadá po ránu a kam by se nám teploty, Kačenko, měly vyšplhat? Nebo mohly?
1: No, já myslím, že budou šplhat, protože jsou to velcí šplhouni. Ještě teď se budou opravdu snažit vyšplhat nad 20 stupňů Celsia, ale teď, když se dívám, teploty kolem 8, maximálně 12 stupňů Celsia, ale s těmi vyššími teplotami počítejte na jihu Moravy.
0: Tak D1, tady je trošku problém před Brnem směrem z Vyškova, tvoří se kolona u Rousínova na 218. kilometru, se zpomaluje v obou jízdních pruzích. No a k Rohlence je to na 207. kilometr zhruba půl hodiny, tak tady si počkáte.
1: No jo, tak to, ty hlavní tahy jsou prostě zapeklité vždycky po ránu, a zejména tady v pátek a v pondělí. A protože je dneska pondělí, tak prostě počítejte s nějakým tím zdržením.
0: Je to tak. Tom Petty, Free Falling nás čeká v tuto chvíli.
1: A za chvilku taky Pod lupou ve vysílání Country Rádia.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou dnešního oslavence, kterým je Rudolf Hrušinský mladší, který právě dnes, i když je mladší, slaví 80. narozeniny. To si myslím, že je super být celý život vlastně mladší.
2: No je to krásné, ano. V 80 letech si říkám mladíku je prostě paráda, ale on jako tím naturelem mladý pořád je a bude.
1: Určitě. Jde o českého herce, syna herce Rudolfa Hrušinského staršího, starší bratr herce Jana Hrušinského a otec Rudolfa Hrušinského nejmladšího.
2: Tady dám pan. Tak, teď si v tom udělejte pořádek, ale my jdeme na Rudolfa Hrušinského mladšího a pěkně od začátku. Rudolf Hrušinský po ukončení školní docházky studoval na státní konzervatoři v Praze a to sice pozor nikoli herectví, ale hru na akordeon a klavír. V pomaturitním ročníku přešel na Damu, kterou absolvoval v roce 1974. Poté vystupoval v pražském divadelku Atelier a od roku 1978 20 sezon v činoherním klubu.
1: Hraje především v divadle Bez závradlí, patří k úspěšným filmovým i televizním hercům, spolupracuje s rozhlasem, ale i dabingem.
2: No a těch filmů má na svém kontě bezpočet, tak některé z nich Rozpuštěný, Vypuštěný, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničková, Středisková. Tam se mi líbil, jak ho přijal ten kombajn, že? Nebo ten traktor, jak tam měl ten odlitek, dal mu to cigáro do té pusy. Akumulátor, jedna knuflíkáři, no a takhle bychom mohli jmenovat a jmenovat.
1: Zahrál si ale i v seriálech Cirkus Humberto, Dobrodružství kriminalistiky, Zdivočela země, Hospoda nebo Duch český. Od roku 2005 hraje postavu domovníka Vlastimila Peška v seriálu Ulice.
2: No a jak je to s tou rodinou, tak si ještě přibližme a řekněme si, že stejně jako jeho otec byl vášnivý rybář, vzdálenými příbuznými Rudolfa Hrušinského je herecký rod Petra Kostky. No a oba herecké rody mají společného předka, kterým byl herec Hynek Mušek.
1: No prostě, tam prostě museli být všichni herci, i když
2: tak,
1: nechtěli.
2: A rybáři. No, a hrajači na akordeon. Jsem to málem popletl.
1: Tak, Rudolf Hrušinský mladší dneska v pořadu pod lupou. A před námi muzika.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 8 hodin, více než 27 minut a máme tu další dopravu. Začínáme nehodou, která se stala ve Zlíně, konkrétně v ulici Věžové domy. Další dopravní nehoda je hlášena z Teplic, tady se havarovalo v ulici Plynárenská, no a ještě tu máme Praha Petrovice, tady došlo k dopravní kolizi v ulici Belova. No a vlakové spoje Šumperk, Zábřeh na Moravě nebo Bruntál a Krnov. To jsou krátkodobější vlakové výluky. Tolik doprava, my si dáme počasí a samozřejmě také zprávy.
2: Country Radio. Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Tempské tamtamy na Country Rádiu.
6: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů Honzy Nedvěda.
5: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Volby do místních zastupitelstev a doplňkové volby do Senátu se konají tento týden, 9. a 10. října. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Za Medvídkem Mývalem už nemusíte jen do zoologické zahrady. Stačí jít na Žižkov. Invazivní druh se objevil v Praze. Slunečno a nadprůměrné teplo si užijeme do středy. Potom babí léto s největší pravděpodobností skončí. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. Dnes budou teploty od 18 do 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Říkali člověče, zase jednou bude lépe.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Dneska slaví 640 tisíc Elišek v Česku. Jde o zkrácenou variantu Elzy. Jméno pochází z hebrejštiny a překládá se jako Bůh je má přísada.
3: Ano, tak přejeme samozřejmě všechno nejlepší. A Eliška v tom není sama. Attila slaví také svůj svátek. Možná by se mohlo zdát, že se jedná o ženské jméno, nikoli. Je to protějšek, tedy Attila je mužské křestní jméno gotského původu, které se do Evropy rozšířilo vlivem slavného hunského vládce.
2: No a Attila je samozřejmě taky Attila Vek, že jo? To je ten slovenský bojovník maďarského původu. To je takový ten zápasník MMA.
3: Jo, tak.
2: Tak ten možná taky dneska slaví, ale to není žádný malý otec, to je podle mě takový jako velký bijec spíše. Dneska máme Mezinárodní den učitelů. A taky se slaví jako Světový den učitelů a byl vyhlášen organizací UNESCO už v roce 94.
3: No a to není zdaleka všechno, protože tu máme také trošičku jeden takový jako problém. 5. října si připomínáme
2: To není problém.
3: No já vím, ale samozřejmě to není nic pozitivního, protože dnes si připomínáme Světový den meningitidy, tedy zánětu mozkový plan, který byl ustanoven v roce 2009. Toto celosvětové unemocnění nebo tato událost upozorňuje na zásadní potřeby informovanosti, prevence a podpory těch, kteří jsou touto závažnou nemocí ohroženi nebo postižení.
2: No tak to samozřejmě není problém, to je samozřejmě dobře, že se na to upozorňuje, protože ano. Spoustu lidí vůbec neví, co ta meningitida je a že jsou vlastně do toho zejména jakoby vtahovány děti a seniori, protože to jsou vlastně lidé, kteří bývají
3: náchylnější
2: a taky samozřejmě se nejčastěji pohybují ve velké koncentraci lidí, kde právě ta infekce nejvíce jakoby bují, ale existují různé vakcíny, takže se můžete třeba informovat u vašeho lékaře.
3: Tak pojďme odlehčit tohle téma. Mezinárodní den úsměvu, tak to je dnešek, který splňuje samozřejmě tato kritéria. Tady jsou také velmi důležitá zajímavá fakta, pak když se budeme smát a nebo se usmějete, využijete, a teď dobře poslouchejte, 5 až 53 svalů ve své tváři.
2: No a musím říct, že je to teda jako dost znát, když se někdo směje, tak má více vrásek, že a to se pozná.
3: To je můj případ,
2: no,
3: ano.
2: Ty právě kolem, vrásek
3: kolem očí, hele, sundám si brejle.
2: No. No Vladimír, ale to je stáří, když to není úsměv. Tak vědci také zjistili, že existuje 19 typů úsměvů. To vůbec nechápu, jak na to přišli, ale to teda to muselo stát peněz, ne, než to zjistili.
3: No ale pozor, podle statistik se usmívají více ženy než muži, tak no, konec konců kačka je zdárným důkazem.
2: Přesně, já jsem samá vrázka, mám už na záda vrázky.
3: To je věkem, ale.
2: No, to, ne, to platí u mužů. Úsměv je taky univerzální známkou štěstí. A vždycky, když malinko dáte ty koutky nahoru a stačí jenom malilinka to, tak už prostě všechno se začíná v té hlavě i v tom těle jakoby měnit a už se jakoby cítíte líp. Zkuste to, uvidíte. Držíme palce, ať je dneska Mezinárodní den úsměvu pro vás jenom pozitivní.
3: No a když jsme u toho úsměvu, tak věřím, že vás rozveselí písnička Zkratky od Ivana Mládka a tady se můžeme smát doslova do písmene od ucha k uchu.
2: Tak tuhle písničku bych se nikdy nenaučila.
3: Já taky ne.

0: 8.44. Jdeme se podívat na dopravu, protože tam máme hned několik komplikací. A to na D1. Ať už jedete z Brna na Prahu, anebo v opačném směru. Tak pokud tedy z Brna na Prahu, tak od sjezdu na Sázavu máme pomalu jedoucí kolonu, protože na 28. kilometru máme dopravní nehodu. Postojíte si už od 34. No a pokud jedete z metropole na Brno, tak vězte, že na 31. kilometru je odstavená dodávka. Ale je to tam velmi špatně vidět, je tam velmi hustá mlha, tak počítejte s tím, že tam určitě musíte trošku zvolnit.
1: No a když jsi zmínila tu mlhu, tak po ránu ještě na mnoha místech na území České republiky ty mlhy se vyskytují. Také není zrovna dvakrát nejtepleji, protože teploty dosahují nějakých 12 stupňů, to jsou maxima, ale přes den budeme mít v rozmezí od 18 do 23 stupňů, k tomu má být slunečný den, tak si ho pořádně společně užijeme.
0: Ano, takže na dopoledne to chce vaťák a odpoledne krátké tričko. Jo, musíme se prostě takhle vybavit.
1: Teď už Kenny Rogers a za chviličku pravidelná soutěž. Dospíváš, to už teď můžete volat na telefon 210 323 333. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Dospíváš to?
1: Tak měli jsme tady písničku Lucille, věď někdy bychom mohli dát Lucille, co? Někdy bychom mohli dát ano, zahraniční ano. Píseň.
2: No to bychom mohli, tak já bych se tam teda potácel trošku se Štírou.
1: A tak o tobě by to nebylo právě, víš, ale třeba by naše posluchači taky zvládli prostě tu angličtinu, ano, ano. Nebo slovenštinu, i slovenské písně tu máme.
2: No, to byl Kenny Rogers a v české verzi tam zpívalo, tuším v textu, Lásko mě ubývá sil, my věříme, že vám, našim posluchačům, síly v žádném případě neubyly. Protože telefon 210-323-333 tu zvoní, je to tak předspána ta linka, že nám telefony neustále spadávají, takže uvidíme, jak to dopadne v tuto chvíli, ale máme pro vás připravenou ukázku, ta pravidla jsou, myslím, velmi jasná, takže pokud se k nám dovoláte, tak věříme, že budete mít to štěstí a nějaký pěkný dárek od Country Rádia dostanete, tedy v případě, že dospíváte.
1: No, vy dospíváte. Máme tady úryvek jedné krásné písně, ten úryvek má 12 vteřin, jak se tak dívám. Ano. A jakmile dozní ten úryvek, tak vy budete pokračovat. Jo, budeme samozřejmě rádi, když budete pokračovat v této písni, ne v nějaké jiné, že třeba bezkyde, že byste zaspívali. Tak
2: kdo po tobě jde?
1: To asi ne. Ale když budete pokračovat, tak budeme rádi.
2: Country Radio, dobrý den. Haló?
3: Šemora, dobrý den.
2: Dobrý den, my vás zdravíme, křesní jméno.
3: Roman?
2: Romane, vyjedete v autě, že jo, je to tak?
3: Ano, ano, tak. Ale přes Bluetoothko.
2: No tak, tak, to je super, to vás chválíme. Máme tu pro vás připravený úryvek, vy jste ta pravidla slyšel, nemusíme asi opakovat.
3: Slyšel.
1: Výborně. Jo, Romane, kolik jedete?
3: Teď asi 30.
1: Jo, tak dobře, tak když jedete 30, tak to je v pohodě, jo, jinak bychom vás poprosili, abyste někde to trošku přibrzdil. Ale 30 si myslím, že můžete zpívat. Jdeme na ukázku.

0: sladkou sůl.
1: Jste tam? Není tam. Ne, ne, on tam. Náš posluchač za volantem jedoucí třicítkou vypad.
0: Ježiši, jel tak pomalu a stejně mu vypad signál. Je, ale tak to je teda. Je, ale zrovna v ten prostě nejméně vhodný okamžik. Ano. Ale to je prostě příležitost pro vás, protože vy teď můžete zavolat na naši linku.
1: Ano, Country Radio, dobrý den. Tak zase nám to vypadlo. Country Radio, dobrý den.
0: Tak, slunte si rádio, prosím, nebo utíkejte od něj někam dále. Hezké ráno.
2: No,
0: haló, haló.
1: Haló, haló.
2: Ano.
1: Slyšíme se.
0: Tak kdo pak je na lince?
2: Drahomíra.
0: Tak Drahomíro, tak můžete pokračovat. Skončilo nám to.
1: Přej si, co chceš, zlatý důl nebo věž. A teď je to
0: a
1: na
0: teď?
1: Vás.
2: No, teď tam je nějak sladkou sůl.
0: No, a tak zpíváme. Sladkou
1: sůl, smutný
0: ráj.
2: Suchý dešť.
0: No, no a zpíváme, ale ano. Zpíváme, počkej.
1: Tak ještě jednou.
0: Tak ještě jednou. Přej si, co chceš, zlatý důl nebo věž. A teď vy?
1: Sladkou sůl.
2: Sladkou sůl.
1: Smutný.
2: Věž.
0: Dáj. No, to dneska teda nevidím úplně dobře. Tak se nezlobte, mějte se pěkně, naslyšenou. Dneska nám to teda ale vůbec nevyšlo, ale my jsme vám to zaspívali pěkně. Tak Vláďo, naposledy společně.
1: Ano.
0: Tak, přej si, co chceš, zlatý důl nebo věž, sladkou sůl, smutný ráj, suchý dešť.
1: A vyhráváte od Country Rádia cenu Kačka s Vláďou, prostě to dneska dali
0: ale
1: na první dobrou.
0: Dneska jsme vám to zaspívali my, tak snad nevadí, ale dáme ano. Vám i Václava Neckáře, protože to je ta originální verze a tu uslyšíte právě v tuto chvíli.
1: Tak jdeme na to. Stín, Katedrál, speciálně pro vás.
0: Dneska nám to nevyšlo, ale zítra to určitě vyjde, zase před devátou.
1: Nám to vyšlo, že?

0: Tak tahle písnička od Pohářů byla věnovaná stopařům. No, ať už nás posloucháte, aniž byste byli stopaři, zkrátka bez zbytku všichni, i dnešní oslavenkyně Lišky, tak tu pro vás máme pozvánku na příští hodinu.
1: Babi Rivola, Miky Rivola, přátelé, dáme si jich bál v lapáku, anebo pozdní sběr. Buď na mě opatrná.
0: Tak budu.
2: Country počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Později bude oblačnosti ubývat na jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia, místy i více. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 15 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože houbám se stále daří a v některých oblastech stále rostou. Výborné podmínky jsou v podhorských oblastech, ale také na Českomoravské vrchovině. Rostou také na Moravě a ve Slezsku. V Čechách se místy opět začíná projevovat sucho. Poskytovatelé sociálních služeb v Moravskoslezském kraji jsou v ohrožení. Některým organizacím už totiž chybí peníze na listopadové a prosincové mzdy svých zaměstnanců. Hrozí tak to, že lidé, kteří v tomto regionu potřebují jejich péči, tedy handicapovaní seniori, děti, rodiny a podobně, o pomoc přijdou nebo bude zásadně omezena. Poskytovatelé sociálních služeb vyzývají kraj, ale také stát, aby neprodleně pomohli jejich služby dofinancovat. Lanovka na Petříně je v permanenci. Blíže Honza Navrátil.
2: O jízdy ve zrekonstruované lanovce na pražský Petříně zájem. Dopravní podnik za prvních 8 dní provozu přepravil téměř 100 000 cestujících a kvůli enormnímu zájmu přidal i skoro 200 jízd mimo pravidelný jízdní řád. Podle dat dopravce se denně lanovkou sveze v průměru více než 10 000 lidí, což je o 3 000 více než v době před zahájením rekonstrukce. Honza Navrátil, Praha.
1: V Brně si ze zákazů nic nedělají, blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Zákazy jsou od toho, aby se porušovaly, myslí si mnozí Brňané. Mostovka hráze Brněnské přehrady je od úterního rána uzavřená pro pěší, auta i cyklisty. Pěší však zákazu nedbají a mostovku nadále přecházejí. Uzavírka potrvá do konce příštího roku. Nejbližší lávka a možnost, jak se dostat přes vodu na druhou stranu, se nachází 800 metrů daleko. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát hokej a hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tip Sport Extraligy. Motor do něj vstoupí s bilancí dvou porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tady bodoval ve všech třech utkáních a dvě z nich vyhrál. A ještě dodám, že Kometa zvítězila ve třech z posledních 4 zápasů. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tak buď na mě opatrná, Kačí. Budeš?
1: No, jsi takový věchýtek, tak já...
0: Jo.
1: Dobře, tak když se tě dotknu, tak jenom měřně, jo?
0: Výborně, tak strašně moc děkuju, to bude krásná hodina teď mezi 9 a 10 s Kačkou a s Vláďou. Je 9 hodin a 12 minut a my tu máme dnešní pondělní dopoledne.
1: John Michael Montgomery, taky Olympik a Pavel Bobek, to je muzika, která nás čeká v našem vysílání při pondělku 5. října. Tak Elišky, všechno nejpřejeme.
0: Mhm. Co, kdy, kde a jak, to už bude téma ranního otazníku, na který si ovšem budete muset počkat do té doby. Spousta krásných písniček.
1: Ano, tak ranní otazník bude tentokrát věnován učitelům. To můžeme asi prozradit.
0: Já si myslím,
1: ale přesnou otázku, tak na to si musíte počkat.
0: Tak krásný den přeje Kačka a Vláďa ještě jednou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak dvakrát do roka učitelé mohou slavit svůj zasloužený den. Ano, dnes máme Mezinárodní den učitelů a jinak 28. března máme také den učitelů, ale ten je samozřejmě u nás v České republice, protože tento den je na počest výročí narození Jana Amose Komenského, což je parádní informace, protože učitelé mohou slavit dvakrát během roku, takže 28. března a 5. října.
2: Takže dneska by měli být všichni žáci na učitelé hodní,
1: jo,
2: tak samozřejmě vždycky se to úplně nevydaří, že by to zrovna vyšlo na tento den, tak uvidíme. Ale my dneska s těmi učiteli máme zpěté naše téma ranního otazníku, protože nás by dneska zajímalo, jestli jste i vy dávali učitelům přezdívky. Podle toho třeba, co učil, jak vypadal, jaké oblečení nosil, co pořád opakoval, protože to samozřejmě občas se člověk zaciklí, že a to nemusí být učitel a opakuje stále stejné věci.
1: No je to tak samozřejmě, protože ti učitelé jsou různí, stejně jako žáci. Některé máme rádi, jiné moc nemusíme, ale v každém případě po absolvování jakékoliv školní docházky, ať už je to střední škola, základka, tak ve finále na ně stejně vzpomínáme s láskou, ať už byli takový nebo makový.
2: No tak na všechny nevzpomínáme s láskou, to bych jako neříkala, Vladimíre. Co?
1: No já si dělám
2: nebuď
1: takový
2: tak
1: trošku,
2: hodný.
1: Ale by si dělám malinko.
2: Jo, ty ještě chceš chodit do nějaké školy?
1: Ne, to ne, ale kdyby mě nějaký kantor z nějakých mých dřívějších škol poslouchal, tak aby třeba nebyl naštvaný.
2: Kolik už by jim tak bylo, Vláďo?
1: No to je vlastně pravda, takže já si můžu klidně pustit pusu na špacír, že?
2: Já myslím, že už můžeš, jako ve svém věku asi můžeš.
1: No, tak, jo,
2: tak si děkuju. Dáme Elišku Kotlínovou, dáme si její domovskou zemi, vysílání Country Rádia a vy nám klidně pište, jestli pak jste taky dávali učitelům přezdívky a jestli si třeba na ně ještě vzpomenete, to samozřejmě, to bychom byli moc rádi.
1: Byli bychom rádi, kdybyste si vzpomněli, protože nás ty přezdívky vašich učitelů velmi, ale velmi zajímají.
2: A důvody proč?

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9 hodina 30 minut, nebo chcete-li v 9:30, je tu další dnešní, teď už pozor, dopolední doprava. Začínáme v Napajedlech v okrese Zlín. Tady se havarovalo v ulici Palackého. Další problém, který se vyskytl na silnicích, je za ženskými domovy, což je pro změnu Praha 5. Tady došlo ke kolizi automobilů. Další dopravní nehoda, tak ta se stala ve Vsetíně v ulici Matouše Václavka. No a ještě tu máme D1, 212,5 km ve směru na Brno, tak tady je neprůjezdný levý jízdní pruh v důsledku dopravní nehody. Jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Country rádio.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup k

0: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
2: Rádio. Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Dneska si děláme s učitelů malinko šouvky. Jo, jako děláme. Musíme říct, že jo, je Mezinárodní den učitelů, tak samozřejmě víme, známe jejich důležitost, my si jich vážíme, ale musíme to trochu odlehčit. Musíme na ně vzpomenout i v tomto ohledu, protože my si myslíme, že každý z nás měl pro nějakého učitele, alespoň pro jednoho, nějakou přezdívku. A my je chceme znát.
2: A my je známe, alespoň díky vašim odpovědím, které jste nám na toto téma odpověděli, dávali jste učitelům přezdívky a konec konců je to takové trošku odlehčené, protože dneska máme Světový den úsměvu a ten úsměv ve vás určitě vyloudí ty příspěvky, které vám teď s Kačenkou odprezentujeme.
1: Petr nám napsal, 5. až 8. třída základky, tak to měli třídní učitelku Voldánovou a říkali jí Baba Jaga.
2: Výborně. Tak tady trošku ta přezdívka vychází z podstaty jména, napsala nám Romana. My jsme na základce měli učitele z češtiny, jmenoval se Pakosta a říkali jsme mu Pako.
1: To se jako nabízí. No. Prosím tě, Míša nám napsala, vzpomínám na naši třídní z té základní. Měli jsme v 7. třídě, jsme jí dali přezdívku Mléko. A to pro její přednosti, které obzvlášť chlapci velmi prožívali. A největší radost a legrace přišla, když jsme jeli lanovkou na Štrbské pleso v rámci školy v přírodě a paní učitelka prohlásila, že je to tady jenom samé mléko. Přes mlhu totiž nebylo nic vidět.
2: Ano, tak
1: si to pamatuje prostě.
2: No,
1: Míše,
2: a tak to jsou věci, na které se nezapomíná. Samozřejmě notabene, jako když bylo na co koukat, že jo, už v těch útlých dětských chlapeckých letech.
1: Jo, to ty si taky vzpomínáš.
2: Vzpomínám, vzbuzovalo v to v nás.
1: Ano, taky jste měli paní učitelku, která jste říkali mléko nebo nějak podobně.
2: Měli jsme jednu naruštinu, tam to bylo v obráceně.
1: Jo.
2: Říkali jsme to, ale pěkný chlapec.
1: Ale no tak.
2: Ne tak dobře.
1: Tak Martina nám napsala, a to teda je moc prýma. Můj syn chodí do 5. třídy a na přírodopis mají pana učitele, kterému neřeknou se spolužáky jinak než pan učitel Voňavka. Byla jsem nedávno ve škole něco řešit s paní učitelkou třídní a potřebovala jsem se zeptat ještě na ten přírodopis, ale já jsem vůbec nevěděla, jak se ten pan učitel doopravdy jmenuje. Takže jsem řekla pan učitel Voňavka. A třídní se začala strašně smát a vysvětlila mi, že pan učitel opravdu používá hodně silnou vůni. A tak jsem snad synovi neudělala ve škole ostudu.
2: Tak to je opravdu teda mohlo dojít k nějakému fopa. Já bych dal, když s dovolením, ještě jeden příspěvek, ten by mohl být vítězný. Napsal nám Karel a ten napsal. Měli jsme na základce učitele na tělocvik a jmenoval se Gumový. S kámošima jsme mu říkali prezervativ.
1: No,
2: tady píše
1: Vladimír.
2: Karel. No Karel to napsal, já za to nemůžu.
1: Vladimír, a tohle je výherní, jo.
2: Mně se to líbí.
1: Ale tak bylo by to, kdyby to bylo na mě, tak mám jiný teda, ale dobře, tak zítra vybírám já.
2: Tak jo, děkujeme za vaše příspěvky, děkujeme za přezdívky, děkujeme za to, že jste se odtajnili a za to, že jste odtajnili přezdívky vašich kantorů, i když v mnoha ohledech nebyly moc lichotivé, ale řeč se mluví, voda teče a všechno to vzal a odnes čas.
1: Určitě. Dneska budeme tady dál oslavovat Mezinárodní den učitelů.
2: Teď už si dáme muziku. Hana a Petr Ulrichovi a píseň Javory.

0: Jak jsme na tom s časem? 9 hodin 54 minut. Vy posloucháte dopolední vysílání Kantry Rádia s Kačkou a s Vláďou. A v tom dopolední budeme pokračovat i po desáté, ale to už tady bude někdo úplně jiný.
1: Ale to už my zvedáme kotvy, protože po desáté hodině tady bude Milan Schmidt a ten si pro vás chystá nejenom soutěže, ale samozřejmě hlavně muziku.
0: A my, Kačka a Vláďa, se na vás budeme těšit zítra, tedy v úterý 6. října. Naslyšenou, velmi rádi, a to úderem 6. hodiny ráno.
1: Ale dávejte zítra pozor, jo. Prosím vás, začínají padat kaštany, alespoň o tom píše myslivecký kalendář, takže zítra pozor na hlavu, když tak nějaký top, nějaké hrnce
0: přilbou,
1: na hlavu.
0: No jasně. Motoristickou třeba. Hezký den vám přijem ještě jednou.
1: Naslyšenou.
2: Život po životě asi možná žil. Někdy se mi stane, když se hodně spil. Nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně. Olivový háje, skály, horský tůně. Galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potvrdu.

Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí. Daleko má paní v týhle zemi cizí.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude většinou jasná až polojasná obloha. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou, protože ceny pohonných hmot pravděpodobně čeká výrazný pokles. U nafty až o 3,50 korun za litr. Opatření státu, tedy zastropování marží u pumpařů a nižší spotřební daň zlevnění sama o sobě podle očekávání moc nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí.

0: Nos bude poutat domácí Jan Kvěch, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčkův memoriál po třetí za sebou. Závodní den není jen o závodění, připraven je také celodenní program pro celé rodiny. Kdo má rád koláče, musí do Třeště. Vysvětlení má Luděk Savana Urbánek.
1: Ve středu 7. října zavoní již od brzkých ranních hodin Jihlavou a Třeští koláčky. Jihlavská charita totiž po roce pořádá tradiční sbírku Koláč pro hospic Bárku. Lidé budou moci přispět na domácí hospic Bárka, který pomáhá na Jihlavsku nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně konec života doma. Letos bude napečeno přes 6 000 koláčků různých příchutí. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
2: Sport.
0: Tady je Formule 1. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu v Malajzii a má tak premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa porazil o 2,307 sekundy Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Ten navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který závod nedokončil. Třetí dojel Lewis Hamilton z Ferrari. To byla Formule 1 a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Krásné pondělní dopoledne vám přeje Milan Schmidt. Letí to letí a o víkendu ještě rychleji, takže víkend doslova a do písmene proletěl a je tady další pracovní týden, do kterého tedy startujeme i po 10. hodině ve vysílání country rádia hezkou muzikou. Zajistili Rangers a falešná karta. No dál nás čeká Petr Kocman a Home, to je písnička, kterou mám moc rád a rád si ji poslechnu, ale bude tam třeba taky Sequoy a nebo Marty Stewart. V kukátku country rádia potom pozvánka na jeden koncert a čeká nás také tu Stezka. Tak pojďme na to.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, které bude pozvánkou na krásný koncert. No, sezona festivalu pomalu končí, ale umělci se nám přesouvají do kulturních středisek a sálů a přesně to samé platí i pro Honzu Nedvěda mladšího, kterého mám teď na telefonu. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchači Country Rádia.
1: Tak asi potvrdíš, že mám pravdu a určitě se chystáš na nějaké koncerty v kulturácích, tak povídej, na co se můžeme těšit.
2: Jo, tak máme přece u toho ještě hodně Milevsko, Hradec a tak dále, ale teď aktuálně je to Kyjov, 5.10. divadlo. Tam jezdil můj táta, měl tam dokonce nějakou malou chaloupku a máme tam spoustu kamarádů a známých, tak se tam moc těšíme. Zbývá tam ještě pár míst, tak se pokud máte zájem na www.honzanedved.cz 5.10.
1: V Kyjově, městské kulturní středisko a neb divadelní sál. Říkáš, že to tam je moc hezké, že tam jezdil táta, takže předpokládám, že by mělo být plno. Jinak prosím tě, na co se tam můžeme těšit, pokud tam přijedeme?
2: Tak určitě na písničky samozřejmě táty, ale my to kombinujeme. My teďka rozjíždíme nový program, kde to děláme půl na půl. Uh-huh. Jedna naše, jedna tátová.
1: Jo.
2: Aha. Bude to zajímavý.
1: Dobře, tak to je
2: mimochodem,
1: určitě.
2: Když se bavím o tom tátovi, táta určitě zdraví všechny posluchače Country Rádia. Na jeho narozeniny jsme s tím 4 nebo 5 hodin seděli na zahradě a opravdu od až do zet jsme probrali život. A já jsem šťastný za to, že je naprosto v pořádku.
1: A my jsme šťastní, taky moc ho zdravíme a děkujeme za tuhle tu dobrou zprávu. Díky i za všechny písničky. No a Honzo, jinak pochopitelně držím palce, ať to dobře dopadne, protože vím, že koncertuješ hodně, nezapomeň nás zvát, ať máme kam vyrazit. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji vám moc krát, mějte se.
3: Jezdili jsme ve dvojici já a starý dobrý Jim. Co to bylo za stanici, kde jsem se dal do

Jako malej kluk jsem brečel, když jsem viděl Čimovu tvář bledou. Na kolích zůstal ležet, na kolích, které měl tak rád. Pro mě život náhle skončil, zapomněl jsem, že jsem

0: Country rádiem na cestách.
1: Takže pár dopravních informací zahájíme zase polodenními výlukami. Radnice, Chrást, u Plzně, Protivín, Putim, Fulnek, Odry, Dzbel, Prostějov, Bruntál, Krnov a Šumperk, Zábřeh na Moravě. To jsou místa, kde se dnes přesedá na autobusy. Teď se ještě pojďme podívat na to, jak to vypadá teď mezi 10. a 11. na dálničních tazích. A sice koukám v první řadě na dálnici D1 samozřejmě, která je asi nejvíce frekventovaná. A ta momentálně hlásí dopravní nehody jednu na 212 a půl ten kilometru ve směru na Brno a to by měly být dva osobní vozy v sobě a pak vidím, že na 47. se obnovil teď provoz v jízdním pruhu, kde byla nehoda a tam je to už odstraněno, ale tady vidím také uzavírku a sice uzavírka je nájezd exit 196 ve směru na Ostravu, tam se pravděpodobně finišuje na té úpravě, která tam už nějakou dobu trvá, takže tam počítejte dnes s většími problémy, ten exit 196 nájezd směr Ostrava je uzavřený. Koukám ovšem i na další místa a nejsou bez problémů místa třeba na D7 na 70. a 71. kilometru ve směru na Chomutov. Máme havárii, osobní auto tam trefilo dopravní značení. Tak na to pozor. No a jižní spojka za sjezdem z ulice v Podzámčí směrem k Bardovskému mostu hlásí srážku dodávky a osobního vozidla. Na Pražském okruhu potom pozor na 23. kilometru ve směru Gruzini, tam je v sobě nákladák a osobák. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
6: Nahlédneme do historie.
7: Chybět nebude anketa.
6: Ani pohled do kalendáře.
7: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte pořad Tuláckou stezkou a protože máme opět první pondělí v měsíci, pořad bude rozdělen na tři části. Tu první posloucháte právě teď, druhá bude zhruba ve 14 hodin na 40 minut a třetí v rámci čaje o 6 v 18.10. Je to proto, že povídání o železnici je obsáhlé a já mám opět ve studiu jako hosta pana Zdeňka Chrdleho, generálního ředitele firmy AŽD. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Jsem rád, že se s vámi opět setkávám, vlastně už po třetí se vypravíme do Krušných hor nebo Českého středohoří, protože si budeme povídat tentokrát o krušnohorském Semmeringu. Co to je?
3: Tak ono se trošku s těmi Semmeringy roztrhl pytel, protože jsme minule taky řešili, povídali jsme si o teplickém Semmeringu, teď je to krušnohorský Semmering, je to vlastně trať, která vede z Karlových Varů nahoru do Potůčků a do německého Johanngeorgestadtu a v současné době je plně průchozí, to znamená, je na ní pravidelná doprava.
2: Pravidelná železniční doprava, která začíná v Karlových Varech, osobní vlaky jezdí z Karlových Varů dolního nádraží a pak to pokračuje vzhůru právě do Potůčku. Kdy ta trať začala jezdit? Trošku historie.
3: Trať byla budovaná v několika etapách a jako celá byla zprovozněna v roce 1899 a bylo to samozřejmě nejdříve z důvodu přepravy zboží mezi Německem a Českem a zpátky. A ta trať vlastně je zajímavá tím, že má poměrně vysoké stoupání až 30 promilé. A vlastně výškový rozdíl je 365 metrů. A jako další zajímavost, a málo kdo to asi ví, je to, že na železniční trati je stanice Perning, která je vlastně druhá nejvýše položená železniční stanice v České republice. První je Kubova Huť.
2: O té jsme taky už mluvili.
3: Ano, s výškou 998 metrů. A ten Perning je vysoký 915 metrů, takže je to opravdu rarita, že je to druhá nejvýše položená stanice na té trati a v České republice, hlavně teda v České republice.
2: Já k pravidelnému provozu na téhle trati dodám, že tam provozují vlaky dopravce Českých drah a je to takový trošku nepravidelný takt, jak jsem se tak na to koukal. Trošku silnější provoz je v pracovní dny do Nových Hamrů, dál pak zajíždějí vybrané vlaky až do Johanngeorgenstadtu, kde momentálně není železniční provoz, pouze výjimečně parní provoz, takže pokud se chce pokračovat až do Německa, tak je potřeba jít autobusem, ale i tak je to zajímavé. Jinak z historie já osobně, teda ze své historie, jak jste zmiňoval to stoupání až těch 30 promile, tak si pamatuju, že tam jezdili motorové vozy M240, které v podstatě adhezně tuhle trať zvládaly a jsou to ty samé vozy, které začínaly adhezní provoz na trati do Harachova. Je to tak?
3: Je to tak a tam se uvažovalo, že se udělal ozubnicový provoz a neudělal se a to je asi dobře, protože na té tandvalské trati samozřejmě krásná ozubnicová věc, ale tak je to poměrně technicky složité zajistit. V současné době jsme právě dávali dohromady vlastně technické věci a dodávky, aby se ta trať nedávno zprovoznila. Takže je dobře, že se tady vlastně zvládl ten adhezní provoz a funguje to doteď. Je trošku rarita, že ten pravidelný provoz je z české strany a z německé ne. Mnohdy to bývá obráceně. Ano.
2: Přesně tak. O tom, jaké jsou železniční zajímavosti na krušnohorském Semmeringu, tedy na trati do Potůčku, si budeme povídat okolo 14. hodiny a 40. minuty.
0: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.

0: Veleslavná písnička Honzy Nedvěda, podvod, 10 hodin 57 minut. Tak to jsou aktuální informace. Před námi je předpověď počasí. My jsme byli včera na Parníku za poměrně krásného počasí. Takhle, bylo nádherně, ale pravda je, že na té vodě už, když ten Parník jede, tak bylo trošičku chladněji, přestože svítilo sluníčko. Ale prostě, co bychom chtěli, je tady říjen. A myslím si, že ta neděle, kterou jsme prožili na vodě na otevřené palubě lodi Král Jiří, byla asi poslední takovouto plavbou a předpokládám, že už příští týden se schováme do podpalubí, protože venku začíná trošku takovéto podzimní sichravější počasí. Já myslím, že i o tom bude předpověď počasí, ale také před sebou máme kulturní tipy a tam to zase bude o živé muzice a to, že se nedá hrát venku, nic neznamená. Samozřejmě je dost míst, kde se může hrát v teple, je dost míst, kde se můžeme sejít u pivečka, něčeho dobrého a hlavně s kamarády a poslechnout si trochu živé muziky. Takže nechte se pozvat za chvilku.
1: Country počasí.
2: Dnes bude většinou jasná až polojasná obloha. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Budeme slavit. Skupina Rekonvalescence přijímá gratulace ve čtvrtek 8. října od 19:30 v kulturním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V příjemných prostorách bývalého Rikatáda si pro vás oslavenci připravili koncert 45 let v Rekonvalescenci. Největším dárkem ovšem bude, když přijdete s dobrou náladou. Už ve středu 7. října od 19:00 začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Chyďák Tomáško chystá další recital v sobotu 10. října od 19:00 v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu další známé starší i novější písně. A skupina Folk Team zahraje v Zelenáčově šopě ve Zlíně v neděli 11. října od 19:00. Bude se křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Tolik dnešní pozvánky. Hezkou zábavu a hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Tak se nám to tady trošku míchlo, Don Williams teď a za chviličku Ivan Mládek, takže z Ameriky zpátky sem do Česka. Když jsem říkal, že vlastně můžete vybírat z nějakých těch koncertů, které už jsou pod střechou, tak pro vás budu mít jeden opravdu fantastický. Poutníci v Praze. Není to úplně jako obvyklé, nejsou tu zase až tak často, ale už se hodně přiblížil koncert, kdy dorazí, takže Jirka Pola nám za chviličku prozradí, kam můžeme přijít, abychom si poutníky užili. No a budeme si vyhrávat kromě Ivana Mládka, kterého jsem už slíbil, i třeba Věru Martinovou. Zase se vrátíme i do Ameriky, Hank Williams junior bude hrát a zpívat. Mohu přijít i s trochou vody do mlýna s vlastními tedy aktivitami St. Johnny a Nebe počká, tak to je také písnička, která zazní v této hodině. A pro ty, kteří mají třeba rádi, řekněme, takovou folkovější muziku, tak pro ty bych tu měl třeba Vabyho Daňka, Čím větší blout, tím větší pád. Takže opravdu zase výběr pro každého, od country přes trampskou muziku po folk, celá tahle ta hodina bude prostě naplněná muzikou, kterou máte rádi, a tím dorazíme dnešní pondělní dopoledne s datem 5.10. Teď už Ivan Mládek.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Mezi stálice na našich pódiích patří určitě skupina Poutníci a taky Jirka Karaspola, kterého mám teď na telefonu. Jirko, zdravím tě, ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia i tebe. Ahoj.
1: Tak prosím tě, jak to vypadá letošní sezona, co Poutníci?
2: No, koncem září skončila naše festivalová část našeho hraní letošního a teď začínáme takzvanou podzimní až vánoční.
1: Ano.
2: No a během této zavítáme také do Prahy.
1: Aha, pozvi nás.
2: Bude to vlastně letos poslední pražský koncert Poutníků.
1: Aha.
2: A proběhne 12. října v kulturním centru Zahrada na Jižním městě od 7 hodin večer.
1: Mm-hmm. Takže v Praze tradiční místo a řekni mi, asi v programu budete jenom vy nebo ještě nějací hosté, nebo jak to bude vypadat?
2: Je to náš vlastní koncert, my jezdíme poslední roky s pořadem, kterému říkáme přes 50 let country.
1: Aha.
2: No a během tohoto koncertu zazní jako ty naše největší pecky, jako je Panenka, Napsal jsem jméno svý na zdi, Hotel Hillary.
1: Jasně.
2: A budou hrány samozřejmě také novinky z našeho posledního CDčka, které se jmenuje Stíny na střechách.
1: Ano.
2: A máme tam dokonce i dvě úplné novinky, které ještě nejsou
1: Aha.
2: na žádném nosiči. Ty nám napsal náš současný banjista Petr Vošta.
1: Dobře, takže je pořád co objevovat nového i u Poutníků, kteří už jsou na scéně pořádnou řádku let. Takže ještě jednou, Jirko, prosím tě, řekni tedy kdy, kde, v kolik hodin, ať to můžeme zapsat.
2: Jasně. Takže 12. října tohoto roku v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada od 7 hodin večer Poutníci. Nějaké informace získáte na www.poutnici.cz.
1: Jirko, díky moc za pozvánku, díky taky za info a zdravíme kluky, měj se hezky, ahoj.
2: Měj se taky pěkně, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Opět je tady čas podívat se na koleje a také na dálnice, abychom věděli, co se kde chystá, co se kde děje. Mám tu nějaké události na trati 320, to je Ostrava Bohumín, Čata, Žilina, Košice. V úseku Bohumín, Žilina se dorovnávají nějaké ty nepravidelnosti v dopravě. Znamená to, že některé vlaky jsou odřeknuty. Zpoždění vlaků, které odřeknuty nejsou, jsou okolo 40 minut, 20 až 40 minut, takže rozhodně sledujte pokyny dopravce. Těch vlaků odřeknutých v úseku Žilina Čatca a v obráceném směru je poměrně dost, takže ještě jednou opakuji, sledujte pokyny dopravce. Teď se dívám na dálnice D55 na půltém kilometru ve směru na Olomouc, hlásí dopravní nehodu, motocykl s osobním autem se tam srazil, nepříjemná záležitost. D7, 71. kilometr ve směru na Chamutov, osobní auto v dopravním značení a pak tu mám ještě zprávu z D0, tedy z Pražského okruhu na 23. kilometru ve směru na Ruzini, máme v sobě náklaďák a osobák. Tak to jsou havárie. Teď se pojďme podívat ještě na to, jak to vypadá v místech, kde se nám tvoří většinou kolony. Tak určitě takové místo bude na Brněnsku, kde už jsem v minulé hodině varoval před tím, že exit 196, nájezd ve směru na Ostravu je uzavřený, tak tam počítejte s nějakými těmi problémy. Stejně tak počítejte s problémy na dálnici D5, protože máme tady například na 33. kilometru ve směru na Plzeň porouchané auto, osobní auto, ale také na příjezdu do Prahy máme nějaký problém a sice exit 5 ve směru na Německovic na dálnici je uzavřen a ve směru na Prahu máme od 1. do 5. kilometru práci na silnici, kde bývá poměrně hustá doprava a tahle událost, tedy to, že je tam zúžená vozovka, určitě plynulosti dopravy příliš nepřidá. Tak připravte se trošku na zdržení na příjezdu do Prahy po D5. Šťastnou cestu přejeme.
2: Country Radio.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Láska má, je láska tvá.
11: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027 divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
12: Svítí na tvou lásku lepěnou.
13: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu. A taky Settlery.
14: Píseň lesa melodii svou rostou laným srdcím nedá svá.
13: A Brontosaury.
15: Velká psu prázdnou Franky dlouhá, po státech doulal se jen sám.
13: Babiho Daňka.
16: Ten uhlí

0: spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country rádiu a je nám dobře. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country rádiu. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
1: Včera jsem se vracel.

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl, dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Tak tohle byla naprostá novinka ve vysílání Country Rádia St. Johnny. Nebe počká. Písnička dozněla 41 minut po 11. hodině ve chvíli, kdy mám pro vás zprávu, že pokud zítra budete vstávat po 6. hodině, nebudete na to sami. Společně s vámi bude vstávat i Láďa a Kačka a co víc, připravili si pro vás zajímavý program.
1: Milí posluchači Country Rádia, zítra uplyne 19 let od doby, kdy člověk objel pouze vlastní silou svět. Jak se poprvé Jason Lewis dopravoval a kolik mil ujel a vůbec, jak dlouho mu to trvalo. Všechno víme a všechno povíme už zítra ve vysílání Country Rádia. 6 hodin jsme tu jako na koni, i když Vládě vlastně jede na mule, tak Vládě možná později, ale i tak se oba těšíme. Kačka s Vláďou, ahoj!

Napsal jsem domů dopis, udal jsem mi zpáteční adresu a čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel a já jsem pochopil,

0: Tak Vaby Daněk, jak jsem sliboval, čím větší blout, tím větší pád. Poslední písnička dnešního dopoledne, takže pojďme na oběd. Jestli můžete, tedy samozřejmě nechte si chutnat. Před námi je předpověď počasí, další zprávy country rádia a pak polední menu. Hoptropáci, Rangers a další skvělá muzika a k tomu i nějaká drobná soutěž. Tentokrát budeme soutěžit o hezkou cenu, hezkou, opravdu hezkou, takovou, kterou nezískáte každý den. No takže poslouchejte country rádio a pokud rádi soutěžíte, tak nikam nechoďte daleko, protože soutěž spustíme zhruba tak, no já to tipuju, tak no pár minut po 12, však už to znáte. Teď pojďme na předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude většinou jasná až polojasná obloha. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u vzdělání. V příštím roce si ještě s penězi poradí. Počty přijatých už ale budou muset vysoké školy snížit. Tak se na tom shodli zástupci vedení českých vysokých škol. Zatímco letos přijali veřejné vysoké školy do prvních ročníků asi 70 tisíc nových studentů, při přijímačkách v roce 2027 by jich mohlo uspět zhruba 59 tisíc. Vláda Andreje Babiše totiž vysokým školám v rozpočtu na příští rok přidělila o 293 milionů korun méně než letos. Vzdělaných lidí u nás tedy nepřibyde. Také zemědělce trápí vysoké ceny pohonných hmot. Na některých místech stouply meziročně o víc než polovinu. Jeden stroj může spotřebovat až 200 litrů nafty denně. Regulace cen, kterou vláda zavedla, farmářům tedy vůbec nepomohla. Pokud máte problémy se zrakem, tak následující zpráva je právě pro vás.
2: Lidé si budou moci v Ostravě zanedlouho nechat zdarma zkontrolovat oční pozadí pomocí přístroje s umělou inteligencí. Mobilní ambulance bude v sobotu 10. října od 10 do 18 hodin stát na parkovišti u hypermarketu Globus. Vyšetření je bezbolestné, trvá několik minut a oči se nemusí rozkapávat. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: S volbami i referendum. Kdy a kde, to zjistil náš kolega Savana.
3: Letošní volby budou v městské části Praha-Libuš spojené s místním referendem. Jeho tématem bude souhlas s plánovanou revitalizací sídliště na Písnici poté, co ho odkoupily soukromé skupiny. Ti převzali sídliště i s projektem revitalizace, který počítá i s novou výstavbou. S tou ale místní nesouhlasí. Zároveň se bojí o zachování svých současných nájemních smluv. Ovšem budou rozhodovat právě ve zmíněném referendu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a ve šlágru 8. kola Tipsport Extraligy mají navrch hokejisté Pardubic. Nad Spartou vyhráli 6-4. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Karlovy Vary přemohly Plzeň 4-1. Olomouc utrpěla debakl 0-9 s Cincem, který dosáhl na rekord v počtu výher na počátku soutěže. Hradec Králové vyhrál nad Vítkovicemi 3-2 po prodloužení a Litvínov v přídavku doma Kladnu podlehl 2-3 po prodloužení. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
4: Podběl mi z

0: Ryze české jmeny na Country Rádiu.
1: Přesně tak, tak jak jste slyšeli, ryze české jmeny, a budeme v tom pokračovat dokonce i v soutěžních písničkách. Michal Tučný, Vladimír Hrubec a Grošáci s Tomášem Haulem zaspívají svoje tři písničky, ve kterých byste měli najít společné téma. Zase nebude to nic složitého, i když pochopitelně těch témat může být více, a tak to bude takové dohadování a hádání. Cenou, jak jsem říkal, je dnes něco výjimečného. Výjimečné je to v tom, že vlastně tahle ta cena byla vyrobena v limitované edici a už se dále nebude vyrábět, protože by to nedávalo smysl. Jsou to trika, která byla vyrobena k 35. výročí Country Rádia, takže vlastně ten, kdo ho bude mít, tak má takovou ojedinělou raritu, prostě další tričko už potom bude pravděpodobně ke 40. nám, tak jestli chcete mít tu sérii úplnou, tak se třeba zapojte do soutěže, jestli jste si ho zatím ještě nepořídili. Jak říkám, není to věc, která by se přidělávala, je to limitovaná edice, takže vlastně ten poslední zbytek, který tady máme, se stává víceméně unikátním a získá ho ten, kdo na čísle 210 323 333 správně odpoví, co je společným tématem písní Michala Tučného, Vladimíra Hrubce a Tomáše Havla. Takže příjemný poslech a hodně štěstí.

nocí vonící. A když přišla půlnoc, tak mi bylo všelijak. Když jsem cítil ve svých zádech tvého muže zrak,

šeptala si jen pojď blíž a žádnej zběh. A já cítil ve svých zádech tvého muže dech.

srdce skloní, jeho hádek tichý smích. Každý ráno jinak bolí.

0: Tak snad v tom máte jasno. Doznívá třetí písnička Grošáci Tomáš Havel. Co ty víš o mých Váncích? To je zajímavý název, ale nějak nesouvisí s tím, co hledáme dnes, tedy jako společné téma soutěže. Michal Tučný, Vladimír Hrubec a Tomáš Havel zaspívali své písně a já jsem zase odblokoval telefon s číslem 210 323 333, abych z vás vydoloval, co jste tam našli jako společné téma. Přeji vám dobrý den, tady je Country Radio. Ano, dobrý den. Slyším, Honzo?
1: Já si myslím, že by to mohla být Země.
0: Země by to mohla být, ale není. Je to něco trošičku jiného. Mějte se hezky, bylo to těsně vedle. Zatím, naschle. Tak to, co hledáme, je sice na Zemi, ale není to přímo Země. Tak povídejte dál. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country.
2: Tady Milan taky, čobe, ahoj Mildo.
0: Ahoj taky Mildo, druhej, odkud voláš?
2: Já volám z auta, jedu akorát do práce.
0: Ano, a co jsi objevil jako společný znak? No?
2: A myslím si, že je to park.
0: A myslíš si správně, já ti tleskám, je to skutečně park. A tak já tě poprosím, aby si někde zastavil, protože budu potřebovat adresu, tak ať nám neprojedeš někde nějakou parkovou plochou v tom rozčilení, že jsi vyhrál. Jasný. Tak jo, tak fajn. Tak vydrž chvilinku, já si napíšu adresu, je to všechno, jo? Tak přátelé, slyšeli jste, tohle to byla správná odpověď, Milan to trefil naprosto přesně, to, co jsme hledali, byl park a my si teď dáme Tomáše Linku, Janu PS, Pavla Brimera, Vojtu Kyďáka Tomáška a pak číhneme do kalendáře, abychom se přesvědčili o tom, kdo dnes slaví svůj svátek. Dobrou chuť, příjemný poslech.
3: Polední menu na Country Radio.

0: Ryze české jmeny na Country Rádiu.
1: Mám velký trampoty v podniku Klenoty. Mají tam na prodej pojetej vůz.

Posloucháte polední menu a právě teď koukám do kalendáře. Dnes je 5. října, svátek má Eliška, u nás hodně rozšířené jméno, řekl bych. Já sám znám několik Elišek, například s jednou hraju i v kapele Bohemian Soul Shakers, tak právě tam Eliška Walsh je zpěvačkou této party, takže přeji všechno nejlepší tímto směrem i všem ostatním Eliškám, které právě teď poslouchají Country Radio. No a pochopitelně posílám hezkou písničku.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra

Myslím si, že je celkem zbytečné připomínat to, že i dnes večer v 19 hodin vás čeká nějaký ten zajímavý pořad, a sice premiéra říjnové Čapek show je připravena právě na dnešní večer na 19. hodinu. No a příznivci bluegrassu už dobře ví, že se mají na co těšit. Čeká vás zase spousta bluegrassové muziky, nějaké novinky z Nashvillu, včetně nějakého velmi atraktivního rozhovoru, který nám vždy Iva a Rostia Čapek zprostředkují. Takže nezapomeňte poslouchat v 19 hodin Čapek show.

0: Odpoledního menu je to pro dnešní den úplně všechno. Máme za sebou tedy první odpolední hodinku. Před námi předpověď počasí, zprávy ve 13 a pak nějaká další muzika, jak jste zvyklí, tak kvalitní, to znamená Pavel Dobeš například, anebo Nové struny a Hospoda u Taterů, písnička, která má i velmi vydařený videoklip, který doporučuji zhlédnout. To všechno nás čeká po 13. hodině, ale do té doby tedy ještě předpověď počasí a další zprávy. A k tomu samozřejmě i přání dobré chuti pro všechny, kteří ještě obědvají.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou, protože ceny pohonných hmot pravděpodobně čeká výrazný pokles. U nafty až o 3,50 korun za litr. Opatření státu, tedy zastropování marží u pumpařů a nižší spotřební daň zlevnění sama o sobě podle očekávání moc nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí nikoli nařízení vlády, ale nižší ceny na světových trzích. Do Vánoc zbývají necelé 3 měsíce. Některé obchody už ale plní regály svátečním zbožím. V Polsku tak zákazníci kromě halloweenských masek nacházejí vánoční ozdoby, adventní kalendáře nebo dekorace na stromeček. Obchodníci posouvají začátek vánoční sezony stále hlouběji do podzimu. Stadion na Markétě na Praze 6 se chystá na motorkářskou událost roku. Dnes tu proběhne už 57. memoriál Luboše Tomíčka. Jede se den po pardubické zlaté přilbě. Největší pozornost bude poutat domácí Jan Kvěch, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčkův memoriál po třetí za sebou. Závodní den není jen o závodění. Připraven je také celodenní program pro celé rodiny. Kdo má rád koláče, musí do Třeště. Vysvětlení má Luděk Savana Urbánek.
2: Ve středu 7. října zavoní již od brzkých ranních hodin Jihlavou a Třeští koláčky. Jihlavská charita totiž po roce pořádá tradiční sbírku Koláč pro hospic Bárku. Lidé budou moci přispět na domácí hospic Bárka, který pomáhá na Jihlavsku nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně konec života doma. Letos bude napečeno přes 6 000 koláčků různých příchutí. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Tady je Formule 1. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu v Malajzii a má tak premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa porazil o 2,307 sekundy Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Ten navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který závod nedokončil. Třetí dojel Lewis Hamilton z Ferrari. To byla Formule 1 a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: s pivem?
1: No tak to byla ta píseň, na kterou jsem upozorňoval, Hospoda u Tatarů má opravdu hezký videoklip, který můžete vidět na YouTube, a byly to Nové struny, tedy kapela, ve které hraje náš kolega Kuba Jiroušek. My si teď poslechneme zajímavou kombinaci hlasů Vabiho Daňka a Roberta Křesťana, dáme si i paní Špinarovou, bude zpívat Valda Matuška, také Ringo Starr a třeba také Věra Martinová. A už jsme během dne hráli kapelu St. Johnny, tedy písničku Nebe počká, kterou jsme nahráli na naše zatím poslední album, a pokud byste chtěli slyšet, jak to zní naživo, tak máte možnost zajít na jeden z festivalů, kam nás pozvali, a právě na ten vás pozveme v kukátku Country Rádia. Takže příjemný poslech a hezké odpoledne.

našich srdcích a v našem myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko a já opět volám na místo, kde se můžete skvěle pobavit, a konkrétně volám ředitele Městského společenského domu v Kolíně Zdeňka Hejduka. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: Díky za pozdrav a volám proto, že jsem už zahlédl plakát na Zálapský hudební festival, takže povídej, o jaký festival jde, o co dej?
2: To si zahlédl dobře. Zálapský hudební festival vznikl tady v Kolíně a první ročníky se odehrávaly v hospodě u Vodvárku a tuším, že to bylo na záchranu nějaké hospody, která se nachází tady poblíž Kolína. A letos ty kluci, kteří to tam dělali, tak oslovili mě, že už by si to zasloužilo jakoby důstojnější prostředí a trošku i něco jiného. Takže jsme to udělali tady u nás jako v Městském společenském domě alias v Kulturáku.
1: Jasně. Na co se můžeme v Kulturáku těšit? Jaký kapely tam vystoupí?
2: Tak vystoupí kapely, které si myslím, že tady Kolíňáci a nejenom Kolíňáci znají, a to je country kapela Trampoty, Sklenka, která hraje taky skoro všechno, Bílý tesák, což je kapela Petra Priznice, což je rocker a metalák, ale dělá si radost country hudbou, no a pak samozřejmě tobě známá dobře kapela Stan Johnny.
1: Jasně, tak vlastně všechny kapely, které jsi jmenoval, dobře známe, protože Trampoty tu byly několikrát u nás v Country Rádiu, dokonce jsme s nimi oslavovali krásné výročí, no a Bílý tesák Petr Priznic dokonce soutěžil tady u nás v soutěži velmi úspěšně a dodnes hrajeme jeho skladbu, no a moje kapela Stan Johnny, kterou si mohou posluchači také poslechnout ve vysílání Country Rádia, to už jsme představili mnohokrát, takže to vypadá dobře, tak povídej, kdy můžeme na tenhle ten festival přijít a kam přesně?
2: Tak, festival se uskuteční v sobotu 10. října, začíná v 19 hodin a jak už jsme mnohokrát říkali, nebo několikrát říkali, je to v Městském společenském domě v Kolíně, což je přímo na náměstí v Kolíně, hned vedle radnice.
1: Tak Zdeňku, děkujeme za pozvánku, já tam budu, to je jasný, to vychází z toho, co jsme říkali, a budeme doufat, že se nám to všechno povede. Měj se hezky, ahoj.
2: Já taky děkuji za oslovení a doufám, že se tady sejdu s co nejvíce country posluchačí. Měj se hezky, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat na to, co se děje v dopravě. Pokud cestujete vlakem na Slovensko, počítejte s nějakými problémy na trati 320 Ostrava Bohumín Čapca Žilina Košice. V úseku Bohumín Žilina se řeší nepravidelnosti v dopravě. Co to znamená? Některé vlaky v úseku Čapca Žilina a v obráceném směru jsou odřeknuty. Navíc vlaky nabírají zpoždění, ty, které odřeknuty nejsou, 20 až 40 minut. Počítejte prosím s tím. Teď tady máme dálniční dopravu a já vidím, že na D55 na půltém kilometru ve směru na Bzenec je to složité, tam totiž havarovala motorka s osobním autem, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, probíhá vyšetřování nehody, připravte se na nějaké to zdržení. Tolik tedy dopravní nehoda v tuto chvíli, koukám pro vás i na D1, tak jako obvykle se zaměřuji na 196. kilometr a vidím, že mezi 215. a 196. ve směru na Prahu je nesouvislá kolona vozidel, vidím také, že na 230. kilometru ve směru na Ostravu stojí rouchané vozidlo, takže i v obráceném směru počítejte s nějakým tím možným zdržením. Další pohled padá na dálnici D11, kde máme také místečko, kde se to bude asi štosovat. Navíc, jak to vidím, tak přesně v tom místě, kde se opravuje, se i porouchalo vozidlo na 28. kilometru ve směru na Prahu, porouchaný náklaďák. To teda opravdu asi plynulosti nepřidá, protože mezi 25. a teď už až 41. kilometrem ve směru na Jaroměř, ale také v obráceném směru se zúžila vozovka na dva jízdní pruhy, jsou tam práce na silnici. Navíc právě ve směru na Prahu počítejte s tím, že jsou ty pruhy i rozdělené a že tedy to porouchané vozidlo na 28. kilometru ve směru na Prahu může být celkem složitá patálie. Takže připravte se na zdržení, přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
5: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Před malou chviličkou Folk Team a Na konci světa, což je titulka z jejich zatím posledního alba. Jestli máte rádi Folk Team, tuhletu skvělou brněnskou kapelu, mám pro vás dobrou zprávu. Budou křtít tuhle desku a kde všude je budete moci vidět a slyšet, to si povíme v dopolední kávě v pátek. Navíc Pavel Kopřiva z kapely Folk Team bude hostem pořadu Srdcem v country právě pro říjen, takže už příští pondělí se můžete těšit na povídání s ním. Nebudu se s ním povídat přímo já, bude to zprostředkované, ale bude to zajímavé povídání, takže nechte se pozvat už tuto chvíli. No jinak teď mám pro vás další pozvánku, a to na zítřejší ráno v 6 hodin, totiž ti, kteří vstávají brzo, se mohou těšit na další povídání a na další setkání s Láďou a Kačkou.
1: Milí posluchači Country Rádia, zítra uplyne 19 let od doby, kdy člověk objel pouze vlastní silou svět. Jak se poprvé Jason Lewis dopravoval a kolik mil ujel a vůbec, jak dlouho mu to trvalo? Všechno víme a všechno povíme už zítra ve vysílání Country Rádia. 6 hodin jsme tu jako na koni, i když Vládě vlastně jede na mule, tak Vládě možná později, ale i tak se oba těšíme. Kačka s Vláďou, ahoj!
2: Telegram s adresou svět.

hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Evině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud z dálek, kde slunce už nezapadá,

vést pro modré do nebe, kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým válela, vždyť za prachy jde.

ještě pár chvil, než se rozední. Já vím, naděje umírá poslední, na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě budu objímat.

0: S krásnou muzikou, která se hraje v Country Rádiu, den utíká opravdu šíleným tempem a tak je před námi už teď 14. hodina, další pozvánky za kulturou, takže jestli chcete někam vyrazit naživo, tak si poslechněte nabídku a předtím ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Budeme slavit. Skupina Rekonvalescence přijímá gratulace ve čtvrtek 8. října od 19 hodin a 30 minut v kulturním klubu RIKO v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V příjemných prostorách bývalého Rikatáda si pro vás oslavenci připravili koncert 45 let v Rekonvalescenci. Největším dárkem ovšem bude, když přijdete s dobrou náladou. Už ve středu 7. října od 19 hodin začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Kyďák Tomáško chystá další recital v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu další známé starší i novější písně. A skupina Folk Team zahraje v Zelenáčově šopě ve Zlíně v neděli 11. října od 19 hodin. Bude se křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Tolik dnešní pozvánky. Hezkou zábavu a hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal žárlý prospektor od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

14. hodina je za námi a pořádná dávka populárních a krásných hlasů nás potěšila. Mirek Hofman, Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek, ti všichni zpívali v písničkách Holky jdou a Zlato. No a před námi je hodinka, kterou můžeme směle označit jako vlakovou, protože jednak v kukátku Country Rádia vás pozvu na pochod s klubem českých turistů a ten se bude týkat vlaků a hlavně také v tulácké stezce uslyšíte druhou část dnešního vlakového povídání. K tomu nějaká ta muzika, Paul Simon, Art Garfunkel, například Tomáš Klus, Věra Martinová a nebo Pavel Bobek. Příjemný poslech vám přeji.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Také tento týden budu mít v Kukátku pozvánku pro všechny, kteří rádi chodí na pochody s Klubem českých turistů. I tentokrát je na telefonu Petr Teringl z Prahy. Petře, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kam nás pozvete tento týden?
2: Pochod, který se chystá na čtvrtek 8. října, potěší všechny milovníky vlaků a nádraží. Jmenuje se Tajemství nádraží Bubny a Bubeneč. Startuje mezi 4. a 6. u metra Vltavská. Vede přes vyhlídkovou plošinu u nádraží Bubny a přes Královskou oboru, tam je asi nejhezčí pražský železniční tunel, a přes zrušené nádraží Bubeneč. Cíl pochodu potom je v restauraci Na pískách v Podbabě.
1: Takže pozvánka pro všechny, kteří milují vlaky. Zopakujte prosím ještě jednou, kde máme být?
2: Pochod Tajemství nádraží Bubny a Bubeneč ve čtvrtek 4. října, start mezi 4. a 6. u metra Vltavská.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a za týden naslyšenou.
2: Mějte se, díky, naschle.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak další dopravní informace, pojďme se podívat na polodenní výluky, už jsme je mapovali dnes dopoledne, ale stále ještě platí, že v úseku proti Vín Putin, Fulnek Odry, Dzbel Prostějov, Bruntál Krnov a Šumperk Zábřeh na Moravě budete během dnešního dne přesedat na autobusy, tak s tím prosím počítejte. Teď se pojďme ještě rychle podívat na dálnice, ani tam to nebylo celý den úplně v klidu, je to celkem logické, takže pojďme začít zase na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru na Ostravu, jsou v sobě 3 osobní auta a tahle ta nehoda samozřejmě bude působit problémy. Stejně tak pozor na D55C na 0. a na 0,5. kilometru, dalo by se říci, ve směru na Bzenec, je také havárie motocyklu a osobního auta. I tady počítejte s větším problémem. Pak jsou tu nějaké kolony, které už známe, od 210. do 205. kilometru ve směru na Brno je také kolona, kde se zdržíte. A pak máme další kolonu, jestli se nepletu, na dálnici D5, a to na příjezdu do Prahy. Tam to vypadá, že na posledních 5 kilometrech bude zdržení, jednak protože napojení na Pražský okruh je tam poměrně komplikované a také hlavně na to, vzhledem k tomu, že na 1. až 0,5. kilometru ve směru na Prahu jsou práce na silnici a je tam v tom inkriminovaném místě zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, takže tam se připravte také na určité problémy. No a koukám i na dálnici D11, kde jsme měli ve zúžení dopravní nehodu nebo porouchané vozidlo. A jak to vypadá teď? V tuto chvíli to vypadá, že porouchané vozidlo je odstraněné, ale hustá doprava od nějakého 25. do 41. kilometru obousměrně stále platí. Porouchané vozidlo se teď přesunulo, ne to samé, ale další najdeme na 78.5. kilometru ve směru na Prahu na dálnici D11. Takže vám všem přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
11: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
10: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
11: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
10: Aha, takže probouzeného, ne?
11: No, už to říkám.
10: Aha.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte pořad Tuláckou stezkou, protože máme první pondělí v měsíci, tak posloucháte jeho druhý díl. Třetí díl uslyšíte ještě v 18 hodin a 10 minut. I v tomto díle si povídám s panem Zdeňkem Chrdlem, generálním ředitelem firmy AŽD, a povídám si o krušnohorském semeringu, což je trať z Karlových Varů do Potůčku. Už jsme řekli, že je to horská trať, je zajímavá hned několika zajímavostmi, ale pojďme se podívat na další, protože to není jenom to prudké stoupání a podobně, ale i další zvláštnosti má tahle trať.
3: Ona je plná zvláštností. Já zase můžu říct, že tam jsou viadukty, jak se říkal, skalní tunely, ale co je asi nejmagičtější, je takzvaná novohamerská smyčka. Je to vlastně protisměrná smyčka kolejová, která zvládá toto stoupání 30 promile a je to naprostý unikát. Ne všude to je vlastně u nás a skutečně to stojí za vyfotografování nebo za jízdu tím vláčkem.
2: Potom jsou tam i skalní tunely. Kolik vlastně těch tunelů na té trati je?
3: Jsou to 3 tunely a zajímavostí je, že byly raženy úplně ručně v tom tvrdém horském masivu. Takže vyrazit je asi nebylo úplně jednoduché pro ty naše předky.
2: Už tak, jak jsme popisovali charakter té trati, tak je jasné, že tam budou také nejrůznější viadukty. V případě moldavské trati jsme si popisovali jeden zajímavý viadukt. Jaký je na téhle trati?
3: Jsou tam celá řada viaduktů a mostů. Nejznámější z nich překonává údolí Perningu ve výši 20 metrů.
2: Takže to může být další železniční zajímavost, ale my v tom našem posledním vstupu v povídání po 18. hodině a 10. minutě pozveme naše posluchače, kteří nejsou jenom železničními fanoušky, ale jsou třeba i turisty, na několik zajímavostí kolem téhleté tratě.
4: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.

0: Právě teď dozněla poslední písnička hodiny mezi 14. a 15. Pro mě je to signál sloučit. Ještě než se rozloučíme, tak malý komentář k této písni. Tomáš Prusa Band a Geronimo, tak se jmenovala ta písnička, a my s kapelou Tomáš Prusa Band tuhle tu písničku hrajeme velmi pravidelně na našich koncertech. Tenhle ten příběh indiánského náčelníka lidi baví a docela si o tuhle tu píseň říkají, tak doufám, že vám udělala radost také ve vysílání Country Rádia, a my samozřejmě děkujeme Country Rádiu za to, že píseň zařadilo. Jinak teď před námi předpověď počasí, máme před sebou také zprávy v 15, no a pak už Miloš Keller, se kterým můžete strávit celé dnešní odpoledne. Pak nás čeká, a na to prosím nezapomeňte, večerní speciál, už jsem to dnes jednou říkal, hlavně bluegrassáci, nezapomeňte, že Rostě Čapek a Iva Čapková pro vás připravili v premiéře, tedy říjnové vydání pořadu Čapek Show, a že vás zase čeká spousta skvělé bluegrassové muziky a taky zajímavé povídání. Tak to je pozvánka na večer, jinak se těším na zítra, protože zítra bude úterý v tandemu a pojedeme covery a originály. V podstatě celý den budeme hrát tedy písničky tak, abyste je mohli srovnávat, a co víc, budete moci i soutěžit v soutěži Fachman. Tak pokud nevíte přesně, o co jde, tak si zítra nalejte Country Radio a dovíte se mnohem více. Já vám přeji krásné odpoledne a teď už předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože houbám se stále daří a v některých oblastech stále rostou. Výborné podmínky jsou v podhorských oblastech, ale také na Českomoravské vrchovině. Rostou také na Moravě a ve Slezsku. V Čechách se místy opět začíná projevovat sucho. Poskytovatelé sociálních služeb v Moravskoslezském kraji jsou v ohrožení. Některým organizacím už totiž chybí peníze na listopadové a prosincové mzdy svých zaměstnanců. Hrozí tak to, že lidé, kteří v tomto regionu potřebují jejich péči, tedy handicapovaní seniori, děti, rodiny a podobně, o pomoc přijdou nebo bude zásadně omezena. Poskytovatelé sociálních služeb vyzývají kraj, ale také stát, aby neprodleně pomohli jejich služby dofinancovat. Lanovka na Petříně je v permanenci. Blíže Honza Navrátil.
2: O jízdy ve zrekonstruované lanovce na pražský Petříně zájem. Dopravní podnik za prvních 8 dní provozu přepravil téměř 100 000 cestujících a kvůli enormnímu zájmu přidal i skoro 200 jízd mimo pravidelný jízdní řád. Podle dat dopravce se denně lanovkou sveze v průměru více než 10 000 lidí, což je o 3 000 více než v době před zahájením rekonstrukce. Honza Navrátil, Praha.
1: V Brně si ze zákazů nic nedělají. Blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Zákazy jsou od toho, aby se porušovaly, myslí si mnozí Brňané. Mostovka hráze Brněnské přehrady je od úterního rána uzavřená pro pěší, auta i cyklisty. Pěší však zákazu nedbají a mostovku nadále přecházejí. Uzavírka potrvá do konce příštího roku. Nejbližší lávka a možnost, jak se dostat přes vodu na druhou stranu, se nachází 800 metrů daleko. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát hokej a hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tipsport Extraligy. Motor do něj vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tady bodoval ve všech 3 utkáních a 2 z nich vyhrál. A ještě dodám, že Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 zápasů. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

Ani Country Rádia vás provede Miloš Keller. Hodinku otevřeli Vaby Rivola a Tony Joch a pokračovat ní budou František Nedvěd, Bob Dylan, Vaby Daněk, Epidemie, Petr Spálený nebo Bellamy Brothers. V kukátku bude pozvánka na zajímavou akci a dopravní informace v půl. Tohle všechno zvládneme, ať se vám dobře poslouchá a přeji úspěšný vstup do dalšího pracovního týdne. S Country Rádiem to určitě půjde.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Michal Šimíček, řečený kosmonaut se svojí skupinou Nevermore a kosmonaut natočili z Brusu nové album. No a to album se pochopitelně bude křtít. Kdy a kde, tak to už vám kosmonaut prozradí sám.
2: Ahoj Miloši, chtěl bych moc pozvat všechny posluchače skvělého Country Rádia na křest alba Teorie mizení od naší skupiny Nevermore a kosmonaut. Bude se ten křest konat 7.10. teď ve středu v 19 hodin v brněnském kafé Práh a pozvali jsme si spoustu hudebních hostů. Zahrajeme nejen 11 skladeb z téhleté nové desky Teorie mizení, ale čekají taky diváky písně z našich předchozích 3 desek. Můžete si dohledat už teď další odkazy na nevermore.cz, můžete si poslechnout naši novou desku také na různých streamovacích platformách, ale hlavně se budeme těšit na viděnou na tomhletom koncertě, který završí 4 roky práce na téhleté desce. Moc se na vás těšíme, kosmonaut!

0: Country rádiem na cestách.
1: Tohle byly Bellamy Brothers a tohle jsou dopravní informace. Problémy na cestách ze Slovenska do Česka. 68. Třinec Čadca. U mostu u Jablunkova se pracuje na vozovce hned na několika místech a jezdí se kyvadlově. Kolony jsou z obou stran na hodinu. 50. ve směru od Trenčína. Hned za hranicí je dopravní nehoda. Potom starým Hrozenkovem se projíždí velmi pomalu a tam je také dopravní omezení. A potom ještě u Bánova začíná kolona, která vede až k Uherskému Brodu. D1, krátká kolona od Slatiny ve směru Krohlence, už se pomalu rozjíždí, bylo to po dopravní nehodě. Počítejte ale s dlouhou kolonou v opačném směru od Vyškova ve směru do Brna, postávají zejména kamiony. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
6: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
5: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

Mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čes.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

Tak koho to na vlnách Country Rádia posloucháme? Tohle byli Copáci a jejich nahrávka Stopy Kolb, celkem klasika předtím. Home Free a The Oak Ridge Boys, Elvira, zajímavá verze téhleté písničky, kterou původně natočili Oak Ridge Boys. Kdo dál je na řadě? Valdemar Matuška, Mým domovem stichlá je putyka, nebo Honza Vyčítala Greenhorni, patrona z války. A možná stihneme do té 16. hodiny ještě něco.

dávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: K závěru hodiny nás dovedl Jarek Nohavica, starý muž, tak se ta písnička jmenuje. Předtím na pohodu Jaroměř Hoď kámen. Teď Tomáš Adamec nejprve hodí trochu informací o počasí a potom zpravodajství po 16. hodině. No a teď odpoledne po 16. po zprávách Žalman a spol. Zahrají Rána v trávě. Doufám, že ta rána bude slyšet. A také Lucie Vondráčková o tom, jak jedou vozy prérií. A pak se k vám vrátím já.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Slunečno a nadprůměrné teplo si užijeme do středy. Potom babí léto s největší pravděpodobností skončí. Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před dvěma lety to byla přesně 1/3. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má tak čas navíc na jiné aktivity. Jednu veselou novinku nám přichází z Mladé Boleslavy oznámit Luboš Dvořák.
2: Čapí příběh na komíně MB pivovaru vedle zimního stadionu Mladé Boleslavy má za sebou první kapitolu. Čapí pár Laurinka a Klement úspěšně vyvedl dvě mláďata. Obě už hnízdo opustila a vydala se na svou první cestu. Po několika měsících je tak na komíně nezvyklé ticho, tedy alespoň do příštího jara, kdy se čápy mohou znovu vrátit. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: V Brně bude nový parkovací dům.
3: Další parkovací dům pro Brno, a tento má smysl. Vyroste totiž u univerzitního kampusu. Počítá se zde s kapacitou 652 míst. Nahradí současné venkovní parkoviště. Stavba začne příští rok a má být hotová v roce 2029. V této oblasti je po parkovacích místech dlouhodobě velká poptávka. Vedení města ale postupně chystá i další domy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Kádru české fotbalové reprezentace před zítřejším závěrečným zápasem probíhajícího srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slávie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění. A ještě dodám, že utkání má výkop zítra ve 20 hodin a 45 minut. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

I nadále s vámi zůstává Miloš Keller, Lucie Ondráčková zpívala o tom, jak jedou vozy prérií, kam pojedeme my dál. Třeba do zahrady ticha. A nebo nám bude hrát a zpívat Pavel Bobek o tom, že víc nehledá. Přijde také poslední kovboj Michal Tučný. A nebude chybět ani Faith Hill, Kameloti, kteří nás zavedou do země Antilop. A nebo Vojta Kyďák, Tomáško, nabídne nákladák do LA. A bude ta první půlhodinka taková cestovací, jak tak na to koukám. Kukátku opět pozvánka na koncert, doprava v půl a další dvojice, možná trojice pozvánek k vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. Tak hezký poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Snad jsem si zmýlil.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
2: Jestli jste nebyli na takzvaném nultém koncertu v nové liberecké kavárně Kruskafé v Pražské ulici, je čas vyrazit na ten první. Už ve středu 7.10. od 19 hodin zde vystoupí jedna z legend české písničkářské scény Miroslav Paleček s pořadem Podsta písničce. Budeme moc rádi, když si Mirka Palečka přijdete poslechnout s námi. Písničkáři v kavárně, sdružení Underfolk a Petra Palaščáková se moc těší na setkání.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Minuta zbývá do půl páté a my tu máme dopravní informace. Stále velmi obtížně průjezdná silnice číslo 68 Třinec Čadca. U mostů u Jablunkova se pracuje na několika místech na vozovce a kolony jsou stále dlouhé, více jak na hodinu, počítejte s tím. 30 z Ústí nad Labem do Teplic u odbočky na D8 je dopravní nehoda na kruhovém objezdu, kolony jsou ze všech stran. Pražský okruh D0 ve směru od D1 k D7 v Lovkovském tunelu je porouchané auto, regulují se vjezdy do něj a pak kolona pokračuje ještě k omezení u Barandova. A problémy jsou u tunelu Blanka, a to u vjezdu z Troje. Počítejte s kolonou v Povltavské, Nové Povltavské i v Holešovičkách. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Láska má, je láska tvá.
8: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
9: A svítí na tvou lásku nepěno.
10: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
11: Moje nový tvár upaluje silnici.
10: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem.
1: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
6: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country Rádio.
7: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju na spod.

0: to byla Věra Martinová, předtím Willie Nelson. Za chviličku také The Beach Boys a Colin Ray a jejich verze písničky Sloop John B. a nebo Vlasta Horvát Na vlnách tvých. Teď ale v tuhle chvíli je tu Kačka, aby vás pozvala k rannímu vysílání Country Rádia. Kačkač.
1: Milí posluchači Country Rádia, zítra uplyne 19 let od doby, kdy člověk objel pouze vlastní silou svět. Jak se poprvé Jason Lewis dopravoval a kolik mil ujel a vůbec, jak dlouho mu to trvalo? Všechno víme a všechno povíme už zítra ve vysílání Country Rádia. 6 hodin jsme tu jako na koni, i když Vládě vlastně jede na mule, tak Vládě možná později, ale i tak se oba těšíme. Kačka s Vláďou, ahoj!
2: Country Rádio.

Tohle byl Vlasta Horová, ta písnička Na vlnách tvých, za chviličku Rangers Vysočina. Teď pozvánka k víkendovému vysílání, abyste se měli na co celý týden těšit. Víkend Country Rádia v sobotu 10. a 11. bude ve znamení víkendového pokecu na téma Jak bojovat proti podzimní náladě. Mezi 8 a 17. hodinou v sobotu i v neděli se určitě podělíte o recepty na pohodový podzim. No a víkendová polední siesta mezi 12. a 13. hodinou, jak v sobotu, tak v neděli, bude tentokrát v mexickém stylu. No a máte se na co celý týden těšit.

0: No a je tu do třetice pozvánka, tentokrát na podvečerní a večerní vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině v Tulákovi dokončíme povídání s panem Zdeňkem Chrdlem, ředitelem firmy AŽD o krušnohorském semeringu. Pak tam budou fígle, také country pod kapotou. Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany pro tento týden. Nebude chybět vítězná písnička z Bonanzy a Kačka vás ještě jednou upozorní, co bude zajímavého na zítřejším ranním vysílání. První pondělí v měsíci patří Čapek Show. Opět se dozvíte spoustu věcí o bluegrassu, které jste možná ani nevěděli nebo nechtěli vědět, ale budete je vědět. Čapek Show v 19 hodin. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman nabídne vám třeba The Ranch, Alžbětu Kolečkářovou nebo Babyface, ale to vám všechno poví už on. Teď vám bude něco povídat Tomáš Adamec. Hádejte co?
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. V Jihlavě proběhlo na konci minulého týdne takzvané cestářské rodeo, při kterém si řidiči otestovali svou zručnost před zimou. V 18-tonovém vozidle s přes 3 metry dlouhou radlicí projížděli slalomem a couvali do garáže. Závod je součástí přípravy na zimní udržbu. Ta už je znát i ve skladech, kde mají krajští silničáři tisíce tun písku, soli a štěrku. Ještě něco pro milovníky aut. Nové BMW řady 3 se budou prodávat s řadou různých pohonů, s výjimkou vznětového motoru. Zákaznické preference se mění a zájem o diesely klesá. Podle BMW jde o dlouhodobý trend, který s aktuálním zdražením paliv příliš nesouvisí. Bude dost vína z Jižní Moravy nebo nebude? Nad tím se zamýšlí náš kolega Savana.
2: Hezký dobrý den, vinaři mají hlavu v dlaních, ne tedy z přílišného ochutnávání vinného moku, ale z neúrody. Letošní vinobraní je podle moravských vinařů jedno z nejnáročnějších za poslední roky. Sklizeň končí nezvykle brzy, extrémní letní teploty a dlouhotrvající sucho se výrazně podepsaly na množství sesbíraných hroznů. Podle odhadů bude letošní úroda proti loňsku nižší o 30 až 40%, v některých lokalitách mohou být ztráty ještě vyšší. Starosti vinařů ale nekončí na zbývající ovoce, totiž ve vinicích útočí početná hejna špačků. Proto spoléhají na moderní technologie. Zvukové plašiče napodobují hlasy různých dravců a průběžně mění zvukové frekvence a ozývají se i rány jako zděla. Hrozny jsou ale zdravé a mají mimořádně vysoký obsah přírodního cukru. Máme se tedy na co těšit. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože víkend byl znovu nabitý sportovními událostmi. Jela se například Formule 1 a hrála naše fotbalová reprezentace. Ty nejzásadnější okamžiky monitoroval náš sportovní redaktor Petr Pintovič.
3: V sobotu večer mile překvapila česká fotbalová reprezentace. V Ovědu potrápila nedávné mistry světa Španěly. Nakonec jim ale podlehla 1-3. Stoupající formu mohou čeští fotbalisté potvrdit už zítra večer, kdy je čeká další zápas Ligy národů, tentokrát v Anglii. Českým sportovcům se dařilo i na závodním okruhu a na kurtu. Motocyklový závodník Filip Salač se po páté v sezóně dostal na stupně vítězů. V japonském Motegi skončil třetí a v průběžném pořadí motodvojek patří Salačovi 7. místo. A v Asii zazářila také česká tenistka Nikola Bartuňková, která si vyšlápla na světovou dvojku Arenu Sabalenkovou z Běloruska. 20-letá Češka vyhrála ve třetím kole v Pekingu ve dvou setech. Jela se také legendární Zlatá přilba a slavný plochodrážní závod v Pardubicích vyhrál po 9 letech závodník z Česka. Nejstarší plochodrážní podnik na světě ovládl Jan Kvěch.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o písničku Felina z El Pasa od Michala Tučného pro našeho skvělého tatínka, dědečka, manžela a tchána Ládíka, který dnes oslaví své 71. narozeniny. Milý Ládíku, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka a do dalšího života plno optimismu. Přání posílá celá tvoje velká rodina, píše naše posluchačka Jana.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Tak dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka. Já bych vás hrozně rád poprosil Looking for the Summer Chris Ra a já bych tuhletu písničku věnoval nám všem, ať si ještě do středy užijeme toto krásné počasí a určitě s rodinkou se těšíme, že to ve středu zakončíme perfektní grilovačkou.
0: Tak jo, zahrajeme za chvilku, mějte se hezky, naschle.
1: Mějte se krásně, naschledanou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dva e-maily, ale jeden bez písničky, tak to s dovolením spojím. Prosím o zahrání písničky od Martyho Johnsona, Ty a já, pro všechny, kdo jsou zamilovaný, píše Pavlínka, jak tak odhaduji podle e-mailu. Prosím, zahrajte nějakou hezkou písničku pro nejlepšího strejdu Adama Křupalu k jeho dnešním narozeninám. Přejeme mu zdraví, štěstí a skvělou náladu. Písničku posílají Leonka a Hanička. Nenapsali jakou konkrétně, tak já doufám, že Marty Johnson se bude líbit taky.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Tak, Švorcáka si přál Charlie z Bratislavy, pojďme dál. Prosím o zahrání písničky Když se zamiluje kůň pro naši pravnučku a vnučku Elišku k dnešnímu svátku. Hodně zdravíčka, štěstíčka a úspěchu jak ve škole, tak i při ježdění na konících přejí prababička Vlasta, babička Helča a chlupatý kámoš Badík.

0: Matvej Rádio, dobrý den.
1: No ahoj, kluku, prosím tě, mohl bys si zahrát písničku?
0: No, jde o to jakou?
1: No, já bych chtěl od Karabiny Zdivočelej kraj, kdyby to šlo.
0: Tak jo, zahrajeme za chvilku Zdivočelej kraj, pro koho to bude?
1: No, hele, já bych to poslal své mamince, tady, co tady sedí vedle mě, a všem, co poslouchají.
0: Tak jo, tak to za chviličku pošleme. Měj se hezky.
1: Tak jo, díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Tam, kde zvedá se pod kopity prach, tam, kde vládnou jen pistole a strach, kde jen šílenci jezdí v noci kolem skal, stojí starý a odpuštěnej dům. Tam, kde v dálce se hory zvedají,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Čas pro pravidelné dopravní informace. Podíváme se na D1 z Prahy do Brna. Hned první problémy na výjezdu z Prahy na 14,5 kilometru je porouchané auto ve stoupacím pruhu. Potom za Humpolcem na 102. kilometru je další porouchané auto, tam kamiony prudce vybočují. V opačném směru D1 kolony na dojezdu do Brna už od Vyškova jsou roztrhané, ale jsou. 43. u Lanškrouna v zatáčkách, počítejte s dopravní nehodou a tvoří se tam kolony. A ještě pohled do Prahy, jižní spojka ve směru k Černému mostu, už od Spořilova začínají kolony, velmi pomalu jedoucí. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
11: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
10: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
12: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
10: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
12: No jo, tady jsem ještě nebyl.
13: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
10: Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio. Písničky na přání na Country rádiu.
1: Jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání a dáme si hned dvě a začneme instrumentálkou. Renča zdraví do rádia, moc bych vás poprosila zahrát písničku od orchestru Martina Bečera Old Shatterhand k příjemnému relaxování na sluníčku, píše. A doplníme ještě jednu. Pozdravujem do Country rádia, prajem mojej maminke Majke krásně úspěšný deň. Věděli byste zahrať prosím Borůvková, Šárka Resková, píše náš posluchač. No zaj, věděli.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak pojďme dál, prosím, Jiří Grossman, Vzdálený hlas, píše Eva, ta písnička se jmenuje Vzdálené bubny. A ta druhá, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Josefa Vejtrubu, chci mu dodat optimismu, zde o písničku Dokud ještě žijem, je všechno OK. Se zkazem Pepčo, nesmíš vidět všechno černě, život je krásný, i když sil ubývá, tvoje Jíťa.

brečela, když slípky nám posil mor. A víš, co jsem jí řekl? Milá May, vždyť dokud ještě žijem, je všechno okej. Okay.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A nakonec ještě trochu splníme a nesplníme přání naší posluchačce Jiřině. Přeje si písničku od Honzy Nedvěda, kterou ale pravděpodobně viděla v televizi nebo slyšela na YouTube, ale v našem repertoáru není. Tak nabídnu nějakého jiného Honzu Nedvěda. Doufám, že potěší také.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Volby do místních zastupitelstev a doplňkové volby do Senátu se konají tento týden, 9. a 10. října. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Za Medvídkem Mývalem už nemusíte jen do zoologické zahrady, stačí jít na Žižkov. Invazivní druh se objevil v Praze. Čerpací stanice na hranicích s Německem jsou v obležení zahraničních řidičů. Nafta je u našich západních sousedů až o pětinu dražší. Nám se ale tankovací turistika nevyplatí, alespoň zatím. Na území bývalého hlubinného dolu Centrum na Mostecku vzniká největší plovoucí fotovoltaická elektrárna v Česku. Elektřinu má začít vyrábět v roce 2028. Zelená energie by měla nejméně po dobu 3 let pohánět například elektrobusy dopravního podniku Mostu a Litvínova. Také zemědělci z Hané se potýkají s jednou z nejhorších úrod kukuřice za poslední roky. Dosavadní výnosy jsou oproti normálu nižší v řádu 10% a nízká je také kvalita zrn. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte třetí díl pořadu Tuláckou stezkou. Povídám si s generálním ředitelem firmy AŽD, panem Zdeňkem Chrdlem. Povídáme si o trati Karlovy Vary Potůčky a teď v tuhle chvíli je čas na to, abychom pozvali naše posluchače i na několik turistických zajímavostí. Tak čím začneme?
3: Já bych začal od zhora. Johann Georgestadt je vlastně německé město, hned kousíček za hranicemi od Potůčku a kdo tam pojede, tak se může podívat do dolu. Vlastně je to hornické muzeum a je tam ukázkový důl, takže je to velmi zajímavé. O tom na české straně můžete samozřejmě sestupovat níž, kde jsou Nové Hamry, což je malebná horská obec v hustých lesích a přímo vybízí běžkaře a cyklisty, aby se tam prostě podívali.
2: Já ještě doplním, že v širším okolí téhleté trati je hned několik těžebních míst, protože se tam těžila řada nejrůznějších kovů a z těch dolů, z některých, je i muzeum. Osobně jsem taky v minulosti v některém z nich byl, ale už je to hodně dávno, tak nebudu doporučovat. V okolí určitě bude i nějaká rozhledna.
3: Je tam rozhledna Pindl, neboli Tisovský vrch, což je ideálním bodem pro pěší výstupy k žulové rozhledně Pindl. Z jejího vrcholu se otevírá vlastně jak do něm vlastně takový kruhový, můžete tam dělat panoramatické fotky. Takže je to krásný výhled. A co je ještě zajímavé, na co bych upozornil, jsou Vlčí jámy v Horní Blatné, kde jsou pozůstatky po historické těžbě cínu, o kterém se zase diskutuje, že by se mělo začít kutat a těžit v Krušných horách. Ale co je zajímavé, že tam je speciální mikroklima a nejdíl v Krušných horách tam vydrží sníh.
2: Mm-hmm. Takže je to důvod k návštěvě nejenom v létě, ale i třeba na jaře, kdy člověk ještě ten sníh chce vidět. Shrňme si to celé. Proč se vypravit na krušnohorský semering?
3: Tak dá se to spojit třeba s návštěvou Karlových Varů, což samozřejmě taky krásná věc. A najednou vyjedete do nespoutané krušnohorské přírody, krásnou železnicí a můžete se podívat na důl v Německu, můžete se podívat prostě na vesničky zase na naší straně, použít prostě vláček zase zpátky, můžete jet na kole, můžete jet na běžkách, jsou tam i místa k sjezdovému lyžování. Takže já myslím, že to je trať, která skutečně je nepřehlednutelná a vůbec ta technická rarita pro ty techniky, železničáře, nejenom všeho to už je prostě unikátní a třeba, když se podíváte na tu smyčku železniční, která vlastně u nás nemá obdoby, tak to taky prostě stojí za slednutí.
2: V jednom z našich minulých pořadů jsme si povídali o trati do Moldavy, pokud dojedou cestující a posluchači až do Potůčku, respektive do Johann Georgenstadtu, zjistí, že to byla významná trať právě i velikostí těch nádražních budov, které v Potůčkách jsou a které už dneska bohužel moc využívané nejsou, ale za návštěvu to stojí. Na krušnohorský semering vás, vážení a milí posluchači, pozval pan Zdeněk Chrdle, generální ředitel firmy AŽD. Zase za měsíc bude Tuláckou stezkou pořad o železnici. Do té doby se těším na slyšenou a na viděnou. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Já si zase něco připravím, děkuji za pozvání a nashledanou.
4: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Květákový placičky, podle mojí babičky, květákový dobroty, podle tety Doroty, květákový karboše, podle strejdy Jaroše. Adep květákový a karfiolový týden.
2: Přeji vám pěkný pondělní podvečer u čaj o 6. Dnes mám pro vás recept na květákový krém, ale pozor, po italsku. Takže, co budeme potřebovat? 100 gramů ricoty, krásně zpracovaná syrovátka po italsku, 2 brambory, 3 kousky šalotky nebo jiné, bílé cibule, asi 600 ml zeleninového vývaru, sýr nějaký tvrdý, takže grana padano, parmazán nebo gran moravia, 1 bobkový list, čerstvý tymián, několik snítek a dobrý olivový olej. V hrnci rozehřejeme lžíci oleje a na mírném ohni necháme zesklovatět nadrobno nakrájenou cibulku nebo šalotku. Pak přidáme omité růžičky květáku, brambory nakrájené na kostky, bobkový list a zalijeme to vývarem. Přivedeme k varu a vaříme tak 20 minut. Odstraníme bobkový list a všechno to rozmixujeme společně s vrchovatou lžící toho tvrdého nastrouhaného sýra, 2 lžícemi oleje, rikotou, ta by měla mít pokojovou teplotu, a tymiánem. A to je všechno, pak to dosolíme a sníme. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na úterý. Radnice Chrást u Plzně, Protivín Putim, ta zítra končí, Zbel Prostějov, Bruntál Krnov a Šumperk Zábřeh na Moravě. To jsou polodenní železniční výluky na úterý. Šťastnou cestu.
2: Country rádio.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
3: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
4: Country Radio.
3: Country Radio. Naladíte i v DAB+.
4: Country Radio.
0: Country Radio. Nejvíc country.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Ahoj všichni, kdo posloucháte Country Radio. S písničkou týdne se hlásí opět Jirka Vondráček a dnešní písnička zazní v karavaně číslo 98, která se teda teprve chystá, tak ji neprošihněte. Písnička 41. týdne se jmenuje Rande s fichřicí a složil si ji na tělo Jirka Schmidt. Je to titulní skladba stejnojmenného alba, které vydal teď v srpnu 2026. Jirka nám do karavany poslal velmi zdařilý písničky i z předchozího alba, to se jmenovalo Díra v plotě, a to je fajn, protože je bezvadný, když se skládá a nahrává a posílají se do karavany aktuální novinky. Aktuálně máme za sebou taky oslavy 60 let Porty v Řevnicích a na Portu se vzpomínalo i v Plzni na Lochotině. Bylo to prý úžasný. Nostalgie tam cvoumala folkovým majestátem. Bohužel jsem tam nemohl být, no tak co se dá dělat, prošvih jsem to, ale tak příště zase v Řevnicích. Ano, Porta žije a užívá si plné doušky svého věhlasného života. A tak můžeme připravovat další ročník Porty v Řevnicích a vy se můžete těšit na legendy i nováčky folk a country hudby. To nemění nic na tom, že píšete, že vám písničky týdne dělají radost, jako podporované novinky z karavany. Dík patří samozřejmě Country Rádiu, že ten prostor dostávají, tak nám klidně napište, které se vám líbí nebo líbily a my je zase rádi v karavaně znovu zahrajeme. A teď už aktuálně písnička 41. týdne Jirka Schmidt a Rande s fichřicí. Hezký týden.

0: Antry pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Mitsubishi Pajero se vrátí v nové generaci. Zpráva je z webu novinky.cz. Automobilka Mitsubishi oznámila návrat ikonického terénního modelu Pajero. Nové vlajkové SUVčko bude opět postaveno na podvozku se žebřinovým rámem. Ten bude odvozen od modelu Triton. Debutovat by nové Pajero mělo letos na podzim a na některých trzích by se mělo prodávat jako Montero. Uvedení na trh v Evropě zatím ale není potvrzeno. Pravověrný offroad Pajero je ikonou značky Mitsubishi již od roku 1982. Po nedávné pětileté přestávce se letos vrací v již páté generaci, to potvrdila samotná automobilka. Nové Pajero bude postaveno na žebřinovém rámu pick-upu Triton. Automobilka však uvedla, že bude mít prodaný model specificky vyvinutou karoserii, včetně jejího uložení na rámu a zcela nové přední i zadní zavěšení. To by mělo zajistit vynikající průchodnost terénem a také kultivovanou a pohodlnou jízdu po běžných komunikacích. Nově zveřejněná upoutávka se zaměřuje na světelný podpis s protáhlými LED diodami ve tvaru T, které směřují k velkému logu uprostřed. Mitsubishi vůz nazývá svou novou vlajkovou lodí a naznačuje, že jeho cena tedy bude pochopitelně vyšší než u Outlanderu. Model z výroby vyrazí již letos na podzim, ovšem není jasné, na jaké konkrétní trhy. Nejen u nás by se tak teoreticky mohl postavit třeba proti Toyotě Land Cruiser. Původní Pajero bylo představeno v roce 1982 s cílem spojit terénní jízdní vlastnosti s komfortem osobního vozu. Modelu se během 4 generací prodalo v počtu více než 3,25 milionu kusů ve 170 zemích. A Pajero si připsalo i 12 vítězství na rally Paříž-Dakar. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Milí posluchači Country Rádia, zítra uplyne 19 let od doby, kdy člověk objel pouze vlastní silou svět. Jak se poprvé Jason Lewis dopravoval a kolik mil ujel a vůbec, jak dlouho mu to trvalo? Všechno víme a všechno povíme už zítra ve vysílání Country Rádia. 6 hodin jsme tu jako na koni, i když Vládě vlastně jede na mule, tak Vládě možná později, ale i tak se oba těšíme. Kačka s Vláďou, ahoj!

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.
2: Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
3: Čapek Show.
2: Přímá linka Praha Nashville.
3: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek. Měsíc říjen bude ve znamení největší události bluegrassového roku, festivalu World of Bluegrass.
4: Jeho pořadatel, Mezinárodní bluegrassová asociace, zve všechny fanoušky tohoto žánru do Chattanoogy, kde se celý týden konají přednášky, koncerty a klubová setkání, probíhá velká výstava hudebních nástrojů a příslušenství, předávají se výroční ceny IBMA a především tam můžete od rána do večera jamovat a poslouchat, jak všude na chodbách hrají nejen amatérští muzikanti, ale doslova každý, včetně těch největších hvězd. Pro všechny milovníky bluegrassu je to každoroční absolutní vrchol sezóny.
3: I my se samozřejmě do Chattanoogy v posledním říjnovém týdnu chystáme, takže se už teď můžete těšit na novinky a rozhovory, které tam pořídíme.
4: Ten, který jsme připravili do dnešního dílu, vám představí skvělého basistu Marka Feina, držitele 7 cen Grammy, kterého můžete znát třeba z jeho působení v kapele Rickyho z Kexe Kentucky Thunder, se kterou nám na úvod Čapek Show zahraje písničku If I Lose.
5: Hi, this is Mark Fain for the listeners of Chopic Show and Country Radio.

0: Před rozhovorem tu pro vás máme několik novinek, které by vám neměly uniknout.
1: První z nich je písnička There's No Reason To manželského páru Stevena a Jany Mougenových, které jste mohli před 2 lety vidět v Praze na společném koncertu s kapelou Henhouse Prowlers, který jsme jim uspořádali v Pyramidě.
0: Steven Mougen je známý především jako dlouholetý kytarista kapely Sam Bush Band. Je však také producentem a zvukařem ve vlastní nahrávací společnosti Dark Shadow, skladatelem i lektorem. Svou ženu Janu poznal, když byla v USA na turné s československou kapelou Fragment, kde zpívala a hrála na baskytaru. Před 20 lety se vzali a Jana se z Bratislavy přestěhovala do Nashvillu.
1: Písničku There's No Reason To Mougenovi nahráli samozřejmě ve svém studiu s podporou Kyla Tripleta, Scotta Napiera, Byrona House a Christiana Sedlmayera.
2: Howdy, Steven Mougen here from the Sam Bush Band and Dark Shadow Recording. I wanted to say hello to all the listeners of the Chopek Show on Country Radio.

0: v Ryman Auditoriu v Nashvilleu 8. ledna 2022 uprostřed turné, kterým se Béla vrátil k bluegrassové hudbě. Na nahrávce se podílala ohromující sestava bluegrassových hvězd, z nichž na videu uvidíte Sama Bushe, Jerryho Douglase, Stuarta Duncana nebo Briana Sutna.
1: Béla Fleck je prostě jedinečný a my jsme hrdí, že jsme letos mohli představit nový model benja Čapek Belagoria, které si u nás Béla objednal a spolupracoval na jeho vývoji i designu. Kdokoliv na světě tedy může hrát na banjo vyráběné v České republice přesně podle specifikací nejlepšího současného banjisty Bély Flecka.

0: Královna bluegrassu Rhonda Vincent už za svou kariéru vydala nespočet nádherných nahrávek a stále přináší divákům energická živá vystoupení. Její nejnovější album Possibility je další vynikající sbírkou originálních skladeb, které Rhonda interpretuje svým charakteristickým stylem.
1: Titulní skladbu Possibility Rhonda i složila a naspívala ji společně s Danem Timinskym. Na mandolínu hraje bývalý člen její kapely The Rage, Josh Williams, jehož hra je silně ovlivněna mandolínovým stylem, který Timinsky předvedl na některých nahrávkách skupiny Lonesome River Band z konce 80. a počátku 90. let.
2: Hey everybody, it's Rhonda Vincent and you're listening to my friends on The Chapik Show on Country Radio.

0: Podzim s Country rádiem.
1: Kapela Lonesome River Band se v nové nahrávce s bluesovým nádechem nazvané Hit the Nail on the Head spojila s elektrickým kytaristou Rodem Rileym, aby přinesla další ukázku svého telegrasového zvuku.
2: Píseň, kterou zpívá mandolinista Adam Miller, dokonale zapadla do nového konceptu kapely. Podle banjisty a lídra kapely Sammyho Shillera má trochu jinou než bluegrassovou atmosféru. Je víc swingová a hostující Rod Riley přidal i country kytarový zvuk.
3: Hey, this is Sammy Shiller of the Lonesome River Band and you're listening to the Chappick Show on Country Radio.

0: Basisty nemýváme v našem pořadu příliš často a tak, když jsme dostali příležitost vyspovídat našeho kamaráda, jednoho z nejlepších a nejvyhledávanějších nashvillských hráčů, Marka Fejna, neváhali jsme ani chvíli.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Marku, je to pro nás čest mít tě jako hosta v Čapek Show. A začnu hned tím, jak ses k hraní na basu dostal. To přece většinou není první nástroj, který si dítě nebo mladý člověk vybere. Jak to bylo u tebe?
3: My first instrument was the guitar at age 5. I had seen Elvis.
0: Začal jsem s kytarou, to mi bylo 5 let. Viděl jsem Elvise a připadal mi jako ten nejúžasnější. A když jsem zjistil, že jeho kytarista se jmenuje James Burton, stal jsem jim prvním hrdinou, tedy až po mém strýci, který měl u nás ve městě obchod s hudebními nástroji. Díky němu jsem k ním měl přístup a on taky na všechny hrál, což na mě udělalo velký dojem. Viděl jsem ho hrát na mandolínu, steel kytaru, housle, dobro, banjo i kontrabas. V rohu vždycky stál kontrabas a já se na něj pokoušel hrát asi od mých 10 let. A úplně mě to pohltilo, když jsem vyrůstal každé úterý večer, strýc pořádal hudební párty a já skoro nikdy nevynechal. Někdy jsme byli jen 3 nebo 4, někdy nás bylo 15. Hráli jsme všechno, rock and roll, Beatles a pak mohl následovat třeba Minor Swing, Caravan nebo Rack It Up. Takhle jsem vyrůstal a byl jsem vystaven spoustě různých druhů hudby. Nikdy jsem se vlastně nesnažil hrát bluegrass, protože tam, kde jsem vyrůstal, ho hráli všichni. Byla to prostě samozřejmost. Bluegrass mohl hrát každý, ale ne každý měl Fender Telecaster nebo Stratocaster a zesilovač Deluxe Reverb, jako jsem měl já.
3: Fender Telecaster or Stratocaster and a Deluxe Reverb amp like I had access to.
2: Marka Fejna si k nahrávce Gospel Jordan pozvali i Derin a Brooke Aldridgeovi. Na mandolínu hraje a druhý hlas zpívá Ricky Skeks.

0: Marka Fejna jsem se v rozhovoru zeptala i na jeho dlouholeté působení v kapele Rickyho Skeksa Kentucky Thunder.
1: I was actually in Ricky's band for 18 years. The first 3 years we were a country band, just playing Ricky's hits.
2: V Rickyho kapele jsem byl 18 let. První 3 roky to byla ještě velká country kapela a hráli jsme jen Rickyho hity. Kapela měla 10 členů. Cestovali jsme ve 3 autobusech a ve 2 nebo 3 dodávkách. Hrál jsem ještě na Rickyho poslední country desce, ale krátce poté jsme začali pracovat na albu Bluegrass Rules, našem prvním bluegrassovém albu, a Kentucky Thunder se stala skvělou bluegrassovou kapelou. Měli jsme Bobbyho Hicksa a Briana Sutna, Dennise Parkera, Paula Brewstera a Marka Pruetta. Ta deska byla natočena zcela živě, bez jakýchkoliv dodatečných nahrávek, a získala cenu Grammy za nejlepší bluegrassovou nahrávku.
1: And it also won the Grammy for the best bluegrass recording that year.
0: Z této slavné desky si zahrajeme písničku Think of What You've Done.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: Marka Fejna jste mohli již dvakrát vidět hrát v Praze s kapelou Johna Jorgensna J2B2. Jejímž členem je i legendární banjista Herb Peterson, nebo naopak mnohem mladší kytarista Patrick Zauber. Zajímalo mě, zda se v této kapele s hráči jiných generací nějak změnil Markův styl hry na basu.
3: Playing with J2B2 has been great. The songs are not necessarily hardcore bluegrass tunes like...
4: Hrát s J2B2 je prostě skvělé. Ty písničky nejsou nutně tradiční bluegrassové skladby, jaké jsem hrál s Rickym. Jsou víc o melodii, o příběhu. Myslím, že to v téhle kapele funguje, protože jsme všichni spolupracovali s mnoha umělci a všichni máme vlivy z country, rocku, jazzu a tak dále. Prostě to nějak funguje, když to všechno vneseme do kapely. Herb hrál s Flatem a s Kraxem a s Dillards a i Patrick a John hráli s mnoha známými jmény, ale o mně to moc lidi nevědí. Hrál jsem s Ralphem Stanleym, s Billem Monroem, s Doug Watsonem, také s Earlem s Kraxem nebo s Mac Weissmanem. Byl jsem na jeho posledních dvou albech. Takže si nemyslím, že by mezi námi byla nějaká velká generační propast, i když je Herb starší, ale prostě nám to funguje. Sejdeme se, zahrajeme si a vneseme do toho to své. S Johnem nehraju nijak jinak, než bych hrál s kýmkoliv jiným. Vždycky jsem se snažil hrát pro písničku a zpěváka. A to, že se sejdeme a bavíme se hraním bez jakéhokoliv tlaku, to je prostě skvělé.
3: But us getting together and having fun playing music and no pressure, that's a good thing.
2: Pohoda, která v kapele J2B2 panuje, je znát i v jejich písničce Beautiful Sound.
5: Hi everybody, this is Herb Peterson for the listeners of the Chapek Show and Country Radio.

0: Jak je z našeho předchozího povídání zřejmé, Mark Fain není jen bluegrassový hráč, takže i na jeho nebluegrassové zkušenosti přišla v rozhovoru řeč.
1: I've been very fortunate to have recorded and played with so many great artists.
2: Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl nahrávat a hrát s tolika skvělými muzikanty. Každý umělec má svůj vlastní styl. S některými se hraje lépe než s jinými, ale vždy musíte mít cit pro to, co se děje. Vím, že když jsem hrál se Zakem Wildem, kytaristou Ozzyho Osborna, poslal mi několik skladeb od Black Sabbath, které jsme měli hrát. A mě ta hudba připomínala Ralpha Stanleyho. Bylo to celé v bluesové stupnici, ve které Ralph hodně zpíval. A spousta umělců, pro které jsem pracoval, jako byl třeba Ray Cooder nebo Rosen Cash, bluegrass znají. Nebo Bruce Hornsby, který se snažil na klavír napodobit rychlá mandolínová sóla. A povedlo se mu to. Charlie Hayden měl velký vliv na mou hru na basu. Hraje jazz, ale vyrůstal na country a bluegrassu a hrál v kostele, stejně jako já. Miluju hrát bluegrass, protože je to součást mě, mého dospívání. Rozhodně tu zkušenost uplatňuji, ale každá skladba, kterou hraju, je jiná.
0: Pianista Bruce Hornsby nahrál s Ricky Skaggsem a Markem Fainem netradiční bluegrassové album, ze kterého si pustíme písničku Dreaded Spoon. Country Radio.

0: Na závěr jsem se Marka Fejna zeptala, jak se mu líbilo v Praze a zda je české bluegrassové publikum jiné než jinde na světě.
1: Když jsem poprvé jel do Prahy hrát, vystupoval jsem s Rickym, dorazil jsem o pár dní dříve, šel jsem na koncert symfonie, do restaurace, chtěl jsem si prostě město užít a byl to opravdu úžasný zážitek. Lidé v Praze jsou úplně jako u nás, obyčejní, pracovití, záleží jim na tom, co dělají. Vím, že máte skvělé výrobce hudebních nástrojů. Mým hlavním nástrojem je český kontrabas. Když jsem se po několika letech vrátil do Prahy hrát s J2B2 a viděl tamní bluegrassovou scénu, cítil jsem se jako doma. Lidé znají ty písničky. Člověk to předpokládá u Rolling in My Sweet Baby's Arms, ale nečeká, že budou znát Wait a Minute nebo nějakou jinou opravdu neznámou bluegrassovou písničku. Když jsme u vás hráli naposledy, na našem koncertě byli lidi z Francie a z jiných částí Evropy. Obvykle na turné nemáme moc příležitosti s nimi popovídat, protože hned jedeme na další vystoupení. Takže bylo úžasné být na vašem večírku, potkat všechny ty lidi a vidět, jak oceňují to, co děláte.
0: Marku, moc děkujeme za rozhovor a na závěr si samozřejmě pustíme ještě jednu písničku kapely J2B2, se kterou Mark hrál v dubnu v Praze.

0: Čapek show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: Poslední část Čapek show věnujeme výročím, která v říjnu oslavíme.
2: 3. října bude 34 let Billymu Stringsovi, největší současné hvězdě bluegrassové scény. Jeho 5. album Highway Prayers mu vyneslo již 3. cenu Grammy a stalo se prvním bluegrassovým albem za více než 22 let, které se hned po vydání dostalo na první místo americké hitparády. A je hodně pravděpodobné, že podobně úspěšná bude i jeho nedávno vydaná deska nazvaná So Much For Goodbyes.
1: Billy Strings je schopen zaplnit sály velikosti arén, o čemž se jeho idolům Doug Watsonovi, Clarence Whiteovi nebo Tony Riseovi nemohlo ani zdát.
2: Jeho fanoušky jistě přitahuje i Stringsův životní příběh. Jeho otec zemřel na předávkování heroinem, když mu byly 2 roky. Matka i nevlastní otec byli také závislí na drogách a on sám odešel z domova ve 14 letech a nepřekvapivě také roky se závislostí bojoval.
1: Z posledního alba, kterým se Billy Strings vyrovnává s neutěšeným dětstvím i se smrtí všech svých rodičů, si pustíme skladbu I Like Train Songs.

0: 6. října 1952 se narodil Terry Bockham, banjista, houslista a zpěvák, který díky svému energickému a struhujícímu stylu hry získal přezdívku The Duke of Drive. Proto se jeho kapela jmenovala The Dukes of Drive. Byl ale také zakládajícím členem skupin Boone Creek, Doll Lawson and Quicksilver a Sir Time Out.
1: V roce 2001 získal Bockham cenu IBMA pro instrumentální nahrávku roku a v roce 2013 bylo jeho album What Will I Do vyhlášeno nahrávkou roku.
0: My si teď pustíme písničku I'll Take the Blame z alba The School of Bluegrass z doby, kdy Terry Bockham hrál v kapele Doyle Lawson and Quicksilver. Poslechněte si hru i zpěv tohoto skvělého banjisty, který zemřel ve věku 71 let v prosinci 2023.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chotek Show. Stay tuned.

0: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
1: Country Radio.
2: 28. říjen je nejen naším státním svátkem, ale je to i důležité datum bluegrassové historie. V roce 1939 se Bill Monroe stal členem Grand Ole Opry. Ve stejný den v roce 1947 vznikla poslední nahrávka originálního bluegrass bandu ve složení Bill Monroe, Lester Flatt, Earl Scruggs, Chubby Wise a Cedric Rainwater. A o rok později, 28. října 1948, nahrála ve studiu Mercury první čtyři písničky kapela Foggy Mountain Boys, Lestra Flatta a Earla Scruggse. Byla mezi nimi i originální skladba Flatta a Scruggse God Love His Children. Basový part zpíval Howard Watts.

0: Čapek Show dnes zakončíme písničkou Who Done It kapely Osborne Brothers, protože banjista Sonny Osborne se v tomto měsíci narodil i zemřel. 29. října by se dožil 89 let, zemřel ale před 5 lety v roce 2021.
1: Přejme vám podzim plný bluegrassu a už teď se těšíme na příští Čapek Show. Od mikrofonu se loučí Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Budeme slavit. Skupina Rekonvalescence přijímá gratulace ve čtvrtek 8. října od 19:30 v kulturním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V příjemných prostorách bývalého Rikatáda si pro vás oslavenci připravili koncert 45 let v Rekonvalescenci. Největším dárkem ovšem bude, když přijdete s dobrou náladou. Už ve středu 7. října od 19:00 začínají kurzy country tanečních v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. Country tance vás naučí ti nejpovolanější, tedy Jitka Bonušová a Jan Pumpr. Vojta Chyďák Tomáško chystá další recital v sobotu 10. října od 19:00 v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou miluje. K tomu další známé starší i novější písně. A skupina Folk Team zahraje v Zelenáčově šopě ve Zlíně v neděli 11. října od 19:00. Bude se křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně. A kmotrem alba bude Karel Markitán. Tolik dnešní pozvánky. Hezkou zábavu a hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný pondělní večer s datem 5. října vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dnes si dáme na úplný úvod písničku, kterou znám já osobně hned asi ve 4 různých verzích, ale je pravda, že tahle to je ta původní a bude jí hrát jeden kytarový mák, který se jmenuje Keith Urban. Ovšem, ten jí zahraje s kapelou The Ranch, protože ta nahrávka pochází z doby, kdy Keith Urban ještě bydlel ve své rodné Austrálii a o veliké hvězdě country hudby se mu mohlo jenom zdát, protože jeho kroky do Nashvillu vedly až o několik let později, což se mu ale podařilo tedy. Nashville dobil a dneska je to skutečně hvězda country první velikosti s přesahem i do popu a roku, protože on jednak oplývá skvělým hlasem, ale hlavně tou kytarovou hrou, která zaujme snad všechny možné žánry, které si vzpomenete. Zahraje skvěle blues, jazz, rock, ale samozřejmě v country kytaře tedy nutno podotknout dominuje. Když jsem byl na jednom z jeho koncertů, poprvé to bylo mimochodem v Mnichově, v době, kdy ještě taková hvězda nebyl, tak tam těch kytar bylo míň, ale když jsem ho viděl po druhé v Las Vegas před pár lety, tak tam jsem to schválně počítal a za koncert vystřídal 14 kytar. Ale pozor, účelně, nebylo to samoúčelné, aby předváděl, kolik jich má, protože on ve své sbírce má asi 600 kytar, takže to se nepředváděl, ale opravdu vždycky vybral ten správný zvuk do dané písně. Takže kapela The Ranch a písnička Some Days You Gotta Dance, kterou taky nahráli děvčata z Dixie Chicks a tam si pozvali právě Keith Urbana, aby jim nahrál i to solo. Ale tohle je ten originál. Jdeme na to. Přeji vám hezký večer a hezký poslech.

To byla Alžběta Kolečkářová a její krásná česká verze písničky Boba Dylana. Teď vám pustím další nádhernou baladu, kterou jste v mých pořadech slyšeli určitě několikrát, protože je to jedna právě z těch písní, jak vždycky říkám, na pokračování. Wonderful Tonight je podle mě jedna z nejkrásnějších balad vůbec napříč žánry. Písničku napsal skvělý kytarista a zpěvák Eric Clapton v roce 74. Jednoho dne, když byl se svojí tehdejší přítelkyní Patti Boyd, kterou přebral kamarádovi George Harrisonovi od Beatles, později si to hoši vyříkali, takže to dopadlo dobře, tak se chystali v roce 74 tehdy na party k Paulovi a Lindě McCartneyovým, kteří pořádali takový večírek na počest Buddy Hallyho. No a Eric Clapton seděl dole v hale v domě, v rohu měl ve stojanu opřenou svoji Martenku D28. No a čekal, až se Patti upraví, tak vzal kytaru do ruky, začal si brnkat, no a napsal tuhle tu nádhernou baladu. A já jsem vám ji pouštěl už v mnoha různých úpravách a dneska mám pro vás další, kterou jsem ještě nepouštěl. A bude jí zpívat člověk, který se jmenuje Kenneth Edmonds a kterému se říká Babyface. Tehle ten pán je jednak vynikající R&B a soulový zpěvák, ale také vynikající producent a také skladatel. Na svém kontě má mimochodem 13 cen Grammy. A to jsem jenom tak řekl jednu z těch mnoha cen samozřejmě, protože to by vydalo na hodně povídání. A on kdysi před léty natočil na jedno ze svých alb právě i tuhle tu poctu Ericu Claptonovi, protože i jeho muzika ho zasáhla. Tak pojďme si poslechnout další nádhernou verzi Wonderful Tonight.

To byla úžasná Věra Špinarová a pro mě obzvláště milá vzpomínka na country muzikál Benzína Makeup, který jsme společně hráli v Pražském divadle U hasičů v letech 1998 a 99. Tehdy tam ještě s náma byla Marcela Březinová a Tomáš Linka, Tomáš Trapl, Denisa Marková. Byla to krásná doba, zpívali jsme, tančili, stepovali. Kdo by to byl řekl, co všechno budeme dělat? A musím vám teda říct, že vidět Tomáše Linku stepovat byl opravdu, a teď to nemyslím ironicky, skvělý zážitek. Tak, teď vám pustím jednu z nejkrásnějších country balad, která se jmenuje Lay Down Beside Me, kterou znáte samozřejmě i od nás, a to v podání Pavla Bobka, jako Pojď dál a zpívej. A tahle píseň se dočkala také mnoha různých úprav a zpracování. Mám pro vás teď obzvláště jednu krásnou. Mimochodem tu písničku napsal přímo Don Williams, který samozřejmě i hrál a zpíval, ale jako úplně první tuhletu píseň nahrála v 70. letech, myslím, že to byl rok 74, zpěvačka Jeannie Pruett, která s ní slavila docela slušné úspěchy na hitparádě, a potom ji naspíval Kenny Rogers, no a potom ji teprve nahrál až v roce 79, tedy dva roky po Kenny Rogersovi, její autor, tvůrce Don Williams, no a ta píseň vystoupala do první pětky na hitparádě Billboard Hot Country Singles and Tracks a byl to samozřejmě úspěch a jedna z trvalek v repertoáru Dona Williamse. A já mám pro vás teďka velmi zvláštní verzi, ve které se potkají dva na první pohled vzdálené světy, protože zpívat tu píseň budou jako duet vynikající zpěvačka a také houslistka, bluegrassová diva Alison Krauss a společně s ní rockový zpěvák John Waite, který avšak miloval vždy country. Proto se jednoho dne sešli v Nashvilleu a zaspívali si tuhletu nádhernou baladu. Tak vzpomínka na Dona Williamse, Lay Down Beside Me.

Tak přátelé, teď jste byli svědky toho, jak to vypadá, když řádí počítačový šotek, protože tohle samozřejmě nebyla Alison Krauss a John Waite a píseň Lady Beside Me, ale byla to absolutní novinka, kterou jsem si pro vás připravil, protože je to píseň, která vyšla doslova před pár dny a byla to Miranda Lambert ve společném duetu s Chrisem Stapletonem, písnička A Song to Sing. Ta měla být až za malou chvíli, ale počítačový šotek chtěl, aby zazněla teď. Takže prosím vás, malá oprava a duet Lay Down Beside Me od Donna Williamse v podání Alison Krauss a rockera Johna Waita, tak ten zazní právě teď. Jdeme na to.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

0: Když dovolíte, já vám teď pustím jednu z mých, řekl bych, nejoblíbenějších písní vůbec. Je to krásná skladba, která se jmenuje Eternal Flame, tedy věčný plamen, věčný oheň. A je to písnička, kterou v roce 1989 vydala dívčí kapela Bangles. Nahrávali ve slavném Ocean Way Recording Studio v Los Angeles v Kalifornii, kde nahrávala své desky obrovská spousta hvězd všech žánrů a svého času v 60. letech tam fungoval také Glenn Campbell, co by studiový hráč, a nahrával tam kytary do písní třeba Franka Sinatra, Something Stupid a do mnoha dalších. No a dívky s touto kapelou vyrukovaly a byl to obrovský úspěch samozřejmě. A od té doby také vznikla spousta různých verzí. Některé jsem vám pouštěl a dneska vám pustím speciální akustickou verzi od samotných Bangles, protože děvčata nahrála tuhle tu píseň v takové té mány unplugged koncertů, která se strhla po koncertě Erika Claptona na začátku 90. let, a musím říct, že se jim to povedlo. A najednou jenom vlastně s těmi akustickými kytarami v té lehké akustické aranži to chytlo takovou, řekl bych, až skoro folkovo-countryovou náladu. Tak pojďme si poslechnout, jak Bangles zahráli Eternal Flame.
1: One, two, three, four.

No tak jste sami slyšeli, jak rockerovi a milovníkovi funku Danu Bartovi slušela country píseň. Píseň Hraboše, tak se ta píseň jmenovala, nevím, jestli znáte ten kreslený film, pokud ne, tak doporučuji, Báječná show se jmenoval. Teď mám pro vás píseň, která, no řekl bych, že potěší zejména všechny milovníky, tedy jižanské country, protože je to píseň Sharp Dressed Man z repertoáru kapely ZZ Top, jak vždycky říkám, nejfousatější kapely na světě. A hoši se ZZ Top tuhle tu píseň vydali v roce 1983 na svém opravdu přelomovém albu, které nazvali Eliminator, které bylo přelomové svým zvukem, protože oni začali používat syntezátory do svých písní, což bylo do té doby něco nevídaného, zejména v těch jižanských kapelách, kde to zavání rockem a blues, tak někteří se na ně dívali hodně přes prsty, ale důležité bylo, že ZZ Top, kteří už v té době byli opravdu velmi, velmi slavní, tak tímhletím albem naprosto a totálně prorazili do celého světa a otevřeli si dveře do celého světa a dodnes ho objíždějí se svými turné, i když bohužel dva ze členů, tedy Frank Bird a Dusty Hill, už nejsou mezi námi. Ten druhý jmenovaný nás opustil relativně nedávno, ale byli v České republice v Pardubicích tento rok v nové sestavě, kam byli dosazeni členové noví, které doporučili přímo ti zesnulí hudebníci, takže to byla rodina, protože tam to funguje třeba jako u Cimrmanů, že ti bedňáci takzvaně, kteří, nebo kytaroví technici, kteří pomáhali muzikantům, tak ti povýšili tedy na post samotných hudebníků. No a na tom albu Eliminator byly zásadní písně, zejména dvě, a sice Gimme All Lovin', ale hlavně píseň Sharp Dressed Man, což byly opravdu dva hitparádové superkusy. A já vám teďka Sharp Dressed Mana pustím v country úpravě, v country kabátku od skvělého kytaristy Breda Paisleyho, který tu píseň úplně překopal oproti originálu a pojal ji, řekl bych, typicky po svém. Takže zejména vy všichni milovníci elektrických country kytar teďka budete mít hody. Brad Paisley.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakotálená, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh hlučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí.

tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám

To byl František Segrádo a písnička pánů Habky a Horáčka, Rozeznávám, kterou znáte samozřejmě hlavně v provedení Richarda Millera, ale takhle v podání Františka Segráda to tedy byl velký zážitek. Na úplný závěr hodiny country Všechno, co se mi líbí, jsem připravil skladbu, kterou zaspívá můj dlouholetý kamarád Jamie Marshall, což je rodilý Brit, který má rád Prahu a pobývá v ní. Dokonce si myslím, že jí má jako takový druhý domov hned po Velké Británii, ale je to mimo jiné, jak se říkalo o Cimrmanovi, je to světoběžník. A Jamie Marshall je úžasný zpěvák s nádhernou barvou hlasu. A možná jste někteří z vás slyšeli i náš společný duet, který mi Jamie napsal k mým 40. narozeninám, taky jsme ho společně hráli na mém koncertě v divadle Gong. A Jamie vystupuje s výbornou kapelou, je to akustická kapela, přestože jemu by slušela i ta elektrická s bicími a s elektrickými kytarami, ale ta akustická parta je to opravdu velký zážitek, takže doporučuji jeho koncerty nebo jejich koncerty. A písnička, kterou uslyšíte, tak té je on i autorem, protože krom toho, že skvěle zpívá, tak opravdu skládá nádherné písně. Takže to bude úplně poslední skladba, kterou stihneme v této hodině. No a já se na vás budu těšit pochopitelně i po 21. hodině a budu mít pro vás hosta, a apropo, když všechno dobře dopadne. Teď už ale Jamie Marshall a The Question Why. A Petr Kocman vám přeje hezký večer.

kolik drahocenných rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

To byl Tim McGraw a jeho velký hit z roku 1997 Just to See You Smile z alba Everywhere, ze kterého na hit parády vyslal single právě s touto písní a s titulní písní a obě měly obrovský úspěch na Billboardu a u posluchačů. A dodnes Tim McGraw ty písně musí hrát na svých koncertech, protože by mu to fanoušci prostě neodpustili. Je 21 hodin 15 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Radia. S vámi Petr Kocman, no a jak jsem sliboval, budu mít v podstatě už za pár minut pro vás jednoho hosta na telefonu živě. No ale rád bych také vzpomenul jednu významnou událost. Dneska je to přesně 60 let, kdy na mezivládní konferenci o postavení učitelů, která se konala tehdy v Paříži, byla přijata takzvaná Charta učitelů, na jejíž počest se právě v tento den v mnohých zemích slaví Mezinárodní den učitelů. Takže zdravím všechny učitele. Já si v tento den vždycky vzpomenu na mé dva dědečky, protože jeden z nich byl vystudovaný učitel, byl to takový ten prototyp starého, poctivého, hodného kantora. Učil češtinu, tělocvik, hudební výchovu, hrál výborně na housličky a samozřejmě taky ovládal němčinu. A druhý můj dědeček, ten nebyl přímo učitel, ale v pozdějším věku, protože perfektně mluvil německy, tak němčinu vyučoval soukromně. Takže oba dědečky učitele zdravím na obláček nahoru a zdravím i všechny ostatní učitele a přeji vám všem hezký svátek. No a nemám tedy žádnou přímo píseň o učiteli, ale v přeneseném slova smyslu ano. Je to jedna krásná písnička od Zuzany Navarové, kterou nahrála s kapelou Koa a jmenuje se Pokojný a jasný. Přeji vám hezký večer.

0: Rád bych se s vámi podělil o jeden velmi příjemný hudební zážitek, který se mi stal včera. Včera jsem koncertoval v Plzni a když jsem přijížděl k tomu pódiu, byla to akce pro město, tak jsem vylezl z auta a nesli se ke mně velmi libé tóny mé oblíbené kytary Fender Telecaster a krásná muzika, taková přesně, jak já říkám, dirty country, taková ta špinavá country v tom nejlepším slova smyslu, kterou já jsem slyšel třeba, když jsem byl poprvé v Nashvilleu a vlezl jsem do prvního baru na Music Row, tak přesně takhle ty kapely tam hrály, taková ta upřímná, takzvaně tříakordová country, naprosto rizí záležitost. Takové kapely jsou i v Texasu a na mnoha místech v Americe a najednou jsem tohleto zažil v Plzni a byl jsem velmi překvapen a objevil jsem pro sebe kapelu, kterou jsem do té doby neznal, která se jmenuje Big Boy Band a byl to opravdu velmi silný zážitek, protože hoši hráli a zpívali skvěle, tak jsme se tam chvilku vzadu za jevištěm po jejich produkci pobavili, než jsme šli na jeviště my. A tak jsem si usmyslel, že bych rád tuhle tu kapelu představil i vám, posluchačům Country Rádia, i když mnozí z vás si asi znáte, o tom si budem povídat. Mým dnešním hostem na telefonu je zpěvák a kytarista kapely Big Boy Band Ondřej Cvrk. Ondřej, já tě zdravím a vítám ve večerní vysílání Country Rádia.
1: Ahoj Petře, taky tě zdravím a zdravím posluchače Country Rádia. Ahoj.
0: Ondřej, prosím tě, já, jak jsem to teďka říkal, tak to myslím úplně nadšeně a vážně, protože jste hráli opravdu skvěle. Byla to taková ta country, opravdu echtovní naprosto. Pochopil jsem správně, že vy jste zpívali teda anglicky celou dobu a krom klasiky, jako je od Johnnyho Cashe Falls in Prison Blues nebo od Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama, tak ty písničky byly vaše, respektive asi z tvé autorské dílny a ty píšeš v angličtině, je to tak?
1: Ale je to tak, my jsme vždycky hráli takový mix, jak jsme tam zadávali samozřejmě do playlistů ty známý fláky, jak si říkal Lynyrd Skynyrd, nebo tam máme Johnnyho Cashe, ale i méně známý autory, jako je třeba Ryan Bingham, tak nějaký covery samozřejmě jsou, ale hrajeme i vlastní tvorbu a na tom se podílí můj brácha Lukáš Cvrk a já taky. S tím, že Lukáš má takový, bych řekl, hlubší trošku texty, jo, má tam takový trošku ten takový širší význam, takhle hledáš si v tom něco a u mě je to prostě taková ta jednodušší tvorba, kdy zpíváš o holkách, pivu a velkých autech. No, asi tak.
0: No, o tom country hudba vlastně vždycky byla, o tom životě těch cowboyů, ať už těch starších i těch novodobých, kteří nejezdí na koních, ale jezdí ve velkých bourácích. A mimochodem ten Ryan Bingham, ten hrál ve filmu Crazy Heart s Jeff Bridgesem a taky tam naspíval spoustu písniček, čili to je přesně ta muzika, myslím si, že proto je nejlepší výraz Americana, jestli souhlasíš tedy, tak bych to nazval.
1: No určitě.
0: No, já jsem z toho měl opravdu velkou radost, prosím tě, a teď mi ozřejmi jednu věc, což je navíc ještě takovej bonus k tomu, vy jste v kapele tři bráchové?
1: Ne, ono je to trošku složitější, jsme pouze dva bráchové a jako kytarista, druhý kytarista je tam náš otec Lubomír, který se k nám ke kapele přidal, protože ho vlastně vyhodili z Big Beatový kapely a moc do toho asi mluvil, nebo já nevím, chtěl prostě být slavný, kluci ne, takže jsme ho vzali pod křídla, protože zrovna nám vypadl kytarista, no a už tam zůstal, no. Myslím si, v roce 2015 k nám přišel a dneska už to máme hodně let od té doby.
0: Tak takhle je to. No to je totiž bonus a to vlastně koresponduje i s tím odkazem na tu kolébku country hudby na Ameriku, kde právě je spousta kapel, které jsou v nějakém vztahu, ať už sourozeneckým nebo se svými rodiči, tak tohle je úplně, tím jste to jenom podtrhli, tu náladu té country hudby, teda že jste tam dva bráchové a vzali jste tatínka, no to je úžasný. To bylo opravdu skvělý. Prostě, jaký je teda poměr toho repertoáru, který vy hrajete, kdybys to měl říct? Je to třeba 50 na 50, 50% vašich, 50% převzatých, nebo jak to je?
1: Ale ono se to různí vždycky podle té akce, kde jsme hráli. Jo. Samozřejmě ta akce v Plzni byla taková, bych řekl, dost specifická. když hrajeme na třeba na nějakém srazu amerických vozů, což jsme letos taky párkrát absolvovali, tak tam si člověk může dovolit třeba víc těch fláků, co lidi třeba neznají, mm-hmm. protože je tam i nějaký jiný doprovodný program, zastaví se lidi, který to zajímá ano. hudebně. Tady si myslím, že to bylo takový intimnější a myslím si, že bylo tam spousta lidí, co chtějí slyšet takovou tu country muziku, kterou ano. tady v Česku znají, nebo minimálně jí podobnou, protože myslím si, že ten český country směr je jiný, než to cítíme trošku my. Takže dal by se říct, že si vždycky přizpůsobujeme, ale jsme schopni v podstatě odehrát koncerty s čistě vlastním repertoárem, anebo to dle libosti, dle publika vlastně mixovat takhle. Jako no, se viděl v Plzni.
0: Ano, to je skvělá zpráva. No, já si myslím, že Folsom Prison Blues od Johnnyho Cashe nemůže nikoho urazit. to je opravdu naprostá klasika. Prosím tě, ještě mě zajímá jedna věc, když jsem to tak poslouchal, tak jsem asi vytušil, z jakého podhoubí hudebního ty si vyrůstal, ale ty osobně teda, na čem jsi vyrostl, na jaké muzice, na jakým třeba zpěvákovi, koho máš hodně rád, nebo kapelu?
1: No tak na čem jsem vyrostl, nedá se říct, že to mám dneska jako rád, jo, ale byly to písničky, které se v mém vlastně dětství hrály v rádiích, takže ač to byla scéna prostě taková, jako dejme tomu disco, co se hrálo, mm-hmm. nebo to byly věci, takový ten rap, takový ten starší to byl, anebo to byly český činasky, bylo toho jako mraky, ale co se týče toho country, jak si pamatuju, že tehdy, jak se jmenovalo to rádio, ale pamatuju si, že vždycky u babičky jsme jedli nějaký rýsky a nějaký moučníky, že jo, a tam hrál Michal Tučný, Báječná ženská, Babi Daněk a tak dále a tak dále, takže jako člověk, aniž bych chtěl, tak ho to prostě trefilo a prostě tu muziku tak jako nějak vnímal už odmala, že country existuje.
0: No to ani jinak nešlo, to ovlivnilo určitě nás všechny a další muzikanty a tak jsem si trošku říkal, jestli ty spíš nejseš takových jako rockových kořen. Tak teď jsi mi to ozřejmil. No a z té zahraniční muziky, koho jsi hodně poslouchal třeba? Co na tebe mělo velký vliv? Třeba i jako na autora?
1: Ale když jsem začínal na kytaru, tak samozřejmě viděl jsem, že táta jako tu kytaru mastil jako furt, ten dokonce, neměli jsme tenkrát počítač, ani nebyl tak rozšířený, jak si skládá muziku na PlayStation, to byl asi hra Music, se to jmenovalo 2000. A hrál k tomu samý prostě Big Beatový jako věci, mm-hmm. jmenoval Manover a různý takovýhle další věci. Ano. No, pak samozřejmě brácha ze školy přitáh Rammsteiny, Slipknoty, no a potom, když už jsem já přišel ke kytaře, tak jsem začínal na Smoke on the Water a dalších klasikách. Ano. Přes Pink Floyd a tak a pak jsem vlastně se bavil s kamarádem, který začal poslouchat country, nevím vůbec z jakého důvodu a vlastně první interpreti, který mě takhle jako vzali hodně, jak byl třeba Brad Paisley, Alan Jackson to byl, taky se mi líbí takový, on je to jaký multižánr, kid rock se mi strašně moc líbí,
0: no, to je výborný,
1: rapu, hard rocku, rocku klasického, country muziky, takže...
0: No ale poslední tři desky, promiň, ty má ryze countryový, takže...
1: Jako určitě, tak stárne, taky už není nejmladší, ale líbí se mi v podstatě od něj všechno, jenom ty jeho šílenosti z těch 90. jsou pro mě takový tak divně repový, že ano, to moc jako nemusím, no.
0: Je to tak, no. Já mám taky radši ty jeho pozdější alba. Mimochodem, on tenkrát vytvořil hezkou umělou aféru s Loretou Lynn, královnou country, že někde na nějakým večírku si ji posadil na klín, domluvili se a řekli, že se právě vzali a novináři, jak samozřejmě na to skočili hloupě, tak všude ve všech novinách psali, že Kid Rock si vzal královnu country tehdy asi 85 letou Loretu Lynn, to bylo výborný. Vypustili kachru do světa. Tak to je hezký, krásný kořeny. No tak Ondřej, já přeju tobě i kapele, ať se vám daří a budu si přát i sám sobě, abych vás zase co nejdřív někde slyšel naživo, protože to bylo opravdu skvělý a samozřejmě si teď pustíme jednu z vašich písniček, aby posluchači věděli, o co jde, ale já teda ještě musím říct jednu věc, tu jsem zjistil až potom, že vy jste vyhráli s vaší kapelou Big Boy Band Talent Country Rádia, to nám ještě na závěr řekni, jak to bylo, je to pravda?
1: Ale je to pravda. A já k tomu povím jednu věc. Já když jsem někdy byl s Milanem Šmitem a bráchou Lukášem Cirkem v tom rádiu, v tom Srdcem country, ano. Tak my jsme tenkrát Milan se ptal, v čem to jako tkvěl ten úspěch, nebo že se to povedlo. Já jsem mu řekl, no cestou do studia jsem ještě neměl složený text té písničky a tak jsem to vymyslel asi za těch 50 minut autem a ono to stačilo. Ta písnička je prostě o smutném vztahu, jo, prostě jsem se podíval na šedou oblohu, tak jsem si vymyslel něco smutného a lidem se to zalíbilo, zalíbila se mi muzika, a prostě jsme vyhráli, no. Sami jsme tomu nemohli věřit, bylo to úžasný, ale povedlo se.
0: A to je ta píseň Sitting at the Bar, pokud se nepletu, tak typuju, že jo, je to tak. Skvělý. Tak Ondřej, moc krát ti děkuju, pozdravuj bráchu, pozdravuj tatínka i ostatní kluky v kapele, ať se vám daří a kdybyste natočili něco novýho nebo měli nějaký koncert hezký, tak určitě zavolej posluchači Country Rádia, určitě na akci rádi přijdou a poslechnou si novou muziku. Měj se moc hezky a pozdravuj.
1: Dobře, jsme domluvili. Tak taky, mějte se krásně.
0: Mým dnešním hostem byl Ondřej Cvrk, zpěvák a kytarista kapely Big Boy Band a takhle hrají.

kávu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko projdu

při mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polik.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tak,

Dnes je to 64 let, kdy kapela Beatles vydala svůj první velký hit, písničku s názvem Love Me Do. To musela být tehdy obrovská pecka, aspoň tak, jak to slýchám od těch, kteří to zažili na vlastní uši a na vlastní oči, celou tu Beatlemanii. A já bych samozřejmě na Beatles v tomto ohledu rád zazpomínal také a samozřejmě tou inkriminovanou písní, ale mám pro vás její speciální verzi, protože v roce 1998 bubeník Beatles Ringo Starr vydal jedno ze svých dalších skvělých solových alb, a sice Vertical Man, kam zařadil mnoho písní od svých kamarádů, hudebníků, třeba od Toma Pettyho, taky tam bylo od Toma Jonesa něco, samozřejmě od Paula McCartneyho a spousta dalších písní. No ale zachtělo se mu udělat cover verzi sebe sama a natočil ve studiu právě píseň Love Me Do, ve kterému dokonce ty vokály vzadu zpívá Paul McCartney. No a musím teda říct, že tehdy mě to nesmírně potěšilo, že jsem tuhle tu skvělou píseň slyšel v novém kabátku o několik desítek let později, tak pojďte si ji teďka poslechnout. Rok 1998 a Ringo Starr, Love Me Do. Petr Kocman vám přeje klidný večer a těším se na vás po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

A tak jsme písně zpívali v té Praze plný krásných horek. Oči jsme mastný mývali, já i polívkovic borek.

nezbalil jsem ranec, i když jen kousek do dáli jsou lepší videa i žvanec. Tak jsem řekl, že jsem to byl kluk a jinde, že jsme jenom hosti. No, nedivte se prosím vás, v takový krásný společnosti.

22 hodin 13 minut posloucháte pondělní noční vysílání Country Radia. Zpětná s vámi Petr Kocman samozřejmě. No a tohle byl Michal Tučný z Greenhorny, rok 1974, což byla vlastně doba, kdy se Greenhorny museli už nazývat zelenáči. A tuhle tu písničku byste našli na jejich legendárním LPčku Písně větru z hor. No, co se týká muziky v této hodině, tak mám pro vás takové malé vějíčky, vám nakladu. A těšit se můžete třeba na Jardu Samsona Lenka a na jeho vášky.

Tak taková je nabídka písní, které vás čekají. No a jelikož dneska slaví všechny Elišky svátek, tak já vám teďka posílám jednu Elišku. Je to Eliška Ptáčková a písnička Den za dnem. Milé Elišky, přeji vám vše dobré a hezký večer.

To byly Hobos a jejich píseň Ze všech chlapů nejšťastnější chlap. Dnešek, tedy 5. říjen, je plný různých historických událostí, tak pojďme si některé z nich připomenout. V roku 1920 bylo v Praze založeno umělecké sdružení Devět sil podle nápadu Vladislava Vančury. V roku 1934 proběhla premiéra českého filmu Poslední muž podle divadelní hry FX Svobody v režii Martina Fričeno a hlavní roli odehrál pan Hugo Haas. V roce 1938 abdikoval československý prezident Edvard Beneš na svoji funkci. Něco ze sportu, v roce 1999 oznámila česká tenistka Jana Novotná ukončení sportovní kariéry. V roce 2010 byly v Praze do zkušebního provozu s cestujícími zařazeny tříčlánkové plně nízkopodlažní tramvaje Škoda 15T. V roce 1925 vstoupil archeolog Howard Carter do pohřební komory faraona Tutankamona. V roce 1969 se odehrálo první vysílání pořadu Monty Pythonův létající cirkus. Jedno z opravdu legendárních vysílání a hlavně jeden z nejlepších, nejoblíbenějších seriálů snad všech dob. V roce 1991, to je něco pro fandy do počítačů, bylo vydáno první oficiální jádro operačního systému Linux verze 0.02. Mám pocit, že Linux se používá dodnes, i když není tak rozšířen jako ostatní systémy, ale stále je mezi námi. No a roku 1842 byla v Plzni pod vedením Sládka Josefa Grola uvařena první várka plzeňského piva. No a já jsem k této příležitosti vybral jednu speciální píseň od Vlády Mišíka.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

že bych mohl u cesty stát, jak zrezavělá korveta, až půjdou kluci do světa, všechno mě otáhne pryč, já zahodím odbytu klíč, já odjedu první tramvají, tam, kde mě ještě neznají,

život mi klap. Na tramvaj neměl jsem jít, už mi zbývá jenom žít. Já se budu jen tak toulat krajinou a budu čuchat ke všem jarním květům.

0: a od bytu zas budu hledat klíč.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Nevím, jestli si na to vzpomínáte, ale právě dneska, tedy 5. října v roce 2008, byl za bílého dne z hotelu Olympic v Praze ukraden trezor s akciemi a hotovostí zhruba za 300 milionů korun. Byla to tehdy obrovská kauza. Tehdy zloději násilím otevřeli dveře a víc než 50-kilový trezor doslova vytrhli ze zdi a odnesli ho pak v dece nebo v nějakém prostěradle. No a podezřelé dvojce si dokonce přitom všimli zaměstnanci hotelu a personál také zachytil jednu osobu a přivolal k ní policii. Ten druhý muž mezi tím z hotelu odešel, no a co vlastně chybí, zjistil personál až o několik desítek minut později. To je docela unikát. No, připomíná mi to další známý podobný případ. Mám na mysli tu krádež 560 milionů korun z budovy bezpečnostní agentury na Praze 3. A z té krádeže je podezřelý tehdejší pracovník agentury František Procházka, kterého policie, pokud se nepletu, dodnes nevypátrala. Takže to už je docela slušný balík. 500 milionů, to je pěkný. No. Já si myslím, že pan Procházka už je buď to někde na procházce, anebo už se neprochází vůbec, spíš si myslím. Ale v každém případě je to opravdu hodně peněz. Teda zajímalo by mě to, kde to skončilo. Tak vybral jsem k této příležitosti, když jsme se bavili o trezoru, jednu zásadní píseň. A samozřejmě vám přeji hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině. Slyšte.

Milí posluchači Country Rádia, zítra uplyne 19 let od doby, kdy člověk objel pouze vlastní silou svět. Jak se poprvé Jason Lewis dopravoval a kolik mil ujel a vůbec, jak dlouho mu to trvalo? Všechno víme a všechno povíme už zítra ve vysílání Country Rádia. 6 hodin jsme tu jako na koni, i když Vládě vlastně jede na mule, tak Vládě možná později, ale i tak se oba těšíme. Kačka s Vláďou, ahoj!

To byl Robert Křesťan společně s Trapery a krásná písnička Nevěřím z jejich alba. Je 23 hodin 10 minut, posloucháte noční vysílání Country Rády a s vámi Petr Kocman. Pro dráhu spisovatele měl jistý Matthew Blake velmi nezvyklou průpravu. Spisoval totiž proslovy a texty v tiskovém oddělení Westminsterského paláce. Jestli tipujete, že ústřední postava velmi originální detektivky těží z toho, že má modrou krev, tak to jste vedle. Jeho hrdinka spí, a to vedle svých dvou ubodaných přátel. Napsala něco jako přiznání, pak usnula a 4 roky se neprobudila. A v románu Anna O. se tedy louskají jiné oříšky. Je náměsíční člověk schopen spáchat zločin? Je vinný, když o ničem neví? Je Anna nevinná oběť nebo zákeřná vražetkyně? Na tyto otázky odpovídá román Anna O., ale až na posledních stránkách. Mimochodem, mezi poruchy, které souvisejí se spánkem, patří i takzvaná dysanie. Zkuste si tipnout, o co se jedná. To je tedy otázka pro vás, pokud byste chtěli získat velmi napínavou detektivku Anna O., tak musíte znát číslo do studia samozřejmě. 210-323-333. No a musíte se dovolat co nejrychleji se správnou odpovědí. Takže já se ptám a dávám samozřejmě možnosti. Dysanie je chronická neschopnost za A. večer usnout, za B. ráno vstát z postele, a nebo za C. spát vedle někoho. Ještě jednou, dysanie, co to je? Za A. večer usnout, nebo neschopnost ráno stát z postele, a nebo neschopnost spát vedle někoho. A volat můžete právě teď.

0: Tak přátelé, dneska byl nejrychlejší posluchač Jarda, kterého právě teď vítám v nočním vysílání Country Rádia. Jardo, dobrý večer ještě jednou.
1: Já tě taky, Petře, zdravím. Zdravím všechny posluchače Country Rádia rovněž.
0: Tak děkujeme. No, mě zajímalo, co je to dysanie. Takže dysanie je chronická neschopnost za A večer usnout, nebo byla možnost za B ráno vstát z postele, anebo za C spát vedle někoho. No a správná odpověď...
1: Já jsem typoval, že jo? A říkal jsem, že mi to dělá obrovské problémy raní. A že je to stát z postele.
0: Je to tak, ano. No, mohu tě tedy ujistit, že jestli budeš číst ten thriller Anna O, tak to ani neusneš, takže nebudeš mít problém.
1: A těch problémů bude víc.
0: Ráno vstát. Tak přeju hezký počtení, ta knížka je docela tlustá a je to teda opravdu hodně napínavý, takže hezký
1: počtení. Ale jestli to není lepší číst ráno, že rovnou vstaneš pak já.
0: No, možná navrhu, protože v noci to by se zbál strašně, nedoporuču, takže číst vedne. Tak jo, tak gratuluji ještě jednou a posílám ještě Elena Jacksona, Live and Love, hezký večer, ahoj.
1: Já posílám písničku všem, co poslouchají.
0: Děkujeme.
1: Tak jo, ahoj.

O Johnny Cashovi je známo, že měl docela značnou část svého života velmi rozháranou. A v podstatě dá se říct, že ho vysvobodila až June Carter, kterou hodně dlouho a hodně miloval, nejdřív tajně. Pak už jí to i řekla, ale ona neopětovala, protože byla věrná svému manželovi. A potom zbytek už samozřejmě znáte, to je opravdu velký kus historie country hudby. No ale Johnny Cash se i díky tomu, že vlastně June neopětovala jeho lásku, a i díky dalším věcem dostal do spárů alkoholu a různých podpůrných zážitkových věcí, abych to tak řekl. No a je to také hezky zachyceno ve filmu World Line. A v podstatě se to dělo v době, kdy Johnny Cash vyrazil už na první šňůru, kde tehdy ještě také byl mladičký Elvis Presley, a tam byli z té stáje od Sama Phillipse, samozřejmě Carl Perkins a další, Jerry Lewis, a on dostal jednoho dne, když byl vyčerpán, protože jezdili po celých státech po tom turné, tak byl unaven a samozřejmě kombinoval to i s alkoholem, tak mu někdo nabídl takové kouzelné pilulky, díky kterým to šlo všechno v uvozovkách s nás, no a samozřejmě tomu propadla v kombinaci s alkoholem, to byla naprosto šílená věc. No a právě dnes, 5. října, je to 61 let, kdy Johnnyho Cashe zachytili na americko-mexické hranici v El Pasu. No a udělali mu prohlídku a ve futrálu od kytary mu našli 100 zakázaných pilulek. No a odsoudili ho do vězení a dostal taky pokutu $1000. Pak se to tedy nějak podařilo ho z toho vysekat, no ale dostal tedy hodně za vyučenou tehdy. A potom, jak jsem říkal, potom ho už za relativně za nedlouho spasila právě June Carter, která ho vytrhla ze spáru tohoto nepříliš zdárného osudu. Tak pojďme na Johnnyho Cashe zaspomínat. Vybral jsem písničku, která si myslím tou svojí náplní docela koresponduje s tím, co dnes zažil před 61 lety. Bridge over Troubled Water.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
2: Lízinko?
3: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
3: No proto.
2: Vědro má ve mně díru, milá Lízo, vědro má ve mně díru, milá Lízo, jak hrom.
3: Taky juc mi, mý Lojzo, taky juc mi, mý Lojzo, juc mi.

0: check it on moi. No.
1: Sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera je moc

0: jenže brousek je suchý, Mirzovi, jenže brousek je suchý, Mirzo suchý.
1: Taky na moč, Mirzo, Mirzo, Mirzo, taky na moč, Mirzo, Mirzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, Mirzo,
1: zkus vodu,

0: přinést lávno, řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má vědro.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

Mirek Hoffman, Green Horni, balada o Ira Hayesovi z roku 1974. No, když jsme se bavili o Johnny Cashovi a o té jeho závislosti na lécích a alkoholu, různých barbiturátech, tak vzpomněl jsem si také na to, jak četl jsem to v nějakém z jeho životopisů. On tam psal, že doktor vždycky přišel a ptal se, jak se mi vede, a já jsem mu říkal, že skvěle, a on mi na to vždycky říkal, že jsou to keci. No a čtvrtý den se mě zeptal, kdy s tím hodlám opravdu seknout. Tak jsem vstal, vytáhl všechny ty poschovávané drogy a společně jsme šli spláchnout do záchodu a málem jsme ho ucpali. Tak takhle v podstatě Johnny Cash popisuje, jak skoncoval definitivně s drogami a pak už to šlo všechno k lepšímu. Tak milí posluchači, já se s vámi pro dnešní večer loučím. Zítra se omlouvám, protože mě vedou mé muzikantské povinnosti úplně na jiné místo, na koncert, takže bude s vámi můj kolega Vítek Pěkný, už se na vás moc těší. Samozřejmě jsem mu tady nechal také knihu, abyste měli o co soutěžit. Takže vám přeji klidné sny, zítra úspěšný den, následně hezký večer s Vítkem a já se na vás budu těšit opět ve středu ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidné sny.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Elvis Presley. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Od minulého týdne se na něm nic nezměnilo. John Morgan, Kid Myself. Je to druhý single z jeho debutového alba Carolina Blue. John Morgan se narodil v roce 1995 v Severní Karolíně. 10 let hrál v rodinné bluegrassové kapele, než se v roce 2022 zúčastnil hudební soutěže, která odstartovala jeho soulovou dráhu. Poučení: neztrácejte čas s bluegrassem. A je tu místo čtvrté. Na něm je novinka Morgan Wallen, Been By Now.

Doznělo místo třetí Kenny Chesney, Carry On. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké countryové parády. O jedno místo si polepšila Stella Lefty z písní Boston. A pak zazní vítěz tohoto týdne, Luke Combs, Bye Bye You.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. Vítězka minulého týdne Taylor Swift klesla až na 13. místo. To je docela slušný pád této hvězdy, která se chystá i k nám. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1984 byl song To All the Girls I Loved Before v podání Williho Nelsona a Julio Iglesiase. A Willie Nelson ještě soluje v písni City of New Orleans. A velký hit v roce 1984 mělo i duo The Judds, Why Not Me?

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Říkat, že nám jako host zpívá Elvis Presley, je asi zbytečné hned po prvních tónech první písně. Na rovinu také řeknu, že si dnes budeme víc hrát, než povídat. O Elvisovi se toho napsalo a napovídalo faktograficky i bájně víc než dost. A bylo by to vše už asi jen mlácením prázdné slámy. Stále je dost těch, kteří dokonce odmítli uvěřit pravdivosti zprávy o jeho smrti v létě roku 1977. O davových fanatických scénách, které vyvolával v 50. a 60. letech, ani nemluvě. Právě tak jako o stovkách jeho napodobovatelů, pěveckých i vizuálních, kteří mezi sebou dokonce soutěží, kdo je větší a lepší Elvis.

Pár základních biografických údajů ale opomenout nesmíme. Elvis Aaron Presley se narodil 8. ledna 1935 ve městě Tupelo v Mississippi a zemřel 16. srpna 1977 v Memphisu v Tennessee. Mohl mít bratra dvojče, ale ten při porodu zemřel. Už od dětství byl jasný jeho pěvecký talent a zpívání se stalo i jeho koníčkem. Už ve 13 letech bylo zřejmé, že toto bude jeho cesta. Tehdy také přesídlil do amerického hudebního centra necountryové muziky do města Memphisu. Nicméně živit se začal jako řidič nákladního automobilu a jeho kariéra začala, když v roce 1953 natočil nemocnímek v malé firmě Sun, která měla nos na talenty a ten jí nesklamal ani nyní. Konkrétně šéfa firmy Sama Philipse, ten takto objevil například i Johnnyho Cashe.

První významné angažmá získal Presley v roce 1954 v countryovém pořadu Louisiana Hayride a ke country inklinoval po celý život, jakkoliv mu později učaroval rock'n'roll, jehož králem se později stal. V této době se také stává jeho manažerem Tom Parker. V roce 1956 vydává nahrávku Heartbreak Hotel, která znamenala start jeho cesty ke slávě. Prodalo se jí na 7 milionů kusů. Předchozí nahrávky z roku 1955, například Mystery Train, měly jen slušný ohlas v horních desítkách hitparád. Ve skladbě Heartbreak Hotel si publikum naplno povšimlo jeho hlasových zvláštností, zabarvení, zajíkání, dráždivost i jeho interpretačního talentu si povšimli. No a pak už přišla nepřetržitá řada hitů v letech 1956 až 58.

Kariéru Elvise Presleyho přeci na dva roky přerušila v roce 1958 vojna. Sloužil v Německu a po ní už bohužel jen těžil z dosavadní popularity. Soustředil se více na filmy a studiovou práci než na koncerty a jeho repertoár se proměnil směrem k baladám či standardnímu střednímu proudu. Jakkoliv se odklonil od rock'n'rollu, dostal tak příležitost dokázat, že je prakticky univerzálním zpěvákem jakéhokoliv žánru díky svým technickým pěveckým kvalitám. Intenzita jeho koncertů klesá s postupem 60. let, jakkoliv se v jejich závěru ještě několikrát pokusil o vždy úspěšný comeback. Nikdy dlouho ale on sám nevydržel. 70. léta už pak byla jen ve znamení problémů s drogami či alkoholem, ze kterých se pro další zdravotní obtíže, na rozdíl od jiných podobně postižených hvězd, už nedostal.

Legenda mezi legendami Elvis Presley natočil 89 LPček, 61 singlů, 33 filmů a 500 televizních programů. Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval tak, aby se vůbec dal poslouchat Kuba Jiroušek, za což mu z tohoto místa na jeho místo přes sklo studia z celého srdce děkuji a mávám. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: biografu zhasly. Na plátně se odehrává následující napínavý děj. Mr. Gibson se neočekávaně vrací z cest.
1: Hello, Jean. Byla Maud stále doma?
2: Ano, pane.
1: Nebyl u ní nikdo v ložnici?
2: Ne, pane.
1: Opravdu u ní nikdo nebyl, Jean?
2: Opravdu ne, pane.
1: Je dobře, Jean. Děkuji vám.
2: Prosím, pane.
0: V první řadě parketu potřásá hlavou paní Stavrčová. Hergot, paní, to je gentleman, co? A paní Tejdlcirková jí odpovídá.
1: To by tak bylo něco pro Petrkukovou. Takovýho by ona potřebovala. To by se u ní dveře netrhly. Jenže on Petrkuk není hol žádnej gentleman, on je to pořádnej muskej a hned dělá kravál a či jsou tyhle kšandy a kdo to tady nechal tu pixlu se šňupcem a hned to řeže hlava nehlava.
0: Paní Stavrčová mávla rukou. Ona s ním nevydrží, paní, uvidíte, že nevydrží. Takhle s gentlemanem, jo, s gentlemanem, to by ještě vydržel, ale s pořádným mužským ne. Uvidíte, že ty dva půjdou určitě od sebe. Přišla přestávka a rozsvítilo se. Dámy se rozhlížejí a kdo za nimi nesedí, jako dotyčná, pomlouvaná paní Petrkuková. Cvaká zuby, ale přemáhá se.
3: Ježiši, to je náhoda, paní Stavrčová s paní Tejdlcirkovou. A zrovna dnes ráno jsem si dámy na vás vzpomínala. To vám mi přišel za dveře takovej rošťák se dvouma šufťandama. On hrál na housle, ta jedna pískala na klárinet a druhá vybírala. Moc dojemně hráli, ale to víte, taková verbež. Hnala jsem to od dveří pryč. A když jsem tak ty dvě běhny viděla, hned jsem si pomyslela, co pak asi dělají paní Stavrčová s paní Tejdlcirkovou. Oni taky tak rádi zpívají.
0: Dámy synaly, ale opanovali se.
1: No ne, odpovídá paní Stavrčová. To je ale opravdu náhoda, jako by jsme si vás byli přivolali, paní Petrkuková. Zrovna když jsme šli do biografu, byla řeč o vás. To vám jsme u toho kopce podle rajský zahrady viděli takovou herku. No samý žebro, že bylo krzní vidět. A vůz měla chudák naloženej. A tak těžce to táhla do toho kopce, kočí jí třískal hlava nehlava. Jářku, když tak tu herku vidím, co pak asi dělá paní Petrkuková? Jestli pak i ten její ještě pořád tak řeže?
0: Opět zhasli, ale v biografu byl ruch. Bylo nutno znovu rozsvítit a všechny tři dámy vyvést. Pak teprve se hrálo dále Mr. Gibson, Jean a Maud. Před soudem pro přestupky dostali paní Tejdlcirková, paní Stavrčová i paní Petrkuková každá pokutu pro urážku na cti. Inu, co má být? Vzpomněli si na sebe.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Irak, Irak, Irak. Kambodža, Vietnam. Přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

prší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštěl sklenky, už otvírá piva a počasí se drží. Neprší a neprší.

jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá, počasí se drží, neprší a neprší.

a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly k jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.